0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale i ženský hlas rozsvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a Měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Jiří Korn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tim. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykradl, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože je slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to řekl.
1: Takhle, no.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudu.
0: Ne, nebudeme jmenovat, aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pánbůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně nabydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat.
0: Tak
1: knihu.
0: Aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonní páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: S další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: No počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, oh. A text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čiřovská ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už GT psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text, tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou, kdo to napsal?
0: Nechám ten se překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, O nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já...
0: Nehledáme senzace, jenom se fakt
1: ptáme. Ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže naschledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Muž byl spojen s ženou, jak proud řeky s břehem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
1: Dnes jdeme do boje s vedrem heslem Žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Hitparáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravena. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom půl litru, no.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si dá ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co, ukažte mi to.
3: No,
2: to,
3: ukažte
2: je,
3: mi.
2: To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já jí platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském...

0: hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
1: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
0: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
1: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
0: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste chytrá holka. Z dálky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa a Luise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
4: zasoutěžili
3: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
4: Lenonova, ano.
3: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
4: Ano.
3: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zeměj, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně, přeju vám hodně zdraví oběma.
2: Děkujeme. Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni do rovary si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Náhovský, jo.
2: Dobře,
3: děkujem.
2: Ačko. Děkujem. Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovin, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Náhlovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale, nebo tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: A tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Forma výuky, no co?
10: Báječná. Můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když no, je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? No. Stávku, kas.
10: No, každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na to opravdu, nebo to je? Nějaký, co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma teda, za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záru. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci. Přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Teď poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
2: Ty hry, jsi taky
3: ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako.
4: Tak jako. Že moc pozdravuju. Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody, a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk, a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla, takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mě přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, že jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Rzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna, tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je často
2: spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém, nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskají.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda. Měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam nevysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zdravíme pana.
5: Dobrý den.
6: A opřad bych si pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Haló, haló, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko,
3: jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl,
3: já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na stranu, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno jenom díky. Nás zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Uhum. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo, a i z prostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je... To to toho cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je, byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. Tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem a ona se ji rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem, ale tohle, to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějc, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: To je jaký kámen?
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
2: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Češká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně, my tam byli před dvěma lety, taky jsme si to moc užili a tohle bylo tedy za studentských starodávných let a byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme tomu, že mohlo.
3: Doufám, že jsme neotevřeli nějaký krimi případ.
5: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád a říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začárky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyň, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili, že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven, že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nedostatek tamoxifenu na léčbu rakoviny prsu budou lékárny řešit rozdělováním balení, rozhodlo ministerstvo. Navštěvníci Jelení zahrady v Českém Krumlově můžou nově využívat lávku přes Polečnici. Lymská borelioza je v Jihočeském kraji na rekordních číslech. Máme před sebou další tropický den s teplotami až u 38 stupňů. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku, který se používá na léčbu rakoviny prsu. V Česku chybí od loňska, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. V Jelení zahradě v Českém Krumlově je pro pěší otevřená nová lávka přes říčku Polečnici. Lidé se díky ní líp dostanou ke klášterům. Stavba navazuje na úpravy okolních cest, které město dokončilo před víc než 10 lety. Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Jihočeský kraj. Celkově stavba vyšla na skoro 6 milionů korun, dodává mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
3: Nová lávka je dlouhá téměř 36 metrů a tvoří ji 3 spojitá pole s ocelovou nosnou konstrukcí a dřevěnou mostovkou. Konstrukci potom doplňuje ocelové zábradlí s výplní z nerezové sítě a dubovým madlem. Šířka pro pěší činí 1,5 metru.
2: Jihočeští hygienici hlásí nejvyšší výskyt boreliozy za desítky let. Od začátku roku mají nahlášených celkem 512 případů. Za celý minulý rok onemocnilo zhruba 1000 lidí.
4: Statistické zvýšení počtu evidovaných případů je podle ředitelky krajské hygienické stanice Květoslavy Kotrbové dané taky elektronizací systému hlášení. To výrazně zpřesnilo data, která z terénu dostávají. Naopak méně je případů klíšťové encefalitidy. Celkem jí letos onemocnilo 41 lidí, o 16 méně než loni. Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Ceuta. O jednání požádali prezidenti a premiéři 22 unijních zemí. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo 50 tisíc lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. V Ceutě podle tamního starosty zůstává až 5 tisíc lidí. Tamní imigrantské centrum je plné a mnoho lidí zůstává bez zajištění základních potřeb.
1: Sport.
2: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhájcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, ve které byli druzí nejlepší a posunuli se z průběžného 5. místa až na stupně vítězů, pokračuje Tůma.
5: Mám velkou radost z toho, že se nám podařilo získat opět medaily po roce. A myslím, že i přesto, že jsme v závodě udělali nějaké chyby, tak jsme to zvládli krásně dohnat a ve finále je z toho 3. místo, takže to bereme a jsme spokojení.
2: Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy 4. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji potrvá v Turecku do neděle. Češi se znovu představí ve středu, kdy je na programu kvalifikace mužů. České reprezentantky individuální závody vynechají.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách ke 33. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Táborsku platí úplné uzavírky například mezi Nadějkovem a Chyškami na silnici Zdírné do Tučap nebo z Turovce do Tábora. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin k tomu 4 a 3/4 minuty. V úterý 4. srpna posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak pěkné ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

Kapela Buty dohrála 7 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je úterý 4. srpna. Do konce roku nás zbývá 149 dní a svátek dnes mají Dominikové

bitvami v bitvě u Tachova. V roce 2004 byla jmenována vláda v čele Stanislavem Grossem. V roce 2015 při železniční nehodě u Hurašťovic bylo zraněno 50 lidí a o pár let později v roce 2021 tři lidé zahynuli a desítky byly zraněni při srážce vlaků u Milavčí. 4. srpna roku 1306 byl v Olomouci, když se procházel v paláci na vzduchu po poledni, zavražděn český král Václav III. Bylo mu 16 let a po meči tak vymřela dynastie Přemyslovců. Podle dochovaných materiálů byl tehdy čtvrtek. V roce 1875 zemřel dánský spisovatel Hans Christian Andersen. V roce 1985 ve Strakonicích zemřel Zbyněk Vostřák, dirigent a hudební skladatel. V roce 1992, tedy před 34 lety, zemřel kardinál František Tomášek. 4. srpna roku 1954 se narodil Vlastimil Zavřel. To znamená, že tento herec má dnes 72. narozeniny. A 64. narozeniny má básník, prozaik a novinář Jáchym Topol. No a vy, kteří máte také dnes narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší. Ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: 2:15 před 17:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno nebo polojasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 20 až 16 stupni Celsia. Přes den nás čeká, bude přetrvávat tedy jasno až polojasno.

0: No a odpoledne a večer při přechodné zvětšené oblačnosti místy vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou 35 až 38 stupňů a na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. A ráno bude i místy klidno. Rostylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, jinak dobré, a biometeorologická předpověď je dnes, stejně jako včera, na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž. Podíváme se hned plánu také na SMSky, přišla nám zpráva z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je skoro jasno a 15 stupňů. Zatím nefouká, píše a hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme. Do Vyššího Brodu zdravíme a přejeme také hezký den. A před okamžikem také přišla zpráva ještě ze Zduchovic. Na nebi nad Zduchovicemi září měsíc, je 19 stupňů a bez větří. Pěkný den bez teplotních rekordů přeje všem Josef. Děkujeme Josefe za SMSku i za to přání a přejeme hezké úterý.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Fibichova druhá symfonie, Beethovenovy houslové romance, výběr z Dvořákových legend a předehra ke Smetanově prodané nevěstě. To byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků. Odehráli ho z kraje Října v roce 1926. Po 100 letech se k témuž programu tedy vrátí, a to na prvním programu jubilejní z té sezóny. Bude to další rozhlasová stovka, kterou připomeneme za chvilku v našem vysílání, ale ještě předtím ze všeho nejdříve je tu kapela Elán.

0: 100 let uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou koncertní dráhu odstartoval rozhlasový orchestr 1. října roku 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéf-dirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéf-dirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéf-dirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéf-dirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně, zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod tmě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Malešek, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policie posílila bezpečnost na pražském letišti Václava Havla. Začala tam působit nová speciální jednotka, která zasahuje například proti agresivním cestujícím. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Letiště letos očekává téměř 19 milionů odbavených cestujících. Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Práce na vodovodní síti čekají od začátku týdne městské části Českých Budějovic. V Novém Vrátě a na sídlišti Máj vodohospodáři vymění nevyhovující armatury za více než 8 milionů korun. Informovala o tom mluvčí radnice Jitka Brůha-Velclová. Oprava potrvá po etapách až do října. První odstávka vody bude ve čtvrtek 6. srpna na sídlišti Máj. Členové prácheňské umělecké besedy vystavují své výtvarné práce. Vidět je můžete v galerii Portič. Vernisáž dnes v 17 hodin slovem provede předseda spolku André Rády a svým vystoupením přispěje i hudební sekce prácheňské umělecké besedy, takzvaní pubarťáci. Spolek už 15 let sdružuje amatérské i profesionální výtvarníky z prácheňského regionu. Výstavu jeho členů v galerii Portič můžete navštívit až do 27. srpna. Teploměry dnes na jihu Čech ukážou 35 až 38 stupňů, na horách maximálně 33. Obloha bude slunečná, odpoledne a večer se místy vytvoří přehánky nebo bouřky. Vítr je jen slabý proměnlivý a biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Začíná přestavba nebezpečné křižovatky u Sudoměřic u Bechyně na kruhový objezd. Veškerá doprava je odkloněná přes Svinky a Komárov. Práce budou trvat do října. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Vtip o bombě nebo útoku na letišti se nevyplatí. I při takovéto situaci jsou do pár minut připraveni zasáhnout policisté z nové speciální jednotky, která, jak už jste slyšeli v našich zprávách, začala působit na pražském letišti. Podobné týmy už jenom jsou podobné v jaderných elektrárnách. No, reportáž o nové speciální jednotce nabídneme za malou chvilku. Teď nechám zaspívat Ivetu Bartošovou.

0: Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě už od vstupní haly až po gate a někdy také přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů a také všech ostatních cestujících a připraveni jsou také na nejhorší. Bombový a teroristický útok a nebo dokonce na únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech. Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 20 až 16 stupni Celsia. Přes den i nadále bude přetrvávat jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti místy vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat, ráno ještě bude místy i klidno. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, jinak dobré, a biometeorologická předpověď je dnes, stejně jako včera, na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž. Zítra, ve středu, bude v první polovině dne převažovat jasno nebo skoro jasno, ve druhé polovině dne pak přechodně až oblačno, postupně pak se na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, které mohou být také silné. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 22 až 18 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 33 až 37 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý, převážně západních směrů vítr, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, ale pokud budou už bouřky, tak přechodně bude v bouřkách zesilovat.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V neotřelých kulisách Nového zámku Libějovice u Vodňan se od 8:30 večer odehraje interaktivní představení Všechny báječné věci v hlavní a jedné roli s hercem Danielem Krejčíkem. Výtěžek z představení půjde na obnovu zámeckého areálu. Do klášterní zahrady ve Vyšším Brodě se ode dneška do čtvrtka vrací velkolepé novocirkusové představení Vosa. Od 21 hodin nabídne nový cirkus, akrobaci, světelné efekty a také silný vizuální příběh. Podíváme se také do Písku. Muzeum v Písku ve své galerii pořádá další komentovanou prohlídku výstavy Orlík a Stehlík o stavbě Orlické přehrady v 50. letech. Začne v 17 hodin. Na kamenném mostě v Písku od 16 hodin můžete namalovat obrázek. Akci Radosti, fantazie a tvoření pořádá spolek přátel Kamenného mostu. No a v Písecké galerii Portič je dnes v 17 hodin vernisáž výstavy členů Práchenské umělecké besedy. Letní kino v Černé v Pošumaví od 8:30 večer promítne nový český film Bardotky. Toy Story 5, příběh hraček, začne v 21 hodin v letním kině v Sezimově Ústí. Vodnická pohádka v podání divadla Koňmo bude od 15 hodin na programu na zámku Červená lhota. Folkroková kapela Cihelna a Spol zahraje od 19 hodin na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Spisovatel Jan Štifter od 18 hodin vyjde od kostela na další komentovanou vycházku přes Trhové sviny. Tématem jsou Zapomenuté osudy. Ve Vildově mlýně v Jistebnici u Tábora začne v 7:30 večer povídání účastníka závodu 1000 mil. Ten závod je dlouhý 1600 kilometrů, vede přes hory, lesy a řeky k z nejzápadnějšího bodu České republiky do nejvýchodnější obce na Slovensku a pak to ještě celé jde zpátky. V zoologické zahradě Hluboká od 7:30 pořádají večerní komentovanou prohlídku. Děti a také dospělí se dozví něco o životě zvířat, která jsou aktivní většinou jen v noci. A ještě jedna pozvánka. Poprask na laguně začne v 9 hodin večer na vltavotinském otáčivém hledišti.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb skončí dnes v 16 hodin. Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. Černá v Pošumaví bojuje proti nadměrnému vyhazování odpadu, přesunula kontejnery a nechala nainstalovat kamerový systém. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 38 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. Knihovna Václava Havla změní své jméno. Českému rozhlasu to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z hnutí STAN. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
4: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
2: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Černá v Pošumaví na Lipensku zrušila kontejnery u chatové oblasti Raclav. Důvodem bylo nadměrné vyhazování nevytříděného odpadu. Obec proto teď přesunula kontejnery do 2 kilometry vzdálené vesnice Bližná a instalovala tam kamerový systém. Pokračuje nezávislá starostka Černé Irena Pekárková.
5: Protože my ze zákona máme povinnost každoročně snižovat odpady. A když je nebudeme mít pod dohledem, tak to prostě nejsme schopni snížit. V podstatě obec každoročně doplácí odpady. Vybere poplatky tak za 1 200 000 a platí za odpady tak 2,5 milionu. Takže doplácí navrch to, co vlastně musíte odvést odsud.
2: Jihočeští hygienici vypsali 6 pokut za 24 tisíc korun na dětských táborech v první polovině letních prázdnin. Zkontrolovali 105 táborů. Nejčastěji řešili špatné skladování potravin, závady v zásobování pitnou vodou, nedostatečný úklid nebo chyby ve zdravotní dokumentaci dětí. Nejvyšší pokuty dosáhly 5 až 6 tisíc korun. Hygienici zatím nemuseli zakázat konání žádného tábora. Nezaznamenali ani žádnou epidemii nebo hromadný výskyt onemocnění. V Jihočeském kraji je zatím nahlášen 344 táborů pro víc než 32 tisíc dětí. Oproti loňsku je to mírný pokles.
1: Sport.
2: Čeští hokejisti do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. V Edmontonu podlehli obhajcům prvenství ze Spojených států 4-6. O výsledku rozhodla především druhá třetina, po které český tým ztrácel 4 góly. Dvakrát skóroval obránce Lukáš Kachlíř. Český tým přitom před turnajem neinkasoval ani v jednom ze 3 přípravných utkání a generálku zvládl výhrou 6-0 nad Kanadou. Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer očekáváme místy přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně ke 33. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U Zvíkovského podhradí na silnici 121 staví kruhový objezd. Bude se projíždět kyvadlově a provoz tam budou řídit semafory. Počítejte tam se zdržením až do konce roku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Černá v Pošumaví je dějištěm mistrovství Evropy jachtařů lodní třídy 29. Mezi favorizovanými posádkami je také česká Karolina Lojková, Kristián Bezušek. My za chvilku podíváme na místo vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině v úterý 4. srpna. Dobré ráno a hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Úplně poprvé je Česká republika dějištěm mistrovství Evropy jachtařů v lodní třídě 29er. Ve startovní listině je skoro 200 posádek ze 27 zemí. Specifika šampionátu, který můžete vidět na Lipně v Černé Pošumoví, vysvětlil hlavní rozhodčí Václav Brabec.
1: 29er je juniorská dvouposádková plachetnice, to znamená, na té lodi jsou dva. Jeden se nazývá kormidelník, druhý je kosatník, mají tři plachty a je to plachetnice určená pro závodníky ve věku od 12 do 19 let.
2: Ředitel závodu Michal Lojka je spokojený s konkurencí, která se v Černé v Pošumaví sešla.
3: V loňském roce, když se vlastně ten šampionát začínal připravovat, děláme ho od srpna loňského roku, tak jsme doufali, že se nám přihlásí 180 lodí a ono se jich přihlásilo 182. Takže my jsme nadšení, že se vlastně tohleto číslo podařilo naplnit a je to největší závod v podstatě v historii klubu této lodní třídy.
2: Důležitou součástí jachtařských závodů je zjišťování předpovědi počasí. Ředitel závodu se připravuje podobně jako závodníci.
3: Jsou různé aplikace, jich spoustu. Dvě světově nejrozšířenějších pochází z České republiky. Jachtaři samozřejmě používají ty placené verze, které vidí poměrně docela daleko a vidí docela přesně a i v jakoby krátkém horizontu dokážou se aktualizovat. My to sledujeme samozřejmě těch až 10 dnů předu, který jsou už poměrně jako teoretický předpovědi, ale naše zkušenost je, že u těch českých aplikací to vychází poměrně přesně. No.
2: Se rozfoukalo, vítr je velký nepřítel mikrofonu, vy z těch porivů větru máte radost, předpokládám.
3: Určitě, i když ne úplně jako z porivů, my potřebujeme stálejší vítr. Pro nás ideální, pokud se střídají teploty, protože pokud je v noci chladněji a přes den tepleji, tak samozřejmě ten vítr se pohybuje. A nebo když se blíží nějaká fronta, nebo když přijde fronta, tak potom je krásný vítr a z toho máme největší radost, když lidi vlastně odchází z pláže a začíná být tak jako po dešti nebo dešti a tak nám se to líbí nejvíc, protože nejvíc fouká.
2: Na Lipně jsou i mistři světa Alexandr Mostyny a Rafael Allen z Francie. K favoritům určitě patří domácí posádka Karolína Lojková, Kristián Bezušek. Česká reprezentantka o ambicích říká.
4: Je to největší závod v historii. Je to moderní nová třída, která je vlastně juniorská pro olympijskou třídu 49er. A já se snažím ambice ani očekávání ideálně nemít, aby pak nebylo zklamání a nebyl zbytečný stres. Ale samozřejmě ambice jsou na co nejvyšší místo.
2: Česká posádka a speciálně Karolína Lojková se pokusí využít toho, že v Černé v Pošumaví je vlastně doma.
4: Určitě, tak je to velká příležitost a už se na to dlouho těším. Ten šampionát bude tady na domácí vodě, takže snad toho využiju.
2: Doplnila česká reprezentantka. Šampionát skončí 8. srpna. Z Černé v Pošumaví, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě 15 minut. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 20 až 16 stupni Celsia. Přes den bude tepleji. I nadále bude přetrvávat jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Ráno bude místy i klidno. Rostylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, jinak dobré, a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. Ta zpráva musí začínat tvarem CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Důležité je to psát bez diakritiky, tedy bez záčku a bez čárek. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla nám aktuálně zpráva z trhových svinů, kde je oblačno 16 stupňů. Pěkný den, bez horka, přeje všem a do studia zdraví Boža. Božo, děkujeme, do trhových svinů také zdravíme a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Rickyho Martina teď vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Lídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Po ruském vzdušném úderu na severoukrajinské město Sumy je jeden mrtvý, několik dalších lidí útok zranil. Uvedl to velitel vojenské správy ukrajinské sumské oblasti Oleh Hryhorov. Útok podle něj cílil na civilní infrastrukturu pomocí řízených leteckých bomb. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%, to je výrazně vyšší nárůst než u akcií nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají tím na hodnotě. Snoubenci v Českých Budějovicích si pro svůj velký den rádi vybírají letní měsíce. Jen za červenec bylo v krajském městě 50 obřadů. Manželství ve městě uzavřelo 19 cizinců, například z Thajska, Maďarska, Ukrajiny, ale i Brazílie, Spojených států amerických nebo Vietnamu. Kromě obřadní síně radnice jsou oblíbenými místy Biskupská nebo Rajská zahrada. Svůj svatební křest už mělo i nové molo na soutoku Vltavy a Malše. Jak informuje mluvčí města Jitka Bruha-Velclová, podobně vysoký počet svateb bude ve městě i v srpnu. Zájemci o historii trhových svinů na Českobudějovicku se můžou zúčastnit další z vycházek. Na srpnové úterky totiž spisovatel Jan Štifter připravil vyprávění o zapomenutých osudech. Začátek bude v 18 hodin před kostelem. Druhý díl komentované procházky bude za týden 11. srpna. Teploměry dnes ukážou 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně 33. Obloha bude slunečná, odpoledne a večer se místy můžou tvořit přehánky nebo bouřky. Vítr je jen slabý proměnlivý, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Žádný problém teď na jihočeských silnicích není. Na Českobudějovicku jsou ale kvůli opravě uzavřené silnice z Ševětína do Dolního Bukovska u Drahotěšic a taky z Drahotěšic do Vlkova. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé, k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Co všechno se dalo najít například v klášteře ve Vyšším Brodě před 200 lety, tak najít by se dalo cokoliv, to, co by tedy člověk čekal, například tisíce knih, vzácné rukopisy, ale také například tam jsou papoušci, krokodýl, lidská kostra a také vydělaná lidská kůže. Tak za chvilku společně s námi nahleděte do někdejších klášterních sbírek v jihočeské vlastivědě Českého rozhlasu České Budějovice. Ten dnešní díl připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Ale ze všeho nejdříve bude zpívat Václav Neckář.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vyšebrodský klášter před 200 roky ukrýval i vydělanou lidskou kůži. Jak je to možné, to si vysvětlíme v jeho české vlastivědě. V roce 1825 uveřejnil rakouský občanský list Promysl, srdce a dobrou náladu populární článek o historii a současnosti kláštera ve Vyšším Brodě. Jeho autorem byl publicista a spisovatel Benedikt Pilwein, který žil v nedalekém Linci. Zpracovával tehdy dějiny okresu Milkreis a v té souvislosti navštívil i Vyšebrodský klášter, kde mu řádoví bratři ochotně poskytli cenné informace. Text obsahuje nejen podrobný popis klášterního kostela, ale také se rozepisuje o vybavení knihovny. Dozvídáme se, že pro ni byl určen velký sál a jeden pokoj. Místnosti byly světlé a prostorné, sál byl dlážděn mramorem. Počet svazků v knihovně se pohyboval kolem 20 tisíc a už tehdy k ním existovaly katalogy. Velmi dobře byly zastoupeny knihy o dějinách světa a přírodních věd. Klášter vlastnil 130 rukopisů z doby před vynálezem knihtisku. Mnohem mladší, ale rovněž pozoruhodný, byl rukopis budoucího císaře Josefa II., který napsal v 7 letech a i ten byl ve Vyšším Brodě uložen. V knihovně bylo k vidění také jednomešní roucho zdobené perlami. V klášteře mniši uchovávali i pozoruhodné sbírky přírodnin. Byla zde sbírka minerálů a broušených kamenů, z vypreparovaných živočichů byly v klášteře k vidění papoušci, krocani, různí motýly a dokonce i krokodýl. A nechyběla tu ani lidská kostra a vydělaná lidská kůže. Pilwein zhlédl mimo jiné řezby ze dřeva a slonové kosti, obrazy z písku a zeminy, dva krásné kompasy nebo papír z vinné révy. O předmětech z fyzikálního kabinetu bylo zároveň poznamenáno, že byly poslány do Českých Budějovic jako učební pomůcky pro tamní studenty.

0: počasí.
1: Minutu před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu meteoroložka Eva Hubová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace?
2: Teď je v České republice převážně jasno nebo polojasno, bez srážek a teplota se pohybuje mezi 19 a 25 stupni. Nejchladněji z republiky má Březník 5,5. V Českých Budějovicích je skoro jasno 19 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1014 hektopaskalů. Na Choráněvě je taky skoro jasno 22 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: I ta dnešní noc byla teplá a přes den také zima nebude. Tak jak bude dnes?
2: No, ještě to vedro chvilku potrvá. Z britských ostrovů k nám zasahuje brázda nízkého tlaku vzduchu. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teplota vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách na 30 až 33. Vítr povane slabý proměnlivý a byl je na trojice.
1: A jestli bude 38 stupňů, bude to stačit na teplotní rekordy?
2: Obávám se, že bohatě. Maximum z roku 2003 je 34,8, takže tam je asi jasno. A bude to tak zřejmě i na mnoha jiných stanicích. Minimum z roku 1929 má hodnotu 5,8.
1: No a jak je to se sluncem? V kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Vyšlo v 5,39 a zapadne ve 20,36.
1: A ta noc, co nás čeká, bude teplá také jako ta uplynulá? A jak bude zítra?
2: Bude. Čeká nás jasná noc s teplotami mezi 21 a 18 stupni a zítra přes den bude oblačnost podobně jako dnes, jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. No a postupně na většině území se vyskytnou přehánky a místy taky bouřky, a to zřejmě i silné. Teplota zítra vystoupí na 34 až 37 stupňů, na horách bude do 31. Vítr povane slabý západních směrů 1 až 4 metry za sekundu, jenom v bouřkách bude zesilovat, aby ho zůstane ještě na trojce.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Hubová. Děkuji za to, pro tuto chvíli, já za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: K založení dětského stacionáře pro děti s těžkým kombinovaným postižením Martinu Koudelkovou motivovalo onemocnění vlastního dítěte. Dnes Centrum Bazalka patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v Jihočeském kraji a stará se o více než 50 klientů. Jaké byly jeho začátky a jaké cíle si dává do budoucna? Nejen o tom jsme si s Martinou Koudelkovou v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v úterý 4. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Teplo je všude, kam se podíváme. Dokonce až 50 stupňů může být na přímém slunci ve výdejních boxech. A také proto by teď v těch vedrech měli tady zákazníci e-shopů zvážit, kam si zboží nechat doručit. Některé obchody teď navíc zásilky raději neposílají vůbec. Budeme o tom mluvit za chvilku v reportáži. Teď bude zpívat Michal Hrůza.

0: Hrůza. To teplo je hrůza. Některé české e-shopy pozastavují v době extrémních teplot rozesílání balíčků. Týká se to tady hlavně výrobců a distributorů léků a také potravin citlivých na výkyvy teploty. Několik dnů si teď na zásilku musí počkat například zákazníci obchodů s čokoládovými výrobky.
1: Jelikož prodáváme mimo jiné i ořechy obalené do čokolády, tak jsou dny, kdy se rozhodneme neexpedovat vůbec žádný zásilky.
2: Vysvětluje Petr Voves, ředitel e-shopu Ochutnej ořech, který má hlavní expediční sklad v Čakovci na Českobudějovicku.
1: Je lepší spíš stopnout třeba na jeden, dva dny tu expedici úplně a napsat zákazníkovi, že bude muset na ten svůj balíček počkat pár dní.
2: Podle něho je největší problém právě u čokoládových výrobků nebo potravin, které je obsahují.
1: Čokoládový nugát klidně pozastavujeme prodej. S čím se pereme, tak jsou ořechy dražované do čokolády. Ty naštěstí se neroztečou tak rychle jako klasický čokolády, ale samozřejmě pořád je to čokoláda a pořád jako se to musí nějakým způsobem udržovat.
2: I kvůli tomu své zákazníky rovnou upozorňují, aby zvážili uložení zásilek do výdejních boxů.
1: Na rovinu 3/4 balíčků už jdou do výdejních míst a do výdejních boxů, tak aby spíš vybírali výdejní místa, který znají. Nikdy nevíme box, jestli není na sluníčku, jak bude rozpálený.
2: Jak dál Petr Voves připomíná, s omezováním expedice zboží se v posledních letech firma potýká stále častěji.
1: Před 2-3 lety to opravdu bylo ojedinělé, byl to třeba 1-2 dny v sezóně. Letos už je to po čtvrtý, kdy jsme na 2 dny stopli expedici a řekli jsme radši počkáme. Děláme to hlavně čtvrtky, pátky, protože se bojíme, jak dopadnou ty balíčky přes víkend.
2: S vedrem bojují také v Táborském muzeu čokolády a marcipánu, které provozuje vlastní e-shop. Zaměstnanci proto do zásilek přidávají speciální chladící balíčky, říká ředitelka muzea Martina Cimpová.
3: Ty jsou ekologický a snažíme se dát jeden do spoda, jeden nahoru. Není to samozřejmě na 40 stupňů. Na ten jeden den to pomůže. No. Ono to chytí nějakou tu teplotu a tu už pak taky drží ten karton, ten obalový materiál.
2: Podle ředitelky je navíc pravděpodobné, že letní vlny veder budou mít časem na provoz e-shopu daleko větší dopad.
3: Ty vyhlídky asi takový jsou, že čím dál častěji bude takovýhle extrémní počasí, takže aby jsme se jako tomuhle vyvarovali, tak si uděláme možná takový e-shopový prázdniny.
2: Přepravní společnosti ve svých podmínkách varují před posíláním zboží citlivého na změny teplot. Jak upozorňuje mluvčí zásilkovny Ondřej Luštinec, teploty uvnitř boxů můžou na přímém slunci dosáhnout až 50 stupňů Celsia. Jejich klimatizace navíc nedává v takové situaci smysl.
4: Klimatizace by potřebovala velké množství energie. Navíc by nestačilo chladit samotné boxy, ale chlazení by musel být celý dopravní řetězec. To znamená auto, které zásilku vyzvedne, depo, které ji třídí, i auto, které ji veze do boxu.
2: Na způsob uložení zásilky by podle Luštince měli zákazníci myslet i při venkovních teplotách pod bodem mrazu. Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Skoro 2,5 miliardy korun půjdou od ministerstva zemědělství na rozvoj venkova. Oprava silnice u Horní Plané omezí provoz na 4 týdny. Ředitelství silnic a dálnic tam položí nový povrch. Vzdušná akrobacie, oheň a zářící planety čekají v těchto dnech na návštěvníky Vyššího Brodu a Blatné. Bude horko, odpoledne se můžou tvořit bouřky. Jsou tu zprávy, dobré ráno u jejich poslechu přeje Lukáš Pelikán. Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 2 miliardy a 400 milionů korun. Podpořit má hlavně investice do potravinářských podniků, začínající mladé zemědělce a lesnictví. Resort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin, třeba mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Dotace jsou součástí strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Žádosti bude možné podávat od 13. října do 3. listopadu. Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy. Odložení případu nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné, oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce sice část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší než 5 let a tak je věc promlčená. Kriminalisti dospěli k závěru, že autorem byl právě Turek. Policie stíhat nebude ani deník N, který na kauzu upozornil. Došla k tomu, že se médium zveřejněním Turkových výroků nedopustilo pomluvy. Silnice 1/39 v okolí Horní Plané na Českokrumlovsku dostane nový povrch. Oprava začne tento týden. Silničáři zhruba do měsíce položí nový mikrokoberec na třech úsecích mezi Pernekem a Horní Planou o celkové délce přes 3,5 kilometru. Důvodem je opotřebení vozovky a její ochrana před dalším poškozením. Během pracovních dnů budou řidiči projíždět opravovanými úseky kyvadlově. Mimo pracovní dobu a o víkendech bude provoz vedený v obou směrech bez výraznějších omezení. Práce vyjdou ředitelství silnic a dálnic na více než 8 milionů korun. Soubor Vosa Teatr přiveze do Vyššího Brodu a Blatné divadelní projekt Mezi světy. Ten propojuje vzdušnou akrobacii, tanec s ohněm a světelné loutky i obří zářící planety. V Vyšším Brodě bude ode dneška do 6. srpna, v Blatné pak od 8. do 10. srpna. Navštěvníci se můžou projít mezi svítícími planetami a potom vidět představení inspirované vesmírem a fantazií, říká producent projektu Jakub Vedral.
3: My máme takový speciální vlastně akrobatický jeřáb, který má rameno, díky kterému nám umělci lítají až v 15-metrovém okruhu a potřebují nám právě lítat mezi těma planetama, protože při tom představení my vlastně jsme v tom vesmíru a vlastně se na něj díváme a vlastně ho potřebujeme malinko jako stvořit.
1: Kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého Kolína na místní historické minimum, píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. Německý ministr dopravy Steffen Bilger ve čtvrtek svolal do Bonnu konferenci. S nízkou hladinou se potýká i Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Na jihu Čech bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se místy můžou tvořit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách ke 33. Houká slabý proměnlivý vítr, biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Z jihu Čech teď nemáme informaci o žádné dopravní nehodě. U Křemže na Českokrumlovsku jsou kvůli opravám zavřené dvě silnice. Neprojedete po 9-kilometrovém úseku úzké silnice od křižovatky pod Klukem vedoucí přes Chlumeček až Dobrloha. Ani po silnici z Rojšína do Chvalšin až k odbočce na Rohy. Silnice by měly být průjezdné ve druhé polovině srpna. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Na rybníku Řežabinec u Ražic dnes končí jubilejní 50. ročník akce Akrocefalus. K jedné z nejvýznamnějších přírodních rezervací tady u nás v České republice se podíváme s naším radním hostem krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5:15 po 7. hodině v úterý 4. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeze studia Luboš Voráček.

0: Samozřejmě, že pro vás i dnes v úterý 4. srpna máme připravený pravidelný rozhlasový sloupek. Jeho autor, spisovatel Jan Štifter, ho nazval Uprostřed dobrých příběhů.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nikdy se to nezdá, ale stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. Jsme uprostřed dobrých příběhů. Obklopeni lidmi, kteří dělají tenhle svět lepším. Nedávno jsem připravoval benefiční výstavu. Autorka vystavených děl je všechna věnovala na obnovu jedné vzácné jeho české památky. Mohla ty obrazy prostě prodat, nechat si peníze pro sebe a jít dál. Místo toho ale své olejomalby nabídla dobré věci. Kompletní výnos, do poslední koruny, pomůže tam, kde to bude vidět. A baví mě i další příběhy. Třeba když někdo koupí dům a otevře ho lidem.

0: počasí.
1: Minutu a půl před čtvrt na osm pro vás máme informace o počasí. Dnes očekávejme jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách 30 až 33 stupně Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, ráno může být ještě místy i klidno, ale v bouřkách pak bude vítr přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré, akorát biometeorologická předpověď, ta je dnes stejně jako včera na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. A ještě se teď také podíváme na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost

0: Činnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS také z Jindřichova Hradce ze sídliště Vajgar, kde je jasno, klidno, 19 stupňů. Jak píše, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je skoro jasno, 18 stupňů, dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Prachaticích je svěží ráno, 20 stupňů, klid a pohodu přeje Helča. Helčo, děkujeme. V Černovicích u Tábora je 20 stupňů, píše pan Folta, děkujeme za tu zprávu. V Táboře je 19, jasno a 19 stupňů, krásný letní den a pevné zdraví přeje děda Pája. Pavle, i vám děkujeme za zprávu. Pak tu mám také ještě SMSku z Berloha, kde je jasno, slabý vítr a 19 stupňů, zdraví a hezký den přeje Marie. Tak Marie, i vám děkujeme za zprávu. A ještě tu mám také SMSku z Borovan, kde je jasno, 20 stupňů, příjemně prožitý den přeje všem Růža. Růžo, děkujeme, do Borovan také přejeme hezké úterý.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Za chvilku si řekneme více o nejstarším dubu v pražských Kolodějích. Uslyšíte pověst o tom, kdo ho nechal údajně vysadit. Ale ještě předtím bude zpívat Olga Lounová, K výškám.

0: oboře v pražských Kolodějích stojí památný strom. Jde o nejstarší strom v Praze. Více o dubu zjišťovala naše reportérka.
1: Nese právě pojmenování dub Karel a není to po nikom jiném než samotném císaři a králi Karlu IV., který ho podle pověsti údajně vysadil v roce 1359.
2: Prozradil mi dendrolog Aleš Rudl. Nejspíše jde ale o pověst, dub bude mladší.
1: Když se podíváme na jeho vzrůst a obvod kmene, který má přes 7 metrů, úplně nejmohutnější památný strom Prahy, tak dojdeme k závěru, že je spíše tak o 100 let mladší, tedy byl vysazen nejspíše za vlády Jiřího z Poděbrad. Nicméně byl významný už od svého počátku nebo od svého působení vlastně v areálu toho kolodějského zámku, protože pod dubem bylo vybudováno pódium a státníci, kteří vlastně v Kolodějích pobývali, tam přijímali návštěvy a konaly se tam i drobné posezení nebo i oslavy.
2: Tento významný strom se řadí mezi nejmohutnější duby u nás, a to díky objemu svého kmene.
1: Tím je vlastně raritní z hlediska právě toho svého vzrůstu. I když ta koruna už samozřejmě není tak bohatá jako předtím, ve stromě je dutina, je vidět, že vlastně jsou tam hojící se rány v minulosti odstraněných větvích, takže vlastně vzhledem k tomu stáří už ten strom tak jako ustupuje, nicméně stále je dominantní a výrazným jedincem v rámci vlastně pražských památných stromů.
3: Jak se určí vlastně to, že ten strom je památný?
1: Je to dle zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy příslušný orgán ochrany přírody, v Praze je to magistrát, ten strom získá přísnější ochranu. Jeho ošetření musí být odsouhlaseno právě tím příslušným úřadem, takže jsou to takový VIP stromy. A zároveň tyto stromy jsou označovány malým státním znakem.
2: Mapu těchto památných stromů vytvořil právě Aleš Rudl, který je autorem webu Pražské stromy.
1: To je takový průvodce po památných a významných stromech Prahy a návštěvníci tam mohou najít vlastně všechny památné stromy, které jsou v Praze. A web funguje i takový jako nástroj pro cíle nejrůznějších vycházek a výletů, protože za těma stromama se dá putovat, chodit.
2: Bohužel dub Karel se navštívit nedá. Je v oboře, kde není umožněn veřejnosti přístup. Monika Doležalová, Český rozhlas.

0: Kapelu Blondie teď vytřídá Lukáš Pelikán na zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku. V Česku chybí od loňska, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Práce na vodovodní síti čekají od začátku týdne městské části Českých Budějovic. V Novém Vrátě a na sídlišti Máj vodohospodáři vymění nevyhovující armatury za víc než 8 milionů korun. Informovala o tom mluvčí radnice Jitka Bruha-Velclová. Oprava potrvá po etapách až do října. První odstávka vody bude ve čtvrtek 6. srpna na sídlišti Máj. Skupina ČES od začátku týdne vyplácí akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci dostanou 42 korun. Energetická firma celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář získá asi 16 miliard. O výši dividendy rozhodla v červnu valná hromada ČES. Částka odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Členové Prachenické umělecké besedy vystavují své výtvarné práce. Vidět je můžete v galerii Portič. Vernisáž dnes v 17 hodin. Slovem provede předseda spolku Andrej Rády a svým vystoupením přispěje i hudební sekce Prachenické umělecké besedy, takzvaní pubarťáci. Spolek už 15 let sdružuje amatérské i profesionální výtvarníky z Prachenického regionu. Výstavu jeho členů v galerii Portič můžete navštívit až do 27. srpna. Teploměry dnes ukážou 35 až 38 stupňů, na horách maximálně 33. Obloha bude slunečná, odpoledne a večer se místy vytvoří přehánky nebo bouřky. Vítr je jen slabý proměnlivý, ale biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Začíná přestavba nebezpečné křižovatky u Sudoměřic u Bechyně na Táborsku na kruhový objezd. Veškerá doprava bude odkloněná přes Svinky a Komárov. Práce budou trvat do října. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl osmé, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. 50 let sledování života ptáků na jednom místě. To je akce Acrocephalus, která právě dnes končí v přírodní rezervaci Řežabinec u Hražic na Písecku. Uslyšíte o ní za pár minut v našem vysílání od našeho ranního hosta, ale ještě předtím zaspívá Petr Kotwald, Gejzír.

0: Na rybníku Hřežabinec u Ražic dnes skončí jubilejní 50. ročník akce, která se jmenuje Akrocefalus. Ornitologové tam už půl století sledují, jak se mění ptačí populace v jedné z nejvýznamnějších přírodních rezervací tady u nás v České republice. Během let tam okroužkovali desítky tisíc ptáků a více než stovky druhů. Co letošní výzkum ukázal, tak na to se teď budu ptát ornitologa Práchenského muzea v Písku Jiřího Šebestiána, který je přímo na místě. Pane Šebestiáne, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jak tam máte? Jaké máte počasí tam teď aktuálně? Hezky?
1: No, teď je samozřejmě dobře, ale vedra jsou úmorná potom i pro ptáky, i pro lidi, takže bohužel musíme tak okolo poledne stahovat sítě a přestávat chytat, protože jednak ptáci šetří energii a létají jenom, když se to vyplatí nebo když musí. A protože hmyz přestane létat v těch velkých vedrech také a není co lovit, tak ptáci nemají důvod létat a létají v tom vedru i málo, takže i z toho důvodu se nevyplatí. Bývá potom jeden nebo dva ptáci z celé kontroly a to je tady natažených více než 200 metrů sítí. Takže pak šetříme práci lidí a šetříme i ty ptáky, kteří by tam náhodou vletěli, i když by to byl jenom ten jeden nebo dva, protože to je opravdu o život, to polední sluníčko teď.
0: Tomu rozumíme. Pane Šebestiáne, i přes ta vedra, kolik ptáků se letos podařilo odchytit a které druhy vás tedy nejvíce potěšily nebo případně překvapily?
1: V současnosti okolo 800 ptáků, což je takový průměrný rok. Průměr za těch 49 předchozích let je 811 ptáků, takže budeme lehce nad průměrem, ale žádný rekord to neohrožuje, ten je někde okolo 2000 a toho už určitě nedosáhneme. A jinak druhově, teďko právě mi říkali, že přinesli bukáčka menšího, což je volavkovitý pták, který velmi skrytě žije v rákosí. Na těch nejlepších rybnících tady hnízdí asi 3 až 5 párů, takže to bude událost. A bude to událost prvního významu, která zatím vůbec nebyla, takže letos jsme chytali spíš takové ty obyčejnější ptáky, i když ono, akce se jmenuje Akrocefalus, což je latinský rákosník a všechno to máme zaměřené na odchyt rákosníků, takže jenom, že z těch rákosníků mám radost vždycky jenom já, to všichni ostatní, když to vytáhnu z pytlíku, tak řeknou zase rákosník, kdežto já nad ním já sám, protože se jich chytá dost a funguje na nich statistika, dá se na nich vymyslet nějaká věda. Těch ostatních druhů, co jsme tady měli, tak docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčelek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Dopadlo to dokonce tak, že my tady v podstatě i večer můžeme běhat v kraťasech, což nikdy nebývalo, vždycky se setmíním. Nastala hodina velkého komára, všichni se museli natírat repelenty, oblékat a podobně, ale to tak není. A je to vidět i na ptácích, jako zejména mláďata prostě jsou vyhublá, mají vystouplé hrudní kosti a je vidět, že potravy je málo, prostě je moc málo komárů.
0: Vy jste mi částečně vlastně odpověděl na mou další otázku. Jak se za těch 50 let změnil život ptáků v rezervaci Hřežabinec, když třeba předtím nebyla taková ta vedra? Vy tam jezdíte pravidelně, takže můžete o tom mluvit.
1: Je to jeden z úkolů vůbec tohoto monitoringu, sledovat stav v rezervaci. A musím říct, že naštěstí prakticky za celých 50 let monitorujeme, že je všechno stále v pořádku v rezervaci. Takže v rezervaci je úplně všechno v pořádku a změny, které pozorujeme, ubývání nebo přibývání některých ptačích druhů, jsou vysvětlitelné změnou biotopů. Jenom, jo, například tady prostě vyrostl les a ten les je olšový, takže přibylo pod ním nějakých křovin, takže přibývá třeba budníček menší z těchto důvodů a naopak přesně z těchto důvodů ubývá budníček větší, ale žádné jako změny, které by byly, já nevím, typu hynutí i místních lesů, jako tomu třeba bývalo v Krušných horách nebo něco takového. Prostě v rezervaci se všechno děje úplně v pořádku a říkají nám to právě ti ptáci, protože, nebo kdo to říká, hlavně je hmyz, jenomže my nemáme metody, které bychom poznali, jestli z 10 miliard 1 miliarda kusů hmyzu ubyla nebo přibyla, ale řeknou nám to ptáci, prostě když není potrava, tak ptáci odletí a nejsou. Takže když ubydou ptáci, znamená to, že ubyl hmyz a že v rezervaci je něco špatně, nebo i naopak, ale tady žádné výkyvy zatím velké nepozorujeme.
0: Pane Šebestiane, zasvěďte nás laiky v krátkosti nějaké. Co všechno se při tom odchytu a krůžkování u ptáků zjišťuje tedy?
1: No, je pravda, že my tím odchytem způsobujeme ptákům stres. Na druhou stranu, když se měřily stresové hormony, tak se ukázalo, že stres námi způsobený je úplně stejný, není větší než ten, který denně zažívají, když na ně zaútočí nějaký krahovec nebo lasička. A když už je teda máme v ruce a stresujeme je, tak se snažíme vytěžit co nejvíc i pro vědu, i pro ten monitoring, takže toho ptáka kompletně proměříme. Takže vedle toho, že určujeme druh, případně pohlaví a stáří těch ptáků, tak je proměříme co do velikosti křídla, ocasu, měříme tarzus, což je taková ta srostlá nožička, co mají od prstů, a je to takový standard velikosti. Prostě podle tarzu my poznáme, jestli je to velký nebo malý jedinec svého druhu. Já, u lidí také je rozdíl, když někdo měří 160 a váží 80 kg, a když měří 2 metry a váží 80 kg. Tak podobně je to i u ptáků a my tohle to taky potřebujeme vědět ze všech těch měr. No a nakonec koukáme na tuk, protože ptáci mají 10x tenčí kůži, než máme my, tak skrz kůži ten tuk prosvítá, je vidět plocha svaloviny, plocha tuku. Zvážíme je a z toho všeho počítáme nějaké indexy kondice a takovéhle podobné věci.
0: Zajímavá práce. Pane Šebestiane, letos už tedy 50. ročník akce Acrocephalus. Co pro vás tohoto jubileum znamená?
1: No, dlouho jsem si myslel, že nic, ale teďko, jak to tady postupně probíhá, jak přijedou lidi a jsou rádi a třeba tady přichází spousta návštěvníků z řad veřejnosti a všichni se ptají, tak přeci jenom si uvědomuji, že to asi něco je. Jinak samozřejmě my víme, že tato naše 50-letá řada je ojedinělá i ve světě. I když zrovna u nás za 2 roky bude další akce na Jižní Moravě mít také 50 let, i když tam probíhala s přerušováním, tady u nás je to bez přerušování. Takže jinak prostě pro mě řežabinec je srdeční záležitost. Moje žena tvrdí, že tady bylo i keltské osídlení a že druidové Keltů tady zanechali prostě svá kouzla, která pořád působí. Takže kdo sem jednou přijde, tak potom už se musí a musí vracet. A prostě všechno tady působí příjemně. Jinak prostě rezervace sama je taková esence jihočeskosti. Jo. Tady najdete na 100 hektarech úplně všechno, co si člověk představuje pod pojmem Jižní Čechy nebo to, takže nejenom Šumava, ale i tady na Řežabinci prostě. Tady je takový to prostě rybník, rákosí, ostřicové porosty, orchidejové louky, podmáčené louky, suší louky zase s pestrostí květin a motýlů a já nevím, 15 druhů orchidejí se tady v rezervaci najde a tak dále, tak dále.
0: Tak to říká od rybníka Řežabinec Oražic ornitolog Práchenského muzea v Písku Jiří Šebestián. Pane Šebestiane, díky za to zajímavé povídání. Užijte ten den a k těm oslavám přeji tedy všechno nejlepší a dopředu dalších 50 let.
1: Moc vám děkuju.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Nápodobně, naschledanou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Neberte život tak vážně.
1: Počasí.
2: Minutu a čtvrt po 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
3: Dobrý den.
2: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace u nás tady na jihu Čech?
3: Pořád je tady slunečno, jasno nebo skoro jasno a teplota mezi 19 a 24 stupni většinou. Nejchladněji Kvilda Perla 8,9, aspoň pro pocit schlazení. V Českých Budějovicích je skoro jasno 21 stupňů, vítr jihovýchodní 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře necelých 1014 hektopaskalů. Na Choráňově je skoro jasno a 23 stupňů a vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
2: Přítok do řek v podobě potůčků se pomalinku jako zastavil. Některé úplně vyschly ty potůčky. Jak to aktuálně vypadá s našimi jihočeskými řekami?
3: Je to bídné. Sýzna je jenom Vltava z vyššího brodu 77 cm a průtok 10,8 metru krychlového za sekundu. Jinak jsou řeky nesýzné. Teplota vody se pohybuje mezi 21 a 24 stupni. Lipno včera hlásilo 25,4.
2: A jak bude přes den dnes?
3: Ještě větší vedro než včera. Z britských ostrovů k nám zasahuje brázda nízkého tlaku vzduchu. Čekáme slunečné počasí a odpoledne se přechodně vytvoří oblačno a ojediněle se může objevit přehánka nebo bouřka. Teplota vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách na 30 až 33. Vítr povane slabý proměnlivý a bio je na vysoké zátěži.
2: A co zítra?
3: To už se na střední Evropou vytvoří frontální rozhraní promiňte, a začne to být zajímavější. Čeká nás ráno i večer jasná obloha, ale odpoledne oblačno, no a postupně na většině území se vyskytnou přehánky a místy bouřky, a to i silné. Teplota ráno klesne na 21 až 18 stupňů, přes den vystoupí na 34 až 37 a na horách bude do 31. Povane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu, jenom v bouřkách bude zesilovat a bio zůstane na trojce.
2: A ve čtvrtek to bude podobné?
3: To už to frontální rozhraní přejde přes naše území. V noci na čtvrtek se od jeho západu zatáhne, takže nás čeká oblačno až zataženo a na většině území se objeví přehánky, místy i bouřky, zase zřejmě i silné. Teplota ráno bude kolem 20 a odpoledne už trošku ličtější, tak do 31 stupňů. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat.
2: Říká meteoroložka Eva Houbová. Díky za informace o tom hezkém letním počasí a za hodinu se těším zaslyšenou.
3: Taky se těším. Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Kde u nás najdeme nejvyšší vodopád? Odpověď nabídne za chvilku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím je tu kapela Olympic.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Letošní sklizeň jde zemědělcům na jihu Čech rychle. Výnos je ale o pětinu nižší než loni. Řidiči na silnici 1/3 u Českobudějovického letiště musí i dál počítat s dopravním omezením. Po červnových zemětřeseních zemřelo ve Venezuele přes 6 tisíc lidí. Na jihu Čech bude dnes stále tropické počasí, teploty se šplhají k 38 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Žně na jihu Čech pokračují letos rekordní rychlostí. Zemědělci sklidili 78% obilovin a 82% řepky. Minulý rok touto dobou měli sklizeno pouze 17% obilovin a 28% řepky. Sklizeň ozimého ječmene je už hotová, ozimé pšenice sklidili 85%. Průměrný výnos z hektaru je u obilovin lehce přes 5 tun, je to o pětinu míň než před rokem, a to kvůli suchu. Nižší výnosy obilnin můžou znamenat taky nedostatek slámy. Vyplývá to z aktuálních informací Ministerstva zemědělství. Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici 1/3. Kvůli další etapě prací čeká řidiče až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi krajským městem a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním jízdním pruhem, vysvětluje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
3: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
1: Práce mají být hotové v listopadu letošního roku. Počet obětí po dvou červnových zemětřeseních v Venezuele vzrostl na 6125, informoval o tom předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. V nemocnici skončilo přes 60 tisíc lidí, odklizených je zatím zhruba 16% trosek. Podle serveru Desaparecidos Teremono Venezuela pro nahlašování zmizelých se stále pohřešuje skoro 30 tisíc lidí. Dvě zemětřesení o síle přesahujících 7 stupňů zasáhla 24. června hlavně sever Venezuely. Nejpostiženějším je stát La Guaira. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Opustil taky post předsedy pražské organizace.
2: Sport.
1: Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympique Lyon, pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
4: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v uvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se místy můžou tvořit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách ke 33. Fouká slabý proměnlivý vítr, biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na přeložce hlavního tahu 20 mezi Češnovicemi a Dasným na Českobudějovicku je sražená srna u odbočky na Čejkovice. Dejte si tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 8 hodin k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 4. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Za chvilku se podíváme na Lipno. Obec Černá v Pošumaví se snaží snížit objem vyhozeného odpadu a lépe kontrolovat jeho obsah. Z chatové osady Raclav se proto přesunuli popelnice do vedlejší vesnice. To se ale nelíbí místním chatařům. Tak se za nimi za chvilku vypravíme v reportáži. Ze všeho nejdříve bude zpívat Martin Maxa.

0: Přeplněný kontejner na směsný odpad a vedle něho také ještě navíc vyhozené křeslo a nebo lednice. Zástupcům obce Černá v Pošumoví na Lipensku už tedy došla trpělivost se zacházením s odpadem v chatové oblasti Raclav. A kvůli lepšímu dohledu tak přesunuli popelnice do 2 kilometry vzdálené vesnice Bližná. S tím ale nesouhlasí místní chataři.
1: Takže dřív ty popelnice bývaly tady takhle rozestavěný. Býval takhle plast, ale byly to ty menší popelnice, nebyl to klasický kontejner velký.
2: Paní Dana, která je jednou z chatařek v osadě Raclav u obce Černá v Pošumaví, mi ukazuje místo, na kterém ještě před nedávnou dobou stály popelnice pro chatovou oblast. Teď je kvůli problémům s hromaděním odpadu obec přesunula do 2 kilometrů vzdálené vesnice Bližná. Chataři ale se změnou nesouhlasí.
1: 1000 korun šlo za službu, kterou vlastně teoreticky ta obec vůbec neposkytuje. Jo, že mi to přijde strašně daleko, zvlášť pro ty starší lidi, kteří jsou tady pro ně ty chaty srdcovou záležitostí.
2: Odpadkové kontejnery bývaly umístěné přímo u vjezdu do chatové oblasti. S jejich přestěhováním nesouhlasí ani paní Marie.
3: Ono to stejně to místo bylo naprosto nevhodné, protože při vjezdu do obce bordel s popelnicema. Fakt je, že lidi si tam odkládali kdeco, ale bylo to malý prostor.

0: Chatová osada Raclav na pobřeží Lipenské přehrady spadá pod obec Černá v Pošumaví. Její nezávislá starostka Irena Pekárková doplnila, že jedním z důvodů přesunutí kontejnerů byly stížnosti na hromadění nadměrného odpadu v okolí popelnic, což jako problém označili i někteří chataři. Dalším důvodem ke změně je prý také snaha snížit množství vyhozeného odpadu.
1: Protože my ze zákona máme povinnost každoročně snižovat odpady. A když je nebudeme mít pod dohledem, tak to prostě nejsme schopni snížit. Byly tam dávané věci, které tam prostě nepatří. Podsedaček, oken. Takže jsem hledala nějaké místo, kde by se ty kontejnery daly umístit. Bohužel jsme ho našli až 2 kilometry dál, kde prostě můžeme přidat víc kontejnerů, můžou tam být i separovaný kontejnery.
0: Někteří chataři z osady Raclav, která má bezmála 250 rekreačních nemovitostí a 85 loděnic, teď doufají v nalezení kompromisu, pokračuje paní Dana.
2: Řešení by možná bylo, že kdyby to FCC vlastně sem zajíždělo nějaký určitý den, třeba jednou, dvakrát týdnu, ty lidi by ty odpadky na ten smluvený čas přinesli, oni by to vlastně tedy naskladnili do toho auta a odvezli, aby si prostě ty lidi měli tu službu, za kterou prostě platí.
0: Nově zbudované místo pro odpadní kontejnery v obci Bližná je kontrolováno kamerovým systémem. Obec každoročně za odpady zaplatí bezmála 2,5 milionu korun, z toho 1 200 000 korun vybere za poplatky. Z Černé Pošumaví Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, k tomu 3/4 minuty, přichází informace o počasí. Dnes očekávejme jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, ráno bude místy nebo je místy i klidno. V bouřkách pak bude vítr přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré. Akorát biometeorologická předpověď, ta je stejně jako včera, tak také dnes na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. Naposledy se ještě také podíváme na SMSky, přišla nám zpráva také z Větrní, kde je 20 stupňů a v pohodě se vyjasňuje, strojí se to zase na parno, píší a zdraví Zuzka a Honza. Děkujeme za zprávu a do Větrní přejeme také hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V neotřelých kulisách nového zámku Lubějovice u Vodňan se od 8:30 večer odehraje interaktivní představení Všechny báječné věci. V hlavní a jediné roli s hercem Danielem Krejčíkem. Výtěžek z představení půjde na obnovu zámeckého areálu. Do klášterní zahrady ve Vyšším Brodě se ode dneška do čtvrtka vrací velkolepé novocirkusové představení Vosa. Od 21 hodin nabídne nový cirkus, akrobaci, světelné efekty a také silný vizuální příběh. Podíváme se do Písku. Muzeum v Písku ve své galerii pořádá další komentovanou prohlídku výstavy Orlík a Stehlík o stavbě orlické přehrady v 50. letech. Začne v 17 hodin. Na Kmenném mostu v Písku od 16 hodin si můžete namalovat obrázek. Akci Radosti a fantazie a tvoření pořádá spolek Přátel Kamenného mostu. A v Písecké galerii Portič je v 17 hodin dnes vernisáž výstavy prací členů Práchenské umělecké besedy. Letní kino v Černé v Pošumaví od 8:30 promítne nový český film Bardotky. Toy Story 5, příběh hraček, začne v 21 hodin v letním kině v Sezimově Ústí. Vodnická pohádka v podání divadla Koňmo bude od 15 hodin na programu u zámku Červená lhota. Folkroková kapela Cihelna a Spol zahraje od 19 hodin na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Spisovatel Jan Štifter od 18 hodin vyjde od kostela v Trhových Svinech na další komentovanou vycházku městem. To dnešní téma je Zapomenuté osudy. Ve Vildově mlýně v Jistebnici u Tábora začne v 19 hodin a 30 minut povídání účastníka závodu 1000 mil. Závod dlouhý 1600 kilometrů vede přes hory, lesy a řeky z nejzápadnějšího bodu České republiky až do nejvýchodnější obce na Slovensku a pak ještě zpátky. V zoologické zahradě Hluboká od 7:30 večer pořádají večerní komentovanou prohlídku. Děti a dospělí se dozvědí něco o životě zvířat, která jsou aktivní většinou pouze v noci. A ještě jedna pozvánka. Poprask na laguně. Ten začne v 21 hodin na vltavotinském otáčivém hledišti.
2: Český rozhlas České

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Policie posílila bezpečnost na pražském letišti Václava Havla. Začala tam působit nová speciální jednotka, která zasahuje například proti agresivním cestujícím. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Letiště letos očekává téměř 19 milionů odbavených cestujících. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do dnešní 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklady v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Útoky hlásí i ukrajinské úřady ve městě Sumy. Snoubenci v Českých Budějovicích si pro svůj velký den rádi vybírají letní měsíce. Jen za červenec bylo v krajském městě 50 obřadů. Manželství ve městě uzavřelo 19 cizinců, například z Thajska, Maďarska, Ukrajiny, ale i Brazílie, Spojených států amerických nebo Vietnamu. Jak informuje mluvčí města Jitka Bruha-Velclová, podobně vysoký počet svateb bude ve městě i v srpnu. Zájemci o historii trhových svinů na Českobudějovicku se můžou zúčastnit další z vycházek. Na srpnové úterky totiž spisovatel Jan Štiftr připravil vyprávění o zapomenutých osudech. Začátek bude v 18 hodin před kostelem. Druhý díl komentované procházky bude za týden 11. srpna. Teploměry dnes ukážou 35 až 38 stupňů Celsia, na horách maximálně 33. Obloha bude slunečná, odpoledne a večer se místy vytvoří přehánky nebo bouřky. Vítr je jen slabý proměnlivý, biozátěž ale vysoká.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, opravují tam povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdní před koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je půl deváté a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Sklo, malbu, světlo i čas propojí nová výstava Meze času v Muzeu středního Polotaví ve Strakonicích. Její vernisáž bude právě dnes a za chvilku nás na ní pozve ředitelka muzea Ivana Říhová. Ale ze všeho nejdřív bude zpět Lenka Filipová a Karel Zich.

0: Strakonicích právě dnes začíná výstava, která spojuje sklo, malbu a čtyři osobité umělecké pohledy. Mezečasů představí tvorbu sklářského výtvarníka a sochaře Karla Bečváře a tří generací malířského rodu Samců. Jak vzniklo tohle neobvyklé spojení a co návštěvníkům nabíne, na to už se teď za chvilku zeptám ředitelky Muzea středního Poltaví Ivany Říhové, která je s námi ve spojení. Paní Říhová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji.
0: Tak jak tedy vznikla ta myšlenka spojit právě Karla Bečváře a tři generace rodu Samců?
1: Odpověď na vaši otázku je velmi jednoduchá. Výstava se nekoná jen pro jejich díla samotná, která jsou samozřejmě krásná a výjimečná a přinášejí do našich prostor klid a harmonii, ale tady jde především o jejich životní příběh nebo část životního příběhu. Byť jsou to dnes umělci, kteří žijí daleko od sebe a každý z nich se vydal jiným uměleckým směrem, přece je něco důležitého spojuje. A tím spojením je místo, kde se narodili, kde vyrůstali, chodili do školy, měli a stále mají své přátele. Zkrátka spojuje je prostředí, které je v mládí a dospívání formovalo. A tím místem jsou právě Strakonice. Tady se narodil Jan Samec starší a o 28 let později se zde narodil i Karel Bečvář. Ve stejném roce, tedy v roce 1955, se narodil i syn Jana Samce staršího, také Jan, který ve Strakonicích u prarodičů a příbuzných strávil své dětství a mládí. Společně potom s Karlem Bečvářem studovali na střední umělecko-průmyslové škole v Bechyni a později si vybrali jako místo svého profesního působení Karlovy Vary. Tam jejich společné cesty sice končí, ale neskončilo jejich přátelství a společné výstavy.
0: Paní Říhová, co můžou tedy návštěvníci ve výstavních sálech u vás z Strakonického muzea vidět?
1: Kromě výstavních sálů, kde dnes zahajujeme výtvarnou výstavu Mezečasu, najde návštěvník v našem muzeu samozřejmě stále expozice, které představují jakési atributy našeho města. Historii i současnost dvou klíčových průmyslových odvětví, důležitých pro jeho rozvoj, čili textilní a strojírenské výroby, výroby motocyklů značky ČZ, dodáctví a dodácké festivaly, historii regionálního loutkářství a v bývalé komendě maltéského řádu je to potom ojedinělá expozice věnovaná historii a současnosti maltéského řádu ve spojení s naším městem.
0: Vy už jste o tom, paní Říhová, mluvila, že Karel Bečvář je rodákem ze Strakonic a také významným sklářským výtvarníkem. Čím je ta jeho tvorba tak zajímavá?
1: V souvislosti s vaší otázkou si musíme připomenout, že významnou část své profesní dráhy spojil Karel Bečvář s proslulou sklárnou Moser v Karlových Varech, kde navrhoval umělecké sklo. A sklo u něj skutečně není jen váza nebo mísa. On z něj dokáže vytvářet lidské postavy, tváře, plastiky, které díky své průhlednosti a světlu působí téměř živě. Právě díky jeho řemeslnému mistrovství a práci se světlem mají jeho díla světový ohlas a jsou umělecky vysoce hodnocena. Není například bez zajímavosti, že pro sklárnu Moser vytvořil křišťálový blok s motivem Poslední večeře páně, který jako umělecký dar předal náš prezident Václav Havel papeži Janu Pavlu II. Při jeho první oficiální návštěvě Československa v roce 1990.
0: Paní Říhová, ještě prosím řekněte, jak se u vás na výstavě potkává právě sklo, jak jste o něm mluvila, sklo Karla Bečváře s malbami Jana Samce staršího, mladšího a také toho juniora, všech tedy rodu Samců.
1: Ano, kdybych byla umělcem, řekla bych, že dnes otevíraná výstava přivádí návštěvníky do jakési oázy klidu, harmonie, čistých linií a symfonie barev. Neumělecky řečeno představujeme práce tří generací jedné rodiny výtvarníků, z nich každý má svůj styl, ale stejný námět, přírodu. Jeden používá k vyjádření svých pocitů zemité barvy, druhý pestrou paletu zářivých barev a třetí kombinuje odstíny modré s bílou. Přitom se obrazy nádherně doplňují a celé je to kompozičně krásné a čisté. No a k tomu si v prostoru sálu zkuste představit skleněné umělecké sochy a plastiky. Jedním slovem, prostě nádhera.
0: To je ta nejlepší pozvánka. O nové výstavě Meze času v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích nás informovala ředitelka muzea Ivana Říhová. Paní Říhová, díky za to a přeji, ať se výstava líbí, ať si při ní lidé odpočinou.
1: Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

svátek Fejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: počasí.
1: Je 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, co se změnilo za poslední hodinu aktuálně, co jsme spolu mluvili?
2: Teplota vzrostla. Pořád je slunečné počasí a teplota vyrostla na 23 až 27 stupňů. Nejchladněji má teď Hliniště 18,7. V Českých Budějovicích je skoro jasno 24 stupňů, vítr jihovýchodní 1 metr za sekundu, tak přepoštěn na hladinu moře 1013 hektopaskalů, takže od rána nebo za poslední hodinu trošku klesnul. Na Choráňově je taky skoro jasno 26 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Z britských ostrovů k nám zasahuje brázda nízkého tlaku vzduchu. Čekáme teď slunečné počasí, odpoledne přechodně místy až oblačno a jen ojediněle se může objevit přeháňka nebo bouřka. Teplota vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách na 30 až 33. Vítr povane slabý proměnlivý a bio je na vysoké zátěži.
1: A jaké počasí očekáváte na zítra?
2: To už se na střední Evropou vytvoří frontální rozhraní, ale to počasí, ta oblačnost bude podobná jako dneska. Ráno slunečno, odpoledne až oblačno. Postupně na většině území se pak vyskytnou přehánky, místy i bouřky, a to zřejmě i silné. Teplota ráno klesne na 21 až 18 stupňů, přes den vystoupí na 34 až 37 a na horách do 31. Vítr povane slabý ze západních směrů do 4 metrů za sekundu, jenom v bouřkách bude zesilovat, aby jo zůstane na trojce.
1: A ve čtvrtek dojde k nějaké změně?
2: To už přes nás to zvolněné frontální rozhraní přejde. V noci na čtvrtek se od jeho západu zatáhne a na většině území se objeví přehánky, místy bouřky, opět zřejmě i silné. Teplota ráno bude ještě vysoká kolem 20 stupňů a odpoledne už se nám aspoň trošku uleví, bude tak do 31. Vítr mírný západní nebo severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu bude v bouřkách zesilovat.
1: A paní Houbová, když jsme spolu ve spojení, můžete nám také říct, jaké bude počasí v pátek?
2: Od západu k nám přijde tlaková výše. Pátek ještě začne velkou oblačností a doznívajícím deštěm, ale zřejmě už dopoledne budou ty srážky ubývat a oblačnost taky. Odpoledne nás pak tedy čeká spíše polojasné počasí a večer jasno. Teplota ráno bude kolem 17, odpoledne do 27 stupňů a vítr je jenom slabý proměnlivý.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to a těším se zítra na slyšenou.
2: Taky se těším. Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hana Zagorová dospívává píseň Tak to jsem já, a to by také mohla říct Hanka Šilberová, Tak to jsem já, protože ta se mnou teď sedí ve studiu.
1: Ano, Hanka střídá Hanku, hezké dopoledne.
0: To seš ty. Tak Hanko, na co se můžeme těšit v rámci jeho českého dopoledne?
1: Tak my se podíváme třeba na to, proč energetický regulační úřad očekává v srpnu růst cen elektřiny a plynu. Není to dobrá zpráva, nicméně nemůžeme to přehlédnout. Českobudějovický spisovatel Jan Cempírek, tak ten nám představí svoji novou novelu Nahoře. V jeho české vlastivědě se vrátíme do doby, kdy hudební kapely potřebovaly ke koncertování povolení a museli tehdy skládat takzvané přehrávky. Zavítáme taky na pražské letiště za novou speciální policejní jednotkou, která je připravená řešit i ty nejzávažnější bezpečnostní hrozby. No a dozvíte se třeba i to, jak zachránit lehce povadlý salát, aby nemusel skončit v koši. Tak i praktické rady. Samozřejmě kulturní typy nebudou chybět a těch informací bude velká spousta. Tak se moc těším.
0: Dopolední informační mix. Hanka Šebarová u toho bude. Hanko, děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Za tu pozvánku. Kolik je? Za 7 a čtvrt minuty jsou připraveny zprávy, nebo bude mít připraveny zprávy Lukáš Pelikán, do té doby bude hrát muzika. Tak Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost, přeji hezký a pohodový den. Petr Muk už se rozjíždí a já se budu těšit ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Pořadatelé dětských táborů na jihu Čech dostali od hygieniků pokuty za 24 000 korun. Lidem v Žirovnici na Pelhřimovsku ubude volebních místností. Na jihu Čech se dnes musíme připravit na tropických 38 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Policisti celý týden častěji hlídají dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Šen připomíná, že kromě trestních bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
2: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznámíme ho správnímu orgánu. A takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
0: Jihočeští hygienici vypsali 6 pokut za 24 000 korun na dětských táborech v první polovině letních prázdnin. Zkontrolovali 105 táborů. Nejčastěji řešili špatné skladování potravin, závady v zásobování pitnou vodou, nedostatečný úklid nebo chyby ve zdravotní dokumentaci dětí.
3: Nejvyšší pokuty dosáhly 5 000 až 6 000 korun. Hygienici zatím nemuseli zakázat konání žádného tábora, nezaznamenali ani žádnou epidemii nebo hromadný výskyt onemocnění. V Jihočeském kraji je zatím nahlášených 344 táborů pro víc než 32 tisíc dětí. Oproti loňsku je to mírný pokles. Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Žirovnice na Pelhřimovsku budou letos hlasovat v menším počtu volebních místností, než bývali zvyklí. Radnice se rozhodla zrušit samostatné okrsky v místních částech Straná, Štítné a Vlčetín. Jejich území nově začlenila do dvou okrsků přímo v Žirovnici. Zdůvodnila to klesajícím počtem voličů a efektivnější organizací voleb.
4: Tři zmíněné místní části jsou vzdušnou čarou od Žirovnice vzdálené 2 až 3,5 kilometru. Radnice proto slibuje, že v den voleb zajistí dopravu do místností. Lidé, kteří se hůříbou, pak mohou požádat i o hlasování do mobilní urny, kterou jim pracovníci města přivezou domů. Počet okrsků letos snížila také například krajská Jihlava. Komunální volby se konají 9. a 10. října. V Žirovnici se bude volit i do Senátu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Ceuta. O jednání požádali prezidenti a premiéři 22 unijních zemí. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo 50 000 lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. V Ceutě podle tamního starosty zůstává až 5 000 lidí. Tamní imigrantské centrum je plné a mnoho lidí zůstává bez zajištění základních potřeb. Sport. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhajcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, ve které byli druzí nejlepší a posunuli se z průběžného 5. místa až na stupně vítězů. Mezi ženskými týmy byly Karolína Křenková a Kateřina Váňová 4. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji potrvá v Turecku do neděle. Češi se znovu představí zítra, kdy je na programu kvalifikace mužů. České reprezentantky individuální závody vynechají. Počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se místy můžou tvořit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 33. Fouká slabý proměnlivý vítr, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opravy dvou mostů přes řeku Nežárku omezují provoz na Jindřichohradecku. Neprojedete po silnici 3. třídy z Novosedel do Hatína u Jemčiny, ani ve Stráži směrem na Plavsko. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: krásné dopoledne, přátelé. Je úterý 4. srpna. Svátek slaví Dominikové a Dominiky. Přidáváme se ke gratulantům a pokud vy máte nějakého doma nebo nějakou v práci a nebo mezi přáteli, tak dnešní gratulace je rozhodně na místě. Přidám taky kulturní okénko. Právě 4. srpna roku 1892 se narodila Jarmila Novotná, výjimečná česká operní pěvkyně, která sklízela úspěchy na nejprestižnějších světových scénách a dodnes patří k největším osobnostem české hudby. K tématu, kterým otevřeme dnešního české dopoledne, průměrné ceny elektřiny i plynu budou od srpna vyšší, počítá s tím Energetický regulační úřad. Část dodavatelů opravdu během července nebo od začátku srpna ceny zvýšila obvykle, ale jenom mírně a pro část zákazníků. Podrobnosti si řekneme s editorkou Petrou Matouškovou. Ať už vás dneska čeká práce, dovolená, anebo jenom takový obyčejný letní úterý, přejeme vám, aby se vydařilo a kdyby k tomu chyběla dobrá společnost, jsme tu pro vás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šoberová vás zdraví.

0: Svět má ty chvíle rád, zpíval Karel Gott v jeho českém dopoledni. Energetický regulační úřad očekává, že elektřina a plyn v srpnu v Česku zdraží. Podle energetického regulačního úřadu za to může hlavně nejistota na trhu, kterou vyvolává pokračující konflikt na Blízkém východě. Jak se tyto problémy promítly do skutečných ceníků dodavatelů energií, tak i o tom budeme teď ve studiu mluvit s kolegyní Petrou Matouškovou. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Petro, jak na to energetický regulační úřad přišel, že budou energie zdražovat? Obchodní ceny přece neurčuje.
1: Tak energetický regulační úřad od dubna zveřejňuje takzvané indikativní ceny elektřiny a plynu, to je cenové rozpětí, ve kterém by se podle výpočtů úřadu měly pohybovat férové nabídky dodavatelů, a to ještě jenom fixovaných produktů. A podle těchto propočtů průměrné nabídkové ceny v srpnu stoupnou, říká mluvčí úřadu Michal Kebort.
2: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
1: Jedná se ale jenom o pásmo, ve kterém jsou podle energetického regulačního úřadu ceny férové. Má zákazníkům pomoct zorientovat se v často velmi složitých cenících dodavatelů a najít nejvýhodnější nabídku pro dodavatele energií, ale nejsou nijak závazné.
0: Ale odráží to situaci na trhu, takže dodavatelé skutečně zdražili?
1: Někteří už zdražili, jiní se k tomu chystají. Do první kategorie patří EPET Energie, která od začátku roku nechávala ceny beze změny. Generální ředitel firmy Petr Švec k tomu říká.
3: Nyní jsme museli přistoupit k úpravě ceníku pro nové zákazníky. Z důvodu dlouhotrvající nepřehledné situace na velkoobchodním trhu s energiemi v souvislosti s krizí na Blízkém východě.
1: Ředitel Švec zároveň připomíná, že i tak zůstávají ceny EPETu pohodlně v cenovém rozpětí uváděném energetickým regulačním úřadem. Ceny od začátku toho konfliktu držel beze změny i ČES pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Se zatím nezmění nic, ale refixační ceníky ČESu na konci prázdnin zvýší, říká mluvčí firmy Ondřej Svoboda.
4: Pro řadu našich zákazníků půjde fakticky o zlevnění. V průběhu posledních let jsme totiž díky výhodným nákupům na trzích mohli v ČES prodeji ceny pro zákazníky

0: několikrát průběžně snížit. Takže pokud si teď zákazník třeba prodlužuje víceletý fix, tak proti tomu svému staršímu produktu bude v mnoha případech platit výhodnější cenu.
1: Podle Svobody je to případ zhruba 40% zákazníků, kterým letos skončí fixované smlouvy.
2: Takže všichni dodavatelé zdražují?
1: Všichni ne. Další z velkých dodavatelů energií, Pražská energetika, je dokonce snížila. Jan Bílek z tiskového oddělení PRE říká.
3: Pražská energetika zlevnila ceny svých fixovaných produktů od srpna, a to u dvouletých i tříletých fixací. U elektřiny u nejběžnější distribuční sazby se jedná o zlevnění v průměru o 7%, u plynu je to potom o 10%.
1: Pražská energetika, tedy PRE, ovšem ceny už jednou od začátku krize na Blízkém východě zvyšovala. Od začátku května zdražila fixované produkty pro nové zákazníky.
2: Ptám se za naše posluchače, co můžeme čekat dál. Porostou ještě ceny energií?
1: Hodně bude záležet na vývoji na Blízkém východě. Situace se tam neustále mění a ceny kvůli tomu dost kolísají. Hlavně u plynu jsou teď drahé, hlavně fixované kontrakty na rok. O něco levnější pak ty na 2 nebo na 3 roky. Dlouhodobě odborníci očekávají spíš pokles cen. Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor říká.
4: Pořád přece jenom trh věří, že Irán nebude druhá Ukrajina a že do rok 28-29 ty už jsou jako výrazně levnější.
1: A řada dalších významných dodavatelů jako Innogy, E.ON, Pražská plynárenská a MND zvyšovala ceníkové ceny elektřiny a plynu už v březnu. Obvykle se jednalo o zdražení o několik set korun za rok.
2: Ano, energie nám začínají zdražovat. Přišla nám o tom do studia více říct kolegyně Petra Matoušková. Díky za to a pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: K založení dětského stacionáře pro děti s těžkým kombinovaným postižením Martinu Koudelkovou motivovalo onemocnění vlastního dítěte. Dnes Centrum Bazalka patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v Jihočeském kraji a stará se o více než 50 klientů. Jaké byly jeho začátky a jaké cíle si dává do budoucna? Nejen o tom jsme si s Martinou Koudelkovou v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v úterý 4. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Českobudějovický spisovatel Jan Cempírek přichází s novelou Nahoře a představí ji v pravidelné knižní hlídce společně s kolegou Filipem Černým. Předtím ale něco málo nestárnoucí muziky. Helena Vondráčková píseň Ještě světu šanci dej naspívala v roce 1985. Hudbu složil Karel Svoboda a text napsal Zdeněk Rytíř. Poselství o vzájemné úctě, laskavosti a naději je možná dneska stejně aktuální jako tehdy. A právě teď si můžeme píseň připomenout. Pěkné dopoledne vám všem.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Srdečně zdravím u poslechu další knižní hlídky všechny čtenářky a čtenáře a u mikrofonu ve studiu zdravím neméně srdečně spisovatele Jana Cempírka, který tu má svou novou prozaickou knihu nesoucí název Nahoře. Takže, jak kniha vznikla, o čem je a tak dále.
2: Ona ta knížka se původně měla jmenovat Nahoře, nahoře, hoře, s tím, že děj knížky se odehrává na nějaké nejmenované hoře s velkým H. Pak to bylo dlouhé, celý ten název, a nebyl úplně pozitivní, prostě někdo to vnímali třeba, že to je tamto hoře, že to je takové spíš jako horší. Takže název se zkrátil pouze Nahoře. Tento název odkazuje k děj knížky. Ten děj knížky se odehrává během jednoho letního dne na nejmenované hoře. V místní restauraci se sejde skupina náhodných hostí a ty hosté tam jsou potom uvězněni, protože přijde velká bouřka a v podstatě se tam odehrávají nějaké věci. Takže to Nahoře, tak můžeme si to přeložit dvěma způsoby. Jednak tím, že je to opravdu Nahoře, nahoře. A druhá věc, ale trošku i nahoře, že se tam v té knížce řeší věci, které přesahují rámec běžného dne a že tam člověk přemýšlí i o věcech, jak vystupovat ze své reality každodenní.
1: Jak jsi řekl v knize V hospodě na hoře, uvězní bouřka skupinu lidí. Zažil jsi něco podobného na vlastní kůži?
2: Tak já jsem zažil jednu podobnou, to bylo na Šumavě, bylo to, když jsem šel okolo Schwarzenbergského kanálu a pamatuju si na ten širý děs, když přijde bouře opravdu do lesa. My jsme tenkrát skočili do toho Schwarzenbergského kanálu, protože tam padaly stromy a vlastně v tom kanále, když jste schovaný, tak ano, proudí tam prostě neskutečně vody, ale ty stromy vás vlastně nezalehnou, protože padají jenom tak různě na šikmo, žádný nemůže spadnout přímo, že by vás jako zabil. Takže ten děs jsem se snažil i do té knihy trochu dostat.
1: Já prozradím, že v knížce Nahoře si přijdou na své i ti, kdo mají rádi detektivní příběhy. Nicméně vlastně o co v ní jde, protože detektivka to zas úplně není.
2: V této knížce jsem dal hrdinům do jejich uvažování jednu věc. Ti hrdinové uvažují o tom, co po nich zůstane, až z tohoto světa odejdou. A každý z nich chce něco jiného. Takže je tam postava běžce, který chce být napsaný na věky věků, jako člověk, který nejvíckrát během toho roku vyběhl nahoru. Je tam postava entomologa, který chce po 100 letech objevit vzácného brouka na té hoře. Nebo je tam taková množstevní postava nebo hromadná postava trampů, kteří zase chtějí svého zesnulého šerifa zvěčnit jako takzvaného věčného šerifa. A to myslím, taková ta touha o tom být nesmrtelný, tak ta tou knihou se vine jako červená nit.
1: Říká o své nejnovější knížce Nahoře její autor Jan Cempírek. Knihu vydal Vyšehrad a je to žhavá novinka. A teď pojďme ještě na přehled dalších knižních novinek, ať nevychladneme. Když máme ty prázdniny, tak vězte, že spisovatelka Martina Boučková přichází už v pořadí s třetí humoristickou novelou o babičce. Tahle knížka se jmenuje Šílená babička na cestách. Babička v ní cestuje s kamarádem do Benátek a hned v úvodu obdivuje penis na antické soše. Takové oddechové čtení se vším všudy. Stejné nakladatelství, co vydalo Babičku na cestách, tedy Kosmopolis, přichází i s českým překladem kvír zamilované novelky Nobody in Particular od australské autorky Sofie González. Český překlad nese název Princezna a já a je o lásce dvou spolužaček. Jedna je aristokratka, druhá američanka a všechno se to semele na internátní škole, kde si v západní Evropě. V úvodu spisovatelka tvrdí, že knihu sepsala pod vlivem vlastních zážitků. Každopádně i tahle kniha je oddechovka, tentokrát ovšem v duhové barvě. No ale abychom intelektuálně o prázdninách nekrněli, tak tu mám studii od předního italského matematika Paola Zeliniho Stručné dějiny nekonečna. Je skutečně stručná, má pouhých 280 stran a krok za krokem sleduje historický vývoj matematického pojmu nekonečna a zároveň jej obohacuje o původní mytické, teologické a literární spekulace, které nekonečno vždy provázely.
3: Pravím-li, řekl Jara Cimrman, že existuje toliko okolní svět a neexistuje já, Neznamená to, že nejsem ve vnějším světě vůbec patrný, neboť patrnost a existence jsou dvě naprosto odlišné věci.
1: Ano, to je jedna ze spekulací českého génia Járy Cimrmana. O té se ve stručných dějinách Nekonečna sice nedočtete, ale ilustruje, že Češi měli k téhle problematice vždycky blízko. Ale už musím končit, ono Nekonečno odtud potud. Naslyšenou příště.
4: Pokud jste si chtěli jako muzikanti zahrát třeba v roce 1972 na zábavě, nejdřív jste potřebovali povolení, no a přehrávkové komisi jste museli předložit texty i seznam písniček. Na Českobudějovicku tehdy smělo vystupovat 85 souborů od babouků až po elektrické šle. Více uslyšíte za chviličku v jeho české vlastivědě, ale tohle, to už je Céline Dion.

Kdo chtěl veřejně vystupovat, musel před komisi. Taková byla v minulém režimu praxe. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Hudební vystoupení a činnost muzikantů bývala počátkem 70. let 20. století podrobena stále přísnější kontrole, schvalování a evidenci, i když šlo o hraní na zábavách nebo na pohřbech. Nahlédněme do úředního seznamu hudebních souborů okresu České Budějovice z ledna roku 1972. Obsahuje celkem 85 položek, mezi nimiž jsou taneční kapely jako Metroklub, Stavař, Kohynorka, Samsonka, Motorácký standard a Mikroklub, Elektrárenský akcent, Hlubocký akvarel, Ledenické tempo, Borovanský klub Kalofrik, Midlovarský svatopluk a Týnská melodie. Z tradičních dechovek tu najdeme Budvarku, Jihočešku, Škoda klub, Rozvařilku, Říhalku, Estadru, Doudlebáky, Kubatovu dechovku, Bečickou blaťačku, Jankovskou skalačku, Novohradskou dechovku, Štěpánovickou sněhurku, Týnskou vrtavanku a samozřejmě babouky. Lidovou muziku směli provozovat soubory Štítkař, Baráčnická lidovka ze Suchého Vrbného, Náladička a venkovanka z Týna, Dubenka, OB Quintet z Kamenného Újezda anebo Hudba ledenických nábytkářů. Big Beatových kapel bylo v okrese registrováno 11. Některé dokonce ještě s anglickými názvy jako Everyday People, The Names, Loafers anebo The Melody Rain. Jinak ale Celestíni, Diamanty, Hříšníci, Kamarádi, Jižní vítr a Elektrické šle. Každá veřejná produkce musela být včas nahlášena Národnímu výboru a přiložen soupis hraných skladeb.

0: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi. Ve 9:45 vás čeká hradozámecké léto, jak už jste o prázdninách zvyklí, ale ještě předtím se společně přátelé vypravíme na pražské letiště Václava Havla. Bezpečnost tam totiž hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate. A někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. A připraveni jsou i na nejhorší bombový a teroristický útok anebo únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech, dodává.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou České policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí ve Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým letem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v náměšti na Hané, Jitkou Vychodilovou, procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali, a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady ta je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžnější cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
0: Zámecké léto.
2: Zámek náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni, mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie, přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, budu vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí. A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě vy jste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek můžete být...
1: Přišla služební SMS-ka, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vám moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45, tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V noci na dnešek byla tropická noc, meteorologové naměřili až 29 stupňů. Dva muži napadli mladý pár ve vlaku z Českých Budějovic do Veselí nad Lužnicí, policisti hledají svědky útoku. Vzdušná akrobacie, oheň a zářící planety čekají v těchto dnech návštěvníky Vyššího Brodu a Blatné. Odpoledne se můžou tvořit bouřky, jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly kolem 20 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
2: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
3: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
4: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
3: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
4: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně k smrti.
3: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Jihočeští policisti hledají svědky napadení dvou lidí ve vlaku mezi Českými Budějovicemi a Veselým nad Lužnicí, informoval o tom jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Dva mladí muži 10. července před půlnocí podle něj zaútočili na mladého muže s dívkou, pěstí a úchopem za krk. Oba napadení poté vystoupili ve stanici Dynín. Dvojice pachatelů pokračovala vlakem dál směrem na Veselý nad Lužnicí. Svědci incidentu se můžou policistům přihlásit na linku 158. Soubor Vosa Teatr přiveze do Vyššího Brodu a Blatné divadelní projekt Mezi světy. Ten propojuje vzdušnou akrobaci, tanec s ohněm, světelné loutky a obří zářící planety. Ve Vyšším Brodě bude ode dneška do 6. srpna, v Blatné pak od 8. do 10. srpna. Návštěvníci se můžou projít mezi svítícími planetami a potom vidět představení inspirované vesmírem a fantazií, říká producent projektu Jakub Vedral.
5: My máme takový speciální vlastně akrobatický jeřáb, který má rameno, díky kterému nám umělci lítají až v 15-metrovém okruhu a potřebují nám právě lítat mezi těma planetama, protože při tom představení my vlastně jsme v tom vesmíru a vlastně se na něj díváme a vlastně ho potřebujeme malinko jako stvořit. Sport.
0: Čeští hokejisti do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. V Edmontonu podlehli obhajcům prvenství ze Spojených států amerických 4-6. Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude polojasno až jasno, odpoledne a večer se místy můžou tvořit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 33. Fouká slabý proměnlivý vítr, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila v Táboře na kruhovém objezdu silnice 3 u sídliště nad Lužnicí a opatrní buďte taky za Týnem nad Vltavou na silnici 105 směrem do Bernardic, jsou tam popadené větve. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi i po 10. hodině. Hanka Šobrová od mikrofonu přeje stále dobrý a ničím nerušený poslech. Jestli pak jste věděli, že kousek za nejjižnějším bodem České republiky jsou Švédské Šance z doby 30leté války. Pokud ne, nevěste hlavu, za chviličku vás tam zavedeme s naším regionálním stopařem. Muzika, která nestárne, ale nebude na našich vlnách chybět. Třeba Václav Neckář anebo Ilona Čáková právě teď.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A my už teď míříme do míst, kde stávala bývalá vesnice Radvanov u Studánek na Českokrumlovsku. Kousek odtud je nejenom nejjižnější bod republiky, ale taky takzvané švédské šance. Co to přesně je, to už nám poví náš regionální stopař Petr Kubát. Vítej Petře, pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já jsem zhruba 100 metrů za hraničním přechodem Radvanov směrem k rakouské obci Ráding a právě tady ty švédské šance stojí. Dá se k ním pohodlně dojít jak po stezce od toho nejjižnějšího bodu České republiky, anebo můžete dojet autem přes Bad Leonfelden do Rádingu a odtud je to taky jenom kousíček zhruba pár set metrů. Ty švédské šance jsou rekonstrukcí historického obraného opevnění z doby 30leté války. Ona už od středověku tudy vedla významná solná stezka a po ní se přepravovala sůl z Rakouska do Čech. No a v roce 1641 nechala rakouská strana vybudovat právě tuhle soustavu zemních valů, příkopů a dřevěných palisád, aby chránila průsmyk před vpády švédských vojsk. To původní opevnění bylo tady dlouhé skoro 1700 metrů.
1: A pomohlo Petře Rakušanům ubránit se před Švédy?
2: Prozradím hned na úvod, že pomohlo. V roce 1645 švédská vojska vyplenila Vyšší Brod a okolí a k hranici vyslala průzkumný oddíl. Ten ale narazil právě na tohle opevnění. A protože Švédové nevěděli, jak silná posádka se za těmi valy skrývá, tak se rozhodli, že do Rakouska nakonec pronikat nebudou a stáhli se. Opevnění tak splnilo svůj účel a vlastně se díky němu neodehrála žádná bitva tady. Dnes je tu kromě repliky palisády a obraného valu, jsou tu taky k vidění dvě makety historických děl, které míří směrem na ten nejjižnější bod České republiky a jsou tu taky informační tabule o 30leté válce i o těch švédských šancích a taky tu vede krátká naučná stezka.
1: No my už jsme zmiňovali vesnici Radvanov, která kousek odtud v minulosti stávala. Petře, pověz nám o ní něco.
2: Radvanov, německy to byl Reifmas, byl jednou z nejvýznamnějších zaniklých pohraničních vesnic na jihu Čech. Ležel asi 6 kilometrů jeho východně od Vyššího Brodu a až do svého zániku byl vlastně nejjižněji trvale obydlenou osadou v Čechách. Ta první písemná zmínka pochází už z roku 1278, kdy ves patřila cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě. Ona vznikla jako kolonizační osada při staré obchodní cestě a ještě na počátku 20. století tam bylo 18 domů a žilo tam skoro 120 převážně německy mluvících obyvatel. Centrem vesničky byla hospoda u Prýšlů, tam se pořádaly taneční zábavy, svatby i pohřební hostiny. Po roce 1945 odešli při odsunu Němců původní obyvatelé, pak následovalo krátké dosídlení českými obyvateli, ale po vzniku železné opony se Radvanov ocitl v zakázaném hraničním pásmu. Vesnice tak byla zbořena a buldozery ji doslova srovnali se zemí. Dneska ji připomíná jenom tabule s fotografií, jsou tam zarostlé základy staveb a kříž postavený v roce 2005 na místě jedné z bývalých kaplí.
1: Švédské šance nám v jeho českém dopoledni představil regionální stopař Petr Kubát. Díky za to, Petře, naslyšenou.
2: Krásný den.
1: Tak přátelé, tip na výlet, co vy na to, jsou prázdniny, léto a možná takový výlet na švédské šance by se mohl hodit a mohl by se líbit.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Tipy pro volný čas.
2: V neotřelých kulisách Nového zámku Libějovice u Vodňan se dneska od 8:30 odehraje interaktivní představení Všechny báječné věci v hlavní a jediné roli s hercem Danielem Krejčíkem. Výtěžek z představení půjde na obnovu zámeckého areálu. Do klášterní zahrady ve Vyšším Brodě se ode dneška do čtvrtka vrací velkolepé novocirkusové představení. Od 21 hodin nabídne nový cirkus, akrobaci, světelné efekty a taky silný vizuální příběh, ten nemůže chybět. Muzeum v Písku dneska ve své galerii pořádá další komentovanou prohlídku výstavy Orlík a Stehlík o stavbě Orlické přehrady v 50. letech, začíná v 17 hodin. Letní kino v Milevsku to dneska od 8:30 promítá SpongeBob Pirátské dobrodružství. Na Kamenném mostu v Písku si dneska o 16 můžete namalovat obrázek. Akci Radosti, fantazie a tvoření pořádá spolek Přátelé Kamenného mostu. A ještě letňák, co vy na to, letní kino v Černé v Pošumaví od 8:30 promítá nový český film Bardotky. A ještě snad muziku, folkroková kapela Cihelna a spol zahraje dneska od 19:00 na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Tak si to dobře užijte. No a u jedné z těch zmiňovaných akcí se pozastavíme malou chvíli. Jestli pak jste věděli, že stavbu Orlické přehrady namaloval akademický malíř a kolik se tam tehdy spotřebovalo betonu. Pozveme vás na komentovanou prohlídku výstavy v Písku, kde se dozvíte další zajímavosti. Za chviličku podrobněji právě u nás v Jihočeském dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Tady ale právě teď dostává prostor kapela Kabát.
3: Už budem spolu navždycky.

0: Muzeum v Písku dneska od 17 hodin ve své galerii pořádá další komentovanou prohlídku výstavy Orlík a Stehlík o stavbě Orlické přehrady v 50. letech minulého století. Já už teď mám na telefonu kurátora expozice Jana Koubu, kterému přeji tímto pěkné dopoledne. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Pane Koubo, které malíře stavba Orlíku tehdy přitáhla? Jaké obrazy u vás na výstavě uvidíme?
1: No, jak už název napovídá, tak tím malířem číslo jedna pro Orlickou přehradu byl milevský učitel pan Karel Sehlík, který byl krajinář. Byl to malíř známý, věhlasný, relativně malíř, který maloval krajiny a architekturu okolí Milevska a okolí Vltavy. No a pak zavítal na staveniště Orlické přehrady a ta stavba, to největší, co v té době v Československu vůbec bylo, ta největší stavba druhé pětiletky, jak byl Orlík označován, ta ho úplně nadchla. A on pak vždycky po škole sednul na kolo a jel na Orlickou přehradu malovat. Malovat, jak to roste, ten obrovský betonový kolos, jak vzniká. A namaloval desítky, možná i stovky obrazů, my víme zhruba dneska o 40-50 obrazech, které namaloval a které dokumentují to, co nám tady v Poltaví na Písečku vzniklo, jak veliká kolosální stavba. A on těch 6-7 let, který trávil na Orlíku, stal se tam už takovou figurkou stavební, všichni ty zedníci ho znali. Někdy říkal, že musel odložit štětec, tušku a šel těm chlapům pomoct tím betonováním, že už se stal takým koloritem té stavby. A pak se ty obrazy rozběhly po celém Československu a je to vůbec poprvé, co jsme je teď svezli dohromady a vystavujeme je v naší galerii.
0: Jinak co všechno se o staveništi Orlické přehrady návštěvníci dozvědí?
1: Dozví se tam vlastně hlavně a hodně o celé Vltavské kaskádě, protože to nebyl jenom Orlík, ale v té době, v 50. letech, vznikalo i Lipno, vznikaly i Slapy, později vznikal i Kamík a vlastně všechny tyhle přehrady na výstavě máme zastoupené, ale vždycky nás zajímá to výtvarné pojetí té stavby. Je to takže nejenom, že tam si přijdou na své milovníci Orlické přehrady, ale jak již říkám, jsou tam i ty další vltavské přehrady a nejenom ty, máme tam třeba i přehradu Husineckou tady z jihu Čech, nebo i na Slovensku je tam o výstavbě Oravské přehrady obraz a podobně.
0: Na výstavě taky promítáte film, o čem je?
1: Je to film, který je vlastně, je to dokument, umělecký dokument, který natočil slavný český režisér Vojtěch Jasn a je to jen krátký 8-minutový filmeček o tom obetonování jednoho bloku. Ten film se jmenuje Blok 27 a je to, jak ty dělníci přijdou do práce, vybetonují jeden ten blok a jdou zase domů. A je to pojaté celé tak jako umělecky, protože my se zabýváme otázkou přehrada a umění. Takže i tenhle dokument, který jsme na přehradě zvolili a který promítáme, je takový trochu jiný než ty ostatní dobové dokumenty z těch 50. let.
0: No a prohlédneme si, pane Koubo, v galerii taky obrazy jiných autorů?
1: Ano, ano. Jsou tam zastoupeni další výtvarníci, kteří v těch 50. letech, anebo předtím, anebo potom, dokumentovali vznik přehrad u nás v Československu. Tím nejstarším obrazem je ze 30. let grafika Josefa Krejzy, zase známého jeho českého výtvarníka. A ten nejnovější obraz, jeden žijící autor, který je tam zastoupen, je Josef Geršl a je to malování Hněvkovické přehrady. Přehrada, která vznikla vlastně proto, aby dodávala vodu jaderné elektrárně Temelín. Takže zhruba 50 let dělí ten nejmladší od nejstarších obrazů přehrady, ale pak jsou tam třeba díla Eduarda Světlíka, což byl autor, který vyloženě režim v 50. letech ho poslal na Orlickou přehradu, aby dokumentoval jako cíleně to, jak roste tahle přehrada. Eduard Světlík je asi nejznámější český malíř přehradář, protože ten dokumentoval růst řady dalších jiných přehrad v tehdejším Československu.
0: Do Píseckého muzea nás pozval historik pan Jan Kouba. My za to moc krát děkujeme. Mějte se hezky a zase někdy budeme se těšit na slyšenou.
1: Děkuju moc, mějte se, na shledanou.

Dneska je 4. srpna, den, který patří mimo jiné milovníkům bílého vína. Připomíná se totiž den bílého vína, a protože k létu sklenka dobře vychlazeného rizlinku anebo veltlínu tak nějak patří, možná je to hezká inspirace na dnešní večer. Samozřejmě, až po práci začněte, bude to ideální stav. Jinak, kdo létá na dovolenou z brněnského letiště? Možná ho překvapila pruhovaná pole na jih od Brna. Na rozdíl od kruhů v obilí mají tyto pruhy jednoduché vysvětlení. Jde o pásové střídání plodin, které zemědělcům pomáhá s udržením vody v krajině. A my se tam za chviličku v reportáži vydáme. Předtím ale Tomáš Linka, paní má se má.

0: Udržovat vodu v krajině a zabránit erozi půdy. To jsou hlavní cíle takzvaného pásového střídání plodin na polích. V Česku zájem o tento typ pěstování roste, a to i díky novému dotačnímu titulu rezortu zemědělství. Od loňska se plocha takových polí skoro strojnásobila.
1: Žlutozeleně pruhovaný kopec. Tak vypadá pásové střídání plodin u velkých hostěrádek na pomezí Vyškovska, Břeclavska a Kyjovska. O pole se tady stará agronom Michael Vrána.
2: Tento rok tam máme zase tou pohanku a vojtěžku. To pásové střídání jsme realizovali na 18 hektarech na silně erozně ohroženém půdním bloku.
1: Střídání plodin po pásech funguje jako protierozní opatření. V půdě se díky tomuto způsobu pěstování lépe zadržuje voda.
2: Zrovna tady tahle krajina je dosti erozně ohrožená. A pro zemědělce je to vlastně řešení, jak zachovat jakousi produkci, jak dělat například širokořádkové plodiny i v těch kopcích, kde by jinak byly zakázané pěstovat.
1: Na pásové pěstování tady ve velkých hostěrádkách využívají dotaci ministerstva zemědělství. Musí tak splňovat několik podmínek, třeba šířku pásu a použité plodiny.
2: Ty pásy musí jít podél vrstevnice, je tam tolerován nějaký minimální odklon, ale to samotné obhospodařování po vrstevnici má velký protierozní efekt.
1: S dodržením limitu tady zemědělcům pomáhá speciální navigace v traktoru.
2: Tam má displej linie a on si na tu linii najede a ten traktor ho táhne sám po té linii, aniž by držel volant.
1: Střídání různých druhů plodin v poli pak pomáhá třeba s udržením biodiverzity, doplňuje Michael Vrána.
2: Jeden pás může být sklizen třeba v červnu a druhý pás až třeba koncem července, takže tam něco delší dobu roste, může se tam ukrývat zvěř, zlepší to asi i mikroklima. Klimatické podmínky na tom poli. Je to určitě lepší situace, než kdyby celé pole bylo sklizeno a bylo holé.
1: Zmíněnou dotaci na pásové pěstování ministerstvo zemědělství nabízí od loňského roku. Tehdy ji využilo 11 žadatelů na polích o rozloze zhruba 1400 hektarů. Letos je zájem vyšší, upřesňuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
3: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců mezi loňským a letošním rokem výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
1: Ve velkých hostěrádkách chtějí v pásovém pěstování pokračovat, na podzim ho rozšíří o dalších asi 20 hektarů. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Ani praktické rady nechybí na rádiu vašeho kraje, ani lehce povadlý salát nemusí skončit zákonitě v odpadu. Babské rady prozradí, co mu vrátí svěžest a prodlouží život už za chviličku.

0: Babské rady.
1: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

založení dětského stacionáře pro děti s těžkým kombinovaným postižením Martinu Koudelkovou motivovalo onemocnění vlastního dítěte. Dnes Centrum Bazalka patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v Jihočeském kraji a stará se o více než 50 klientů. Jaké byly jeho začátky a jaké cíle si dává do budoucna? Nejen o tom jsme si s Martinou Koudelkovou v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v úterý 4. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Letošní sklizeň jde zemědělcům na jihu Čech rychle, výnos je ale o pětinu nižší než loni. Návštěvníci jelení zahrady v Českém Krumlově můžou nově využívat lávku přes polečnici. Odpoledne skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Horko dnes bude i na horách, naměří tam až 34 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Žně na jihu Čech pokračují letos rekordní rychlostí. Zemědělci sklidili 78% obilovin a 82% řepky. Minulý rok touto dobou měli sklizeno pouze 17% obilovin a 28% řepky. Sklizeň ozimého ječmene je už hotová, ozimé pšenice sklidili 85%. Průměrný výnos z hektaru je u obilovin lehce přes 5 tun. Je to o pětinu míň než před rokem, a to kvůli suchu. Nižší výnosy obilnin můžou znamenat taky nedostatek slámy. Vyplývá to z aktuálních informací Ministerstva zemědělství. V jelení zahradě v Českém Krumlově je pro pěší otevřená nová lávka přes říčku Polečnici. Lidé se díky ní líp dostanou ke klášterům. Stavba navazuje na úpravy okolních cest, které město dokončilo před víc než 10 lety. Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Jihočeský kraj. Celkově stavba vyšla na skoro 6 milionů korun, dodává mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
3: Nová lávka je dlouhá téměř 36 metrů a tvoří tři spojitá pole s ocelovou nosnou konstrukcí a dřevěnou mostovkou. Konstrukci potom doplňuje ocelové zábradlí s výplní z nerezové sítě a dubovým madlem. Šířka pro pěší činí 1,5 metru.
1: Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra Tomáš Jirov.
4: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby, a v tom týdnu to bude dostupné.
1: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Kream, která ji vlastní, Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisti dál vyšetřují. Sport. České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupily Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou taky Sára Bejlek a Kateřina Siňaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švontekové. Siňaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rakimovovou z Uzbekistánu. Na mužském turnaji Masters v Montrealu postoupil Vít Kopřiva, ve druhém kole ho čeká české derby s Jiřím Lehečkou.
2: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se místy můžou tvořit přehánky nebo bouřky, i velmi silné. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, na horách ke 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní omezení platí na Písecku na silnici 121 u Zvíkovského Podhradí. Staví tam nový kruhový objezd a projíždí se Kyvadlově. Počítejte tam se zdržením až do konce roku. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Se svou typickou neúnavností a energií stále hledá cesty, jak pomáhat rodinám v náročné péči o děti s postižením. To je jedna z mnoha věd, které se můžete dočíst o spoluzakladatelce Českobudějovického centra Bazalka, Martině Koudelkové. Jaké byly začátky zmíněného centra, jak funguje dnes a co by do budoucna nejvíc potřebovalo? Nejen o tom jsme si s ní v našem vysílání popovídali letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru zařazujeme do našeho dnešního vysílání a začneme už za okamžik. K poslechu zve, krásné úterní dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Vodičkou.
1: Spoluzakladatelka, fundraiserka a předsedkyně správní rady Českobudějovického centra Bazalka, vítězka ankety Žena Českobudějovická roku 2024, Martina Koudelková je naším dnešním hostem. Martino, díky moc za váš čas, vítejte ve vysílání, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem posluchačům, dobré dopoledne i vám.
1: Taková jednoduchá, zdánlivě otázka na úvod. Co vás dovedlo k založení, k vytvoření centra Bazalka v Českých Budějovicích?
2: Tak k tomu, aby vzniklo a fungovalo centrum Bazalka, vedl osobní příběh mého prvního syna Martina, který ve 2 letech těžce onemocněl a zůstal ležící. V době okolo roku 2000 chodil s dalšími dětmi do zařízení, do jeslí, které byly příspěvková organizace města jeselských a azylových zařízení. A v roce 2000 vlastně se rozhodovalo o tom, že zařízení bude zrušeno a nebyla adekvátní následná péče a pomoc pro ty naše děti. Tak jsme se vlastně s kolegyní paní Polívkovou rozhodli, že vlastně podnikneme veškeré kroky, aby o ty naše děti bylo postaráno a aby až nebudou ty rodiče moci, takže ta následná péče, aby fungovala. Takže jsme od roku 2004 spustili provoz právě v té budově u jeslí 13, které jsme si vzali do nájmu. Následně jsme ho v průběhu roku 2005 a 2006 zrekonstruovali, tak aby vyhovovalo hygienickým podmínkám a ten provoz mohl být zachován. A vlastně od té doby tam pořád vlastně fungujeme a nemáme jenom tuto budovu, protože přicházelo spoustu dalších rodičů s dětmi, které to mají v životě jinak a neměli vlastně kam chodit, takže se přihlásili k nám a rozšířili jsme se potom v roce 2013 do prostor v ulici u jeslí 619, do bývalého elektroservisu u jeslí. A protože to není pořád všechno, děti rostou jako my všichni, tak vlastně ta prvotní myšlenka,

0: tak v těch prvních letech jste zrekonstruovali vaše prostory. Jaké byly ty začátky centra Bazalka, když jste stavěli de facto, nebo budovali to centrum úplně od nuly?
1: Tak my jsme vlastně do toho spadli úplně jako amatérský rodiče, jako dvě ženský, který vlastně potřebovali pomoc pro své vlastní děti a zároveň jsme chtěli pomáhat těm ostatním. A v dnešní době jsme úplně profesionální organizace, která musí splňovat veškeré parametry, standardy, tak aby vlastně mohla být součástí sociálního systému jakýho českého kraje, tak potažmo vlastně celorepublikově. A začali jsme na koleni, prostě jsme si převzali zařízení, které mělo být zrušené a postupně jsme ho teda zrekonstruovali už tenkrát z fondů evropských a měli jsme tam tenkrát 10% spolúčast a již v té době vlastně jsme měli, začínali vlastně jsme oslovovat dárce a sponzory, kteří nám zůstali věrní až do dneška. Takže máme firmy, které nás už od toho, ještě předtím, než jsme vlastně do toho šli, tak už téměř skoro od toho roku 2000 nám pomáhali. Takže z toho si nesmírně vážím, že vlastně nám zůstali věrní, napříč tomu, že je tolik organizací, které potřebují vlastně tu podporu.
0: A to je ostatně taky jedna z vašich mnoha prací v Bazalce, protože jste fundraiserka, jak už jsem zmiňoval. Když jsem říkal to číslo, 22 let, je to použitelné pro mou další otázku, kterou vezmu úplně z druhé strany. Jak se za ta léta, tedy víc než dvě desetiletí, co Centrum Bazalka funguje, proměnil přístup k osobám s kombinovaným nebo těžkým postižením podle vás?
1: Tak na začátku to vůbec nebylo jednoduché, protože dřív ta veřejnost vlastně moc o těchhle z těch lidech, kteří měli nějaké specifické potřeby, byli jiní, tak vlastně tak jako nebyla moc veřejně známá, ale postupem času můžu říct, že lidé jakoby dozrávají v tomhle tom směru, že si mnoho lidí už také uvědomuje, že to zdraví není v podstatě samozřejmost, je to ten dar.
0: Vy v současnosti poskytujete péči více než 5 desítkám klientů. Když někdo zvažuje, že se bude u vás ucházet o zaměstnání nebo vůbec v tom vašem oboru, bez čeho se péče o handicapované osoby podle vás neobejde? A teď samozřejmě nemyslím čistě tu materiální stránku.
1: No tak úplně na prvním místě je to to srdce. Že člověk chce dělat něco, kde vidí vlastně ten smysl toho té pomoci, to, že vlastně, jak jste zmiňoval, že to není na prvním místě ty peníze, tak to určitě v naší organizaci není. Ale dříve, ze začátku, v našich úplně začátcích, když jsme přijímali zaměstnance, tak vlastně jsme dbali na to, aby měli vysokoškolské vzdělání v tom konkrétním oboru, péče o postižené a staré lidi, to byl přímo jakoby studijní obor. No a dneska jsme rádi, když vlastně se přihlásí někdo na naši výzvu a přijde a chce vlastně pracovat tím srdcem. Mnoho třeba zaměstnanců přichází i z biznisových sfér, protože třeba práce zrovna v takovém tom biznis světě taky toho člověka vyčerpá a rozhodne se, že chce žít jinak, že chce hlavně třeba být někomu nápomocen a chce být prospěšný tady v tom, tak toho si velmi vážíme.
0: Vy jste zmínila už před chvílí, že k tomu založení Centra Bazalka vás vedla osobní zkušenost, vlastně handicap vašeho prvorozeného syna. Je pro člověka, jako jste vy, který má ve své péči právě handicapovanou osobu a zároveň v tom oboru profesně působí, je těžké oddělit osobní život od toho pracovního? Nebo vůbec, jestli tam vzniká nějaká dělba mezi tím?
1: No, asi u mě asi ne. Je to takové moje další dítě, jak to veřejně říkám. A u mě to je propojený prostě, tak já to mám. Jinak i vlastně ty zakladatelky společně s tou paní Polívkou, jak jsme vlastně obě měli ty příběhy. Takže my máme takový jako jiný. Prostě to je jinak.
0: No já jsem si říkal právě, když jsem pokládal tu otázku, uvědomil jsem si, jestli to vůbec lze oddělit, jestli je to vůbec možné.
1: Nelze. Myslím si, že teda v našem případě nelze. Takže my, jak máme ten příběh, tak v podstatě víme vlastně, co ty rodiče prožívají, co potřebují, co třeba chybí a snažíme se jim to vlastně touhle cestou té naší služby, toho centra Bazalka, těch komplexních služeb

0: jaksi poskytovat.
1: Martina Koudelková z Centra Bazalka je s námi dnes ve vysílání.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Martino, vy jste předloni v Bazalce otevřeli zcela novou budovu. Jde o nový domov pro dospělé s kombinovaným postižením anebo s poruchami taky autistického spektra. Je to projekt, který primárně reaguje na značný nedostatek kapacit sociálních služeb pro rodiny, které hledají důstojnou péči pro své blízké. Dokázala byste posluchačům přiblížit, jak nedostatečná ta kapacita je v současnosti, když budeme brát třeba region, okres České Budějovice nebo i Jihočeský kraj?
0: Já to úplně neznám v číslech, ale
1: to ani není potřeba.
0: Přesně to koresponduje to období, kdy jsme začínali vlastně s naším centrem Bazalka, kdy taky nebylo vlastně místo pro ty naše děti, takže jsme ho vytvořili a jak vlastně děti rostou, stárnou, tak my jsme byli v podstatě prapůvodně úplně do 18 let, následně jsme prodloužili službu do 26 let, potom do 40 a v tomto období potom by ta služba pro ty dospělé klienty byla ukončena. A ty rodiče by se prostě ocitli ze dne na den vlastně v situaci, kdy nebudou vlastně o ty děti moc být postaráno, museli by zůstat doma. A protože víme, že jsou vyčerpaní ty rodiče, tak v podstatě jsme si řekli, že je potřeba navázat na tu máme denní a týdenní stacionář, takže na tyhle ty služby sociální, které máme u nás dole v centru Bazalka. No a prostě jsme tak nějak si říkali, že teda tak ten domov bude splňovat ty naše představy o tom, aby to bylo malé zařízení, abychom nebyli velká zařízení, jako jsou jiná třeba domovy pro seniory. Takže my furt chceme zůstat v té rodinné atmosféře, takže ten domov pro 10 dětí prostě byl takhle na snadě.
1: Můžete zároveň popsat, jaké vybavení třeba potřebuje taková budova a jaké má konkrétně v tom vašem případě ta nedávno otevřená. Vy teda v současnosti samozřejmě stavíte ještě taky další projekt, o tom si klidně můžeme popovídat, ale pro představu, co je potřeba, čím je potřeba vybavit takovou budovu?
0: No tak určitě budova je bezbariérová, má vlastní výtah, děti mají těch 10, máme 10 pokojčků, každý vlastně ten klient má svůj vlastní pokojček, který má vybavený i barevně, aby tak věděl, kam patří, aby si to tak jako mohl propojit. Každý má svůj speciální postel, ten, kdo je vozičkář, tak má polohovací postel, jinak mají normálně běžně udělený na postele standardní, třeba širší. Ten pokojček je vybaven skromně, ale zároveň hezky, aby se ten klient cítil jako doma. I velikost toho pokojčku byla potřeba zvážit taková, aby když tam bude bydlet až do konce svého života, aby ten prostor měl, aby se tam necítil stísněn. Máme polohovací vany, speciální kurátory, to jsou zařízení, kdy se na rehabilitační stůl položí podložka, ten klient se tam položí, zavěsí se do takového háku a přesune se třeba do té vany nebo v místnosti, tak abychom co nejvíce usnadnili manipulaci těm našim děvčatům, protože jsou to ženy převážně, i když muže máme v přímé péči taky a moc si to vážíme, ale přece jenom ty ženy potřebují tu pomoc, jsou to křehký holky, takže se snažíme vybavit ten barák tak, aby prostě se tam ty děti cítily jako doma a zároveň ten personál měl snadný přístup a manipulaci s těmi našimi klienty.
1: No a teď nám můžete tedy říct, co konkrétně se momentálně u vás v Bazalce staví, kdy to bude hotové a pro co to bude sloužit konkrétně?
0: Takže jak už jsem na začátku říkala, začali jsme s denním a týdenním stacionářem, s fyzioterapií, rozšířili jsme s naše služby o základní a mateřskou školu speciální, postupně teda až vlastně do toho domova pro osoby se zdravotním postižením, o kterém jsme teď hovořili. A protože pořád málo míst máme, jak jsme si na začátku říkali, že ta kapacita těchto pobytových služeb není dostatečná, takže nás vedla ta myšlenka zase dál, co bude s těma dětma, které máme u nás, aby jsme jim, těm rodinám pomohli, tak jsme vlastně realizujeme v současné době, už jsme ve finále, domov se zvláštním režimem. Každá tady ta pobytová služba má jiný název, protože to má speciální, má to specifikace. A ten bude sloužit 18 dětem, od věku 10 let do 50 a budou tam mít také celoroční pobytovou službu. Ten barák je rozdělen na 4 domácnosti, 2 jsou po 5 osobách, 2 jsou po 4, bude tam profesionální kuchyně, zázemí pro zaměstnance, v každá ta část bude mít vybavený obývák a zároveň jsme dbali na tu bezpečnost těch klientů, protože prostě ta naše klientela je taková, jaká je, tak aby byli všichni bezpečí a aby i zaměstnanci to měli usnadněn tu práci. A musím říct, že teda ty rodiče na oba dva ty domovy se nesmírně, na ten první se těší, teď se těší taky, protože už cítí, že nemůžou a že jsou moc rádi, když jim tady tou cestou vlastně bude usnadněn ten život a ty děti budou zajištěny v bezpečí a v kvalitě, tak aby mohli dožít ten důstojný život v rámci toho handicapu, který mají.
1: Když se teď vrátím zpátky k těm nedostatečným kapacitám, tak jak jsme si o tom povídali a povídáme vlastně pořád kontinuálně posledních pár minut, dá se ta situace změnit jenom tím, že třeba takové centrum, jako jste vy, jako který právě Bazalka, bude neustále přistavovat další a další budovy? Protože to přece jenom nemůže být nekonečný příběh.
0: No on to je takový nekonečný příběh. My bychom hrozně rádi stavili další budovy, protože pořád máme spoustu klientů, který k nám chodí do toho denního stacionáře. Samozřejmě, že vyrostou, ale systém vlastně nedostatečně podporuje tyhle organizace. Velká část, 2/3 našeho rozpočtu vlastně pokrývá práce fundraisingu. Je to opravdu velká částka a my bychom hrozně rádi postavili další zařízení, ale potřebovali bychom obrovskou součinnost toho systému ze strany státu. Dokázali bychom si představit, kdyby třeba 80% vlastně té dotace dokázali vlastně přesunout na tyhle ty organizace, které potřebují, bo chtějí pomáhat těm velmi potřebným, takže v současné době my jsme dotovaní ze strany státního rozpočtu 1/3. A to je opravdu jako hodně, hodně závažná záležitost, protože ty rodiče pobírají nějaké příspěvky na péči, od 18 let pobírají vlastně i ty klienti svůj invalidní důchod, takže ta částka v tom domově od 18 let je lepší, ale prostě převážná část klientů není 18 let, jsou do 18 let, takže tam vlastně
1: jsou to
0: jako velký mezery. Hmm. Jo, a my nemůžeme nastavit nějaký komerční částky, protože ty rodiče na to vlastně jako by neměli v současné době.
1: Říká Martina Koudelková z centra Bazalka, která je naším dnešním dopoledním hostem a protože má na starosti fundraising v Bazalce, tak právě nejen o fundraisingu si budeme povídat už za malou chvíli.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Fundraiserka, zakladatelka a taky předsedkyně správní rady Centra Bazalka Martina Koudelková je i teď 2 minuty před 11:30 stále s námi ve studiu. Slíbil jsem, že se budeme bavit o tom fundraisingu, který máte v Bazalce dlouhodobě na starosti. Naše společnost v posledních letech čelí takovým turbulentním a neúplně příjemným událostem, ať už šlo třeba o tu koronavirovou pandemii, energetickou krizi nebo válku na Ukrajině, můžeme zmínit mnoho dalších událostí. Jak je v současnosti podle vás složité oslovovat sponzory a potenciální dárce? Protože my jsme se tady o tom bavili i několikrát v průběhu rozhovoru, že to je část dost podstatná pro vás, bez které se váš rozpočet vůbec neobejde.
2: Ano, máte pravdu. Peníze jsou až na prvním místě. Ale musím říct, že v podstatě nám jiná varianta než ty prachy, peníze zajistit nezbývá. Takže my máme dlouhodobě rozjetý projekt, který oslovuje velké množství lidí v celé České republice formou projektu Do schránky, kdy vlastně tváří bývá jeden náš, nějaký konkrétní náš klient a vlastně se vybírá ta částka na nějakou pomůcku nebo na službu. Teď jsme v poslední době jsme vlastně oslovovali veřejnost i na tu péči, protože bez těch rukou těch našich skvělých zaměstnanců by to nebylo možné realizovat, ta naše činnost. Jo? A i v té době toho útlumu lidé vlastně nepřestali nás podporovat. Myslím, že naopak se vraceli zpátky do té České republiky a významně nám pomáhali. Jo? Že si uvědomovali, že jsme tady vlastně v té naší malé republice a že ta síla je, ta finanční podpora je třeba přesunout v podstatě, nebo aby zůstala tady u nás, takže naopak abych neřekla, že to bylo úplně skvělý, bylo to dobrý, jo, že neubyly ty prostředky, jestli jste takhle to měl míněno, v době covidu jsme v podstatě museli také na určité období zavřít centrum a žili jsme si tam takovým vlastním komunitním životem, pořídili jsme si kanisterapeutického psa Gastonka, kterému je vlastně letos už 6 let, plus máme další 3 pejsky a minihorse koníka, s kterým jsme v tom období toho temna, jak já tomu říkám, zpříjemňovali ten život těm našim klientům, takže jsme určitě vlastně to neopadlo. A ono by to ani nešlo, že jo? Takže my jsme si ty prostředky zajistili vlastně prostřednictvím i těch našich dalších velkých donátorů. Ono to není o tom jenom, že máme státní nějaký příspěvky, ale je to o těch donátorech, který nám drží tu věrnost a i o těch individuálních. A když třeba nemůžou být nějaké finanční prostředky, tak nám ti lidé mohou pomáhat úplně jinak materiálně, přijdou jako dobrovolníci na naše akce. Takže ta péče nebo ta pomoc je obrovská, má široké spektrum možnost, jak nám má podpořit.
1: No, jeden z těch způsobů je třeba mě osobně velmi sympatický, protože dlouhodobě spolupracujete s hokejisty Českobudějovického Motoru, kteří, myslím, jednou za 2 roky, že se to střídá vždycky ob jeden rok, hrají ve speciálních vánočních dresech, které se potom draží a výtěžek z té dražby putuje právě třeba do Českobudějovické Bazalky. Jak třeba konkrétně tahle spolupráce vznikala?
2: To je krásný projekt. My s těma motorákama pracujeme už strašně dávno, dokonce náš patron je Aleš Kotalík, který je i tváří toho hokeje, i je tváří našeho benefičního golfového turnaje, který pořádáme už po 18 let vlastně skoro. V podstatě jsme byli vyzváni hokejovým klubem Motor, aby jsme společně vlastně se střídali s Arpidou, takže obrok, jak říkáte, jsou speciální drezy, ve kterých hráči odehrajou jedno extraligové utkání. Obvykle to bývá před Vánoci, takže i ta atmosféra je taková jako hezká. My jsme k tomu ještě nechali vyrobit čály. Z jedné strany je vlastně značka Motor, z druhé strany Bazalka. Prodáváme i tombolu jakoby zajišťujeme, takže ty lidi můžou i něco si odnést. A co co bylo krásné, teda i pro mě jako poprvé v životě, že jsme se mohli dostat na tu ledovou plochu před tím utkáním a viděla jsem poprvé v životě ten stadion vůbec plnej lidí, plných těch fanoušků a bylo to taková krásná, krásný emotivní zážitek. Takže i ty naši klienti, kteří jsou i na vozíčku nebo na kočárku, nemůžou ani chodit, tak měli možnost prostě být součástí toho utkání.
1: Zažít to.
2: A zažít tu nádhernou atmosféru. Ale my s hokejistama vlastně nemáme jenom tohle, my máme ještě jednu krásnou akci, kdy celá Bazalka přijede autobusem a užije si asi půl hodiny, tři čtvrtě hodiny máme bruslení s motorákama, takže i ty kluci si každý veme jednoho našeho klienta a opravdu to ho má v ruce a může si s ním tři čtvrtě hodiny bruslit nebo střílet na branku, tak to je zážitek pro celou Bazalku úplně nádherný taky. Hmm. Takže jsme za to moc rádi, že nás takhle mají pod svýma křídlama.
1: Pojďme k dalšímu tématu. V roce 2024 jste zvítězila v anketě Žena Českobudějovická. Je to ocenění nejen vaší práce, ale i toho, že jste taky maminkou, která vychovala tři syny. Jak tenhle titul vnímáte osobně?
2: Tahle cena měla pro mě obrovský jako osobní význam, protože vlastně to byl jako taková cena, je to cena pro moje celoživotní dílo, jo, ale je to cena i pro toho prvního syna Martina, který vlastně byl tím spouštěčem, proč jsem se dala na tuhle cestu, teda byl to bohužel osud, ale na druhé straně to bylo štěstí, že jsem se teda nasměrovala na tu cestu pomáhat, no a těm dvěma dalším synům, tak pro ty to vlastně taky je, ty celou dobu sdíleli ten osud toho jejich bratra, a takže to jaký poděkování, ale poděkováním patří vlastně i celému kolektivu Bazalky. Za těch 22 let prošlo branami našeho centra hodně zaměstnanců. Máme hrozně vždycky radost, že se vrátí třeba i po mateřské, že je ta práce u nás jako baví. Takže pro partnery, pro sponzory je to prostě taková, tak děkuji touto cestou vlastně i tou cenou vlastně můžu poděkovat, že jsem se tam dostala díky všem, kteří se na tom celou dobu podíleli.
1: Jedním z takových podtitulů té ankety Žena Českobudějovická je konkrétně, teď budu myslím citovat, že to je ocenění pro ženy, které mění postavení žen nebo mění společnost. Hmm. Tak mě zajímá, jestli vy vnímáte tu svoji pozici tak, že měníte postavení žen v neziskovém sektoru, jestli teda to tak vnímáte a jaké třeba bylo postavení žen, když jste v tom oboru začínala před těmi více jak 20 lety vlastně?
2: No, tak na tuhle otázku se mě moc lidí neptá. Takhle konkrétně, jako posuzovat to postavení těch žen.
1: Máte odstup určitý, tak to můžete zhodnotit.
2: Mám, ale v některých oborech asi určitě ty ženy mají v té současné době větší šanci. Já to tak jako neberu, jak bych to tak řekla, aby se to dobře jako pochopilo. Ne, že bych řekla, že ta cena nemá pro mě nějakou velkou šanci, ale
1: těžko se mi taky hledají slova.
2: Rád
1: bych vám pomohl.
2: Ne. Ono totiž v této oblasti, v tom nezisku a zejména v tom sociálním směru, pracují převážně ženy. Takže tam ten posun těch žen neumím vyhodnotit jako nějaký radikální, kdyby to se týkalo nějakého technického směru, tak věřím, že ty ženy se tam dostávají na ty vrcholy v tom bankovnictví, ale tady v tom sociálu prostě je převaha těch žen, takže mě to nějak úplně nepřekvapuje, že jestli teda nevím, jak už bych na to víc mohla reagovat, tak.
1: Je pravda, že to je velmi složitá otázka, já jsem si neuvědomila, vy jste to tady několikrát říkala, že ve vašem oboru opravdu pracují převážně ženy, to je pravda. Vy jste nicméně taky nedávno byla součástí ceremoniálu další soutěže, nebo řekněme další ankety Women Changing the World Awards, získala jste tam bronzovou cenu, to bylo tedy letos v únoru. My jsme v našem vysílání v nedávné době poměrně měli další dvě vlastně držitelky tohoto ocenění, zlatou Martinu Sokolíkovou například. Jak jste si užila ten ceremoniál únorový?
2: No, bylo to moc hezké, hlavně to bylo velké překvapení, když jsem mi bylo oznámeno, že jsem vlastně se dostala až do toho finále. a bylo tam asi 560 žen se přihlašovalo, asi 196 jich vybrali. No, a to, že jsem se teda ocitla na tom třetím místě, tak je samozřejmě velká podsta pro mě, ale já pořád zůstávám těma nohama na zemi a furt budu vlastně v tom duchu toho pomáhání a mám nějakou takovou, ten postup při oslovování dárců, já mám někde tady prostě vzhůry dáno.
1: A ten se nemění.
2: A jak jsem byla ta matka, a jsme s kolegyní Polívkou vlastně úplně od začátku, tak já to tam tak jako mám. A budu pokračovat pořád v tom svém stylu, takže myslím, že ten styl je dobrý. Nechci se úplně jako chvástat, ale prostě mě to takhle baví vyžít tady tím životem a je to tak prostě taková moje cesta.
1: Tak ať vás to baví i dál. Martina Koudelková, spoluzakladatelka, fundraiserka a předsedkyně správní rady Českobudějovického centra Bazalka, byla naším dnešním dopoledním hostem. Martino, díky moc za váš čas, taky díky za to, co děláte, ať se vám daří nejenom při té vaší práci.
2: Naslyšenou. Děkuji.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Prozatím se tedy od mikrofonu s vámi loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Pravidelný čas tu pro vás i v úterý 4. srpna máme pravidelný rozhlasový sloupek. Jeho autor, spisovatel Jan Štifter, mu dal název Uprostřed dobrých příběhů. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nikdy se to nezdá, ale stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. Jsme uprostřed dobrých příběhů. Obklopeni lidmi, kteří dělají tenhle svět lepším. Nedávno jsem připravoval benefiční výstavu. Autorka vystavených děl je všechna věnovala na obnovu jedné vzácné jeho české památky. Mohla ty obrazy prostě prodat, nechat si peníze pro sebe a jít dál. Místo toho ale své olejomalby nabídla dobré věci. Kompletní výnos do poslední koruny pomůže tam, kde to bude vidět. A baví mě i další příběhy. Třeba když někdo koupí dům a otevře ho lidem. Mohl by kolem pozemku postavit 2metrový betonový plot. Jenže on místo toho lidem rozdává klíče a říká, tohle je dům pro nás všechny, abychom se měli kde potkávat. Je to sice spolkový dům, ale vznikl z čisté vůle a peněz soukromníka. I takový existuje tam u nás, v Novohradských horách. Naposledy jsem dostal pozvánku od party, která jde ve svém volném čase čistit starý židovský hřbitov. Jo, mohli by sedět u televize nebo sekat trávník na své zahradě. I takové lidi znám a potkávám. Mají v sobě zvláštní světlo. A tím světlem jsou právě dobré příběhy. Příběhy z našeho sousedství.
3: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dnešní poledne uslyšíte souzvuk dvou zvonů z poutního kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku u Pelhřimova. Historický zvon svatá Trojice z roku 1766 s hlavním tónem A2 a průměrem 44,7 cm ulil pražský zvonař Jan Christian Šunke. Doprovodí ho ocelový zvon z roku 1943, naladěný do tónu H2 o průměru 44,5 cm a hmotnosti přibližně 50 kg, který odlil Rudolf Manoušek starší v Brně Husovicích.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Příbuzní, známí i kolegové se v Netolicích rozloučili s vojákyní, která zemřela při nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Průjezd křižovatkou v Sudoměřicích u Bechyně je ode dneška omezený. Nebezpečné místo nahradí kruhový objezd. Podnikatel Roman Janoušek neuspěl se stížností u ústavního soudu. Během odpoledne a večera se můžou tvořit i velmi silné bouřky. Podobně tomu bude i zítra. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Více než 200 lidí se dnes v Netolicích na Prachaticku rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Neštěstí se stalo před 2 týdny v armádní základně. Na smuteční obřad v kostele svatého Václava dorazil podle serveru iDnes ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vrtulník americké výroby Venom s 5 vojáky na palubě se zřítil při přistávání během návratu z výcviku. Podle prvních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů. Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Kyvadlový provoz platí ode dneška na křižovatce silnic druhých tříd číslo 135 a 137 v Sudoměřicích u Bechyně na Táborsku. Důvodem je přestavba místa na kruhový objezd. Auta zároveň neprojedou za křižovatkou ve směru od Bechyně na Soběslav. Současně s opravami přibudou na místě nové chodníky, pokračuje náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek z Hnutí naše Česko.
2: Důvodem plánované rekonstrukce je naprosto nevhodné uspořádání křižovatky a bohužel i časté dopravní nehody v této lokalitě. A společně s těmito stavbami je řešena logicky i nová tlaková kanalizace s přípojkami a část vodovodu.
0: Dopravní omezení v místě potrvají do 12. října. Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška. Ten od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dřív vyplatilo přes 736 tisíc korun a omluvilo se mu. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcií nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají tím na hodnotě.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se místy můžou tvořit přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách ke 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 22 a 19 stupni. Zítra očekávejte zpočátku jasno, postupně oblačno a na většině území přehánky. Místy taky bouřky, které můžou být opět i silné. Teploty budou mezi 33 a 36 stupni, na horách kolem 30. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane na nejvyšším stupni 3.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody teď z Jihočeského kraje hlášené nemáme kvůli stavebním pracím, ale postojíte například na Českokrumlovsku, na hlavním tahu do Českých Budějovic, u Odrájova až k odbočce na Třebonín, nebo taky u Červeného dvora u Chvalšin. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Je 12 hodin, k tomu 5 3/4 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém v úterý 4. srpna roku 2026 právě nyní začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. V úvodu hned je připravena keramička, aby zahrála do Vrábče, také do obce zvané Křeč, ale s přáním začnou v Lověčíně u Jarošova nad Nežárkou. u asi nejmladšího dnešního oslavence, a to je Šárka Ouhelová. Ta má totiž dnes 15. narozeniny. Milá Šárko, zdravíčko, štěstíčko, ať se ti daří ve škole, ať se máš dobře, seš už odmala v krojové družině v Jarošově, kde zpíváš a tančíš a taky nadále zůstáváš v Krojovce. Seš velice šikovná holčina. Šárko, díky za vše. To vše ti přejí a hlavně pohodu všichni členové Krojovky. Pro Šárku Ouhelovou do většina u Jarošova nad Nežárkou 15. narozeninám bude hrát Keramička, píseň Kdyby tady byla taková panenka, a bude hrát také pro Františka Švece do Křeček 50. nám. Hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví do dalších let přejí zástupci obce Křeč a také spoluobčané. A Keramička bude hrát také do Vrábče pro paní Ivanu Broškovou k 55. narozeninám. Obecní úřad Vrábče nás žádá o zahrání písničky právě pro paní Ivanu Broškovou z Vrábče, která dnes oslaví své krásné 55. narozeniny, jak píše pan Ohrazda. Tak tedy, do Vrábček 55. nám pro paní Ivanu Broškovou, do Křeček 50. nám pro Františka Švece a také do Lovětína u Jarošova nad Nežárkou pro Šárku Ouhelovou k 15. narozeninám. Všude tam bude hrát Keramička píseň Kdyby tady byla.

písničkách pro radost dohrála Keramička, připraveni jsou Jižani, aby zahráli do Jindřichova Hradce, do Benešova nad Černou a také pro Petru Královou, kde začnu s přáním. Petra Králová má dnes narozeniny. Generální ředitel Motorikov Stojírenská přeje zaměstnanci Motorikov Stojírenská Petře Králové k jejímu životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. V Benešově nad Černou 60. narozeniny má paní Eva Opelková. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: hudební dárek posíláme Evě Opelkové k těm dnešním 60. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu, dobré nálady a pohodu do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje paní starostka obce. No a Jižani budou hrát také do Jindřichova Hradce, kde 67. narozeniny má paní Hanka Šlechtová. A v tom dopise, který k nám přišel ručně psaném, se píše: v tom přání. Milá Hanko, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost. Ať se ti splní vše, co si v životě přeješ a máš se dobře a hodně dlouho zůstáváš jednou z nejlepších zpěvaček v krojové družině v Jarošově. Hanko, díky za vše.

písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď Jižany vystřídají Babouci, aby zahráli do Benešova nad Černou a také do Líšnice. V Líšnici 70. narozeniny má pan Miroslav Toman. Popřejeme mu za chvilku. S přáním začnou v Benešově nad Černou u paní Jitky Šedivé. Obec Benešov nad Černou posílá hudební gratulaci Jitce Šedivé z Ličova k 70. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje paní starostka. Tak do Ličova za okamžik pro paní Jitku Šedivou zahrajeme, ale budeme hrát také do Líšnice pro pana Miroslava Tomana k 70. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše: Dobrý den, prosíme o zahrání písničky od kapely Babouci na první mé spatření pro pana Miroslava Tomana z Líšnice, který dnes slaví krásné 70. narozeniny. Všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, pohodu v kruhu rodiny a spoustu času na bohaté rybářské úlovky. Do dalších let přejí manželka Jára, dcera Péťa s Tomášem, syn Mirda s Evčou a vnoučata Emča, Sovča, Tom a Vojta. A ještě se v tom dopise také píše, jsme moc rádi, že tě máme. Tak tedy do Líšnice k 70. narozeninám pro pana Miroslava Tomana a pak také pro paní Jitku Šedivou do Ličova k 70. narozeninám budou hrát Babouci na první mé spatření.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 6,5 minuty po 16:15 posloucháte Písničky pro radost, ve kterých je připravena zahrát Doubravanka. Doubravanka bude hrát jednak do Benešova na Černou, ale také do místa zvaného Svoříš. A tam s přáním začnu. Marie Fárová má 77. narozeniny a k nám přišel dopis a v něm se píše: prosím o zahrání písničky Vyznání od Doubravanky pro paní Marušku Farovou ze Svoříže, která právě dnes, 4. srpna, oslaví krásné 77. narozeniny. Maruška je velice starostlivá maminka, babička, skvělá kamarádka, milující svoji rodinu a parádní dechovku. Milá Maruško, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech setkání na dechovce, ještě aspoň ve stovce. To přejí celá rodina, Andělovi, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. Paní Marie Farové za okamžik bude hrát Doubravanka a bude hrát také pro paní Blanku Dolanskou. Přišel k nám dopis, abychom paní Blance Dolanské z Benešova nad Černou k těm dnešním 75 nám zahráli. A v tom přání se píše: přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a dobré nálady, jak píše za obec Benešov nad Černou paní starostka. Tak tedy do Benešova nad Černou k 75 nám pro paní Blanku Dolanskou a také do Svoříže k 77. narozeninám pro paní Marii Farovou bude hrát Doubravanka Vyznání.
2: Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj s písničkou.

bravanku v písničkách pro radost vystřídá keramička, aby zahrála jednak do Radostic, u Trocnova, ale také do Drhovic. V Drhovicích 75. narozeniny má pan Jaroslav Bednář. A jak se píše v dopise, dne 4. srpna se dožívá 75 let pan Jaroslav Bednář z obce Drhovice. K životnímu jubileu přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody členky kulturní komise v čele s panem starostou Drhovic. Do Drhovic pro pana Jaroslava Bednáře za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím do Radostic pro pana Miloslava Říhu tu mám přání k těm 77. narozeninám. V tom dopise se píše, vážení v redakci, prosíme o zahrání písničky pro pana Milana Říhu, který tento den slaví 77. narozeniny. Milan je pohodový, milý a přátelský, protože byl celý život u zedničiny. Rád každému poradí, co a jak udělat. A protože je i zapálený zahradník, poradí i jak pěstovat zeleninu. Milý náš Milánku, přejeme nejen tento den pohodu, štěstíčko, ale hlavně zdravíčko. Stávej každý den s úsměvem na tváři, užívej si s vlačkou, ať tě netrápí nožky, nestrácíš pozitivní pohled na svět a můžeme se i nadále setkávat při kafíčku a skleničce. Všechno nejlepší přejí radoštičtí přátelé. A právě do Radostic u Trocnova k 77. narozeninám pro pana Miloslava Říhu, také do Drhovic k 75. nám pro Jaroslava Bednáře bude hrát keramička píseň k Budějcům cesta, směs.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
4: V písničkách pro radost už je připravená veselka společně s Bambini di Praga, aby zahrala jednak do Českého Krumlova, potažmo do Dolního Třebonína, ale také do Lomnice nad Lužnicí. A s přáním začnu v Lomnici nad Lužnicí. Tam 75. narozeniny má vášnivý rybář a houbař pan Václav Čečka. K nás krásné narozeniny, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, hodně úlovků z celého srdce přejí Novotných, Kroutlů a také Koubovcovi. Do Lomnice nad Lužnicí pro pana Václava Čečku k 75. nám za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím tu mám také přání do Dolního Třebonína pro pana Vladimíra Krále k 80. narozeninám. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje přítelkyně Růža s celou rodinou a kamarády. Ládíku, ať ti nohy slouží, ať máš vše, po čem tvé srdce touží, ať jsi stále fit, ať si můžeme spolu zatančit. K 80. narozeninám pro pana Vladimíra Krále do Dolního Třebonína a také do Lomnice nad Lužnicí pro pana Václava Čečku k 75. nám tedy bude hrát píseň Ku Praze je cesta dlouhá.

písničkách pro radost je připravená Zorka Kohoutová zaspívat pro paní Helenku Trojákovou z Českého Krumlova, respektive z Domoradic. Milá Helenko, přejeme ti k tvým 79. narozeninám hodně zdraví, lásky a boží požehnání. Byla jsi vždy ke všem hodná, milá a spravedlivá. Za to ti všichni moc děkujeme. Za celou rodinu blahopřeje bratr Pepa ze Světlíku. Pro paní Helenku Trojákovou z Českého Krumlova, respektive z Domoradic, k 79. narozeninám bude Zorka Kohoutová zpívat píseň Tvé vlasy kvetou, maminko.

písničkách pro radost dospívala Zorka Kohoutová, připravená zahrát hudba z Marzu, a to jednak do Hospříze, ale také do Janštejna, respektive do Klatovce. A tam právě začnu s přáním. 78. narozeniny tam má pan Josef Dvořák. A v dopise, který k nám přišel, se píše: Milé rádio, zahrajte prosím našemu dědečkovi, tatínkovi a manželovi k 78. výročí písničku Sklářskou. Všichni mu přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku a ať si užívá dlouhá léta na chaloupce v Klatovci. Za všechny přeje manželka Marta. Pro pana Josefa Dvořáka k 78. narozeninám za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím také tu mám přání do Hospříze k 84. narozeninám pro pana Lubomíra Cahu. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: Milé rádio, rádi bychom popřáli ke krásným dnešním 84. narozeninám našemu kamarádovi Lubomíru Cahovi z Hospříze. Luboši, hodně zdraví, štěstí a radosti z dobré muziky přeje celá řečická kapela v čele s kapelníkem Karlem Machem. Všichni tě zdravíme a přejeme parádní oslavu. Pro pana Lubomíra Cahu do Hospříze k 84. narozeninám a také pro Josefa Dvořáka k 78. narozeninám do Klatovce bude hrát hudba z Marzu píseň Sklářskou.

0: Rost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A dalším místem, kam budeme v písničkách pro radost hrát a přát, jsou Čichtice u Bavorova. Tam 87. narozeniny má paní Helena Hucková. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejí sousedi a kamarádi Vašek a Ivana Královi. A přání pokračuje. Užij si ještě dlouho radost ze zahrádky a svých blízkých. Paní Helena Hucková má ráda píseň Riviera, tak Riviera v podání Mokráků je připravená a k těm 87. narozeninám zahraje právě nyní.

písničkách pro radost jsou připraveni Božejáci k 92. narozeninám pro pana Vladimíra Smrže. Milý dědo, opět po roce ti přejeme k narozeninám. Dnes ti přejeme ke krásným 92. narozeninám. A tak nám dovol ti popřát, ať máš stále pevné zdraví, mnoho životního elánu a samozřejmě ti přejeme stále dobrou chuť k pivečku a k slivovičce. To vše přejí manželka Marie, dcera Ivana, syn Vladimír s manželkou Hanou, vnuk Pavel s přítelkyní Katkou, vnuk Marek s manželkou Lucí, vnuk Tomáš s přítelkyní Jindřiškou, pak také vnučka Andrea s manželem Zdeňkem a také pravnoučátka Tereska, Adélka, Páťa, Tobiášek a Eliášek. A ke gratulaci se přidává také Pavel z Vlastiboře a dále ostatní příbuzní a známí. Pro pana Vladimíra Smrže k 92. narozeninám budou hrát Božejáci píseň Ještě husy nekejhaly.

Dnešní písničky pro radost se dostávají k závěru, ale ještě na konci musím připomenout obsazenost našeho pořadu. Dívám se na naše stránky, internetové stránky budějovice.rozhlas.cz. V sekci písničky pro radost je náš formulář. V srpnu jsou ještě 4 volné dny, 28., 29., 30., pak ještě 31. srpna. To jsou volné termíny. No a pomalu se nám také začíná plnit září. V září připomenu ty obsazené termíny, tedy 1., 2., 4., 5., 12., 22. a pak ještě 28. září. To jsou obsazené termíny, ale ostatní dny můžete směle objednávat písničky a posílat také přání, tak abyste někomu udělali radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. Začnu o víkendu. V Mladějovicích na Strakonicku v sobotu vystoupí od 14 hodin na sportovním hřišti kapela Nektarka. Stane se tak v rámci odpoledne s dechovkou. Další pozvánka je rovněž na sobotu do Bernartic na už 19. ročník festivalu malých kapel, kde v letním parketě u Sokolovny bude hrát Toulavá kapela, B-Quintet, také myslivecká kapela Atlas a také malá muzika na uše Pepíka. V Bernarticích se bude začínat už ve 14 hodin odpoledne. Další pozvánka je rovněž na sobotu 8. srpna do Dolních Heřmanic u Velkého Meziříčí na festival heřmanické dechovky. Bude tam hrát od 14:30 odpoledne Lipkovanka. A Lipkovanka bude hrát i v neděli 9. srpna v Suchdole nad Lužnicí od 15 hodin odpoledne, od 3 hodiny odpolední, a to v rámci pouťového koncertu. A ještě jedna pozvánka, ta je do Dolní Hloty u Klatov, kde příští týden ve středu 12. srpna od 15 hodin bude hrát kapela Úhlavanka z Klatov a bude hrát hudbu pro všechny generace. To je vše, více na dnešních písniček pro radost nevejde. A tak ještě jednou všem oslovancům všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, přeje ze studia Luboš Voráček.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Červnová vedra mohla v Polsku přispět k úmrtí až 500 lidí. Černá v Pošumaví bojuje proti nadměrnému vyhazování odpadu. Kontejnery teď sleduje kamerový systém. Policisté hledají svědky červencového útoku na mladý pár ve vlaku z Českých Budějovic do Veselí nad Lužnicí. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Horka v Polsku mohla přispět k úmrtí skoro 500 lidí, informuje o tom polský zpravodajský web Polsat News na základě údajů ministerstva zdravotnictví. Největší nárůst úmrtí zaznamenaných záchrannou službou byl na přelomu června a července, kdy se teploty několik dnů za sebou blížily ke 40 stupňům Celsia.
2: Na přelomu června a července polská záchranná služba zaznamenala celkem 477 úmrtí. Nejvíce 29. června, kdy padl teplotní rekord v celém Polsku. V ten den meteorologové naměřili průměrnou celostátní teplotu 40,5 stupně Celsia a záchranná služba během svých výjezdů zaznamenala 179 úmrtí. To je dvojnásobek oproti dnům před vlnou veder. Nejvíce výjezdů ale služba evidovala až den poté, 30. června. Podle deníku Fakt.pl to mohlo být způsobené opožděnou reakcí dehydratovaných a vyčerpaných starších a chronicky nemocných lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Černá v Pošumaví na Lipensku zrušila kontejnery u chatové oblasti Raclav. Důvodem bylo nadměrné vyhazování nevytříděného odpadu. Obec proto přesunula kontejnery do 2 kilometry vzdálené vesnice Bližná a instalovala tam kamerový systém. Pokračuje nezávislá starostka Irena Pekárková.
3: Protože my ze zákona máme povinnost každoročně snižovat odpady. A když je nebudeme mít pod dohledem, tak to prostě nejsme schopni snížit. V podstatě obec každoročně doplácí odpady. Vybere poplatky tak za 1 200 000 a platí za odpady tak 2,5 milionu. Takže doplácí navrch to, co vlastně musíte odvést odsud.
0: Jihočeští policisté hledají svědky napadení dvou lidí ve vlaku mezi Českými Budějovicemi a Veselým nad Lužnicí, informoval o tom mluvčí Milan Bajcura. Dva mladí muži měli v pátek 10. července před půlnocí zaútočit na mladého muže s dívkou pěstí. Napadení poté vystoupili ve stanici Dynín, dvojice pachatelů pokračovala vlakem dál. Pokud můžete pomoci k jejich dopadení, volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne slunečno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty budou mezi 35 a 38 stupni Celsia, na horách do 34. V noci budou teploty mezi 22 a 19 stupni. Zítra očekávejte zpočátku slunečno, během dne přechodně až oblačno. Postupně na většině území přehánky, místy také bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, na horách maximálně ke 32. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Táboře na Benešovské, to je část silnice 603 a také v ulici Františka Křižíka, dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
4: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže nemám i kladnou roli, ano.
0: Máte.
1: Mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já som musím, musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako ty pre mňa osobně, ty kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na trhu, vlastne som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tý predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v ktorom filme, to v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano, jasně.
0: Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Mne to, ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočili vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítal nahlas, ty věci, a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný. Byl jsem na natáčaní, byl jsem na tom hrade Sovinec, viděl, byli jsme tam týždeň, stretol se s kaskadérmi, byl na koňoch, šermoval, zobral jsem ho medzi tu filmárskou prostě tlupu lidí, takže tak nasával to prostředí, mal na sebe rytierský taký kostým, samozřejmě len ohraničený pre něho, držal meč, viděl natáčení príchodu koní, viděl všetko, ako se na té luke odohrává, čiže už bol v tom, že to je vlastně, musím povedať úprimne, že to je vlastně ako keby fake, ano, tak, že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho
1: zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepích?
1: Toto je velmi, Alex, toto je velmi těžká otázka. Já nechcem se mu starat do toho, kam pôjde. Samozřejmě, že nasává tam, kde žije veci, protože je špongia, je velmi vnímavý, je velmi citlivý, je to svojím způsobem aj rebel, čo je fajn. Já by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to som musel sa naučiť psa? Teď je v první tříde?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své už dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávám to dohromady. Teraz si čítá právě scénář, mali jsme, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste, on se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénář té nevesty. Pomalý, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozpráváme se o tom, o tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak, aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, a já je... Tvoja tvár má známy, ano, v tejto takej tej reality show televíznej, tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak, Alazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A já ho zničím nějakom určitě filme, ho já dostanem.
0: Opravdu? To si nějaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Ne, on se kruh musí uzavřít.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Ne, on bude hrát zlo a já budu hrát dobro, lebo šediny mi prinesou dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A nevím, já jsem dotočil taky teraz velký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké sa to naučiť?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom směl. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nie si v pohode. Ne, páčilo sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaculiakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlávce, či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či V ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme, to pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu a Janáčková akademia je, takto, nevím, jak je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, akým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu, čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste, že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej, my sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev, tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne, to neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa akože voláme si a tak, takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem, takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A ty to vlastne, ano, zúručujete všechno.
1: Ano, ano, určite. Ano. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi, aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušíme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, ještě ho nechápem. Teraz se učím, čítám od něho knihy, čítám od něho divadelné hry a učím se ho pochopit, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, ako hnevám ma to, že tomu nerozumiem, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostanem scénar, keď som robil čo napríklad toho Masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie akože fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo tým myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svedomia.
0: Když jste zmínil teda toho Masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava? Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Áno, existujú rôzne spôsoby, teraz to vyvracajú niektorí ľudia, akým spôsobom idete na tú postavu. To sú také rôzne školy a hovorí, tá najzákladnejšia je vlastne Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to sú tie školy, akým spôsobom vnímať. Je ich strašne veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tieto sú dve také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnať, Dustin Hoffman je napríklad, že Stanislavského metoda herectva, áno, a Steve McQueen je Michael Čechov. Ano, to sú, ale hrajú obi dvoch máte rád, ano, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Ano, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejší, ne?
1: Je, o dosť.
0: Proč si to děláte složitější? Můžete využít tou druhou metodu?
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale niekto ten pocit nemá, a niekto má ten pocit, že táto metoda je zbytočná, presne. Ale funguje to, ako nehovorím, že ktorá je lepšia a horšia, obidve fungujú. Napríklad Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film von. takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: Se trepať.
1: Áno, áno, áno.
0: Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Já ani nie.
0: Ne?
1: Nie, já nie, lebo já vlastně mám to jamu a já jsem dlouho působil aj v Mestskom divadle Brno, potom jsem byl v Mahenově Činohre. Ani nie, no samozřejmě asi tak za celou tu moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bylo naozaj od lidí, kteří mají problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale... To
0: už... Tak všechno, co s tým môžete udelať?
1: No to, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám? Ja mám po produkcii povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými herciami, ale mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, alebo potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nie je to, či je Čech, Slovák, Maďar, ne. Ľudsky.
0: Aby to všechno zapadlo a bylo to úspěšný projekt.
1: Ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Uh-huh. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, když to mám povedat naprvu. No... Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabije zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá boli Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vašej produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je to veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jackuliak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem. Co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně trávíte?
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My sa rozprávame, naozaj veľa sa rozprávame, o veľa veciach riešime. A to je náš voľný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Vy proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Ne.
0: Vůbec není z oboru? Nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovoriť, má velmi pěkné postavení v tomto obore, takže já si zjišťujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj světovou politiku, aj slovenskou, aj českou, a neskutočně se bavíme na varení, na kuchtení, protože ona fantasticky varí italianskou kuchyňu, ona byla dlouho v Taliansku, čiže preberám od něj nějaké věci. A on jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem.
1: Ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo. My sa nevieme dojesť.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 rokov byla v Toskánsku priamo v Arece. Čiže ona to vie presně, akým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je najdůležitější, využít alebo nakúpiť správně. Čiže toto carbonara, olio, no je toho veľa, to by sme tu boli asi polňa, čo je to fantastické.
0: Proste. No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme, dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten z herec, Stanley Tucci, natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostřednictvím jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. To je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejte sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host. Jan Jackuliak, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Termín pro podání kandidátek pro letošní komunální volby končí v 16 hodin. Ornitologové odchytili na rybníku Řežabinec na Písecku za 10 dnů 800 ptáků. Fotbalisté Sparty a Lyonu rozehrají v Praze třetí předkolo Ligy mistrů. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Dnes končí termín pro podávání kandidátních listin pro letošní komunální volby. Politické strany a hnutí mají čas do 16 hodin. Současně je dnešek posledním dnem pro podání kandidatury pro senátní volby v obvodech Strakonice a Pelhřimov. Úřady budou mít na kontrolu kandidátních listin čas do 10. srpna. O konečné registraci nebo zamítnutí kandidátních listin rozhodnou 22. srpna. Nové zastupitele a senátory si lidé zvolí 9. a 10. října. Ornitologové dnes končí s odchytovou akcí Acrocephalus u rybníka Řežabinec u Ražic na Písecku. Během desetidenního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo odchytit přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na rákosníky přinesla i pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
2: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně.
0: Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera kolem 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté triko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografii najdete na webu policie. Informace volejte na linku 158. Část českých e-shopů v době veder pozastavuje odesílání zásilek do výdejních boxů. Zboží teď nedostanou například někteří zákazníci obchodů s čokoládou nebo léčivy. Důvodem jsou až 50-stupňové teploty uvnitř boxů. Odeslané zboží by se v takových podmínkách mohlo znehodnotit.
3: S čím se pereme, tak jsou ořechy dražované do čokolády. Ty naštěstí se neroztečou tak rychle jako klasický čokolády, ale pořád je to čokoláda a pořád jako se to musí nějakým způsobem udržovat.
4: Vysvětluje ředitel obchodu Ochutnej ořech Petr Voves. Podle mluvčího přepravní společnosti Zásilkovna Ondřeje Luštince by si teď lidé měli do boxu objednávat zboží, které zvládne běžné teploty.
5: V horkých dnech je teplota uvnitř schránek podobná venkovní teplotě. U citlivého zboží vyšší teplota mění konzistenci, snižuje kvalitu nebo ho znehodnotí.
4: Čekací doba na takové zboží se v současném počasí může prodloužit i o několik dní. Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty jsou mezi 35 a 38 stupni Celsia, na horách do 34. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 22 a 19 stupni. Zítra očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno. Během dne přechodně až oblačno. Postupně na většině území přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, na horách maximálně k 32. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude opět vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Táboře na Benešovské, což je část silnice 603, a v ulici Františka Křižíka. Pozor také na silnici 39 u Rájova na Českokrumlovsku. Na vozovce je tam olejová skvrna a může to klouzat.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 14 hodin a téměř 5 minut. Krásné úterní slunečné odpoledne z jihu Čech. Teploty jsou na většině míst téměř spalující, tak raději venku opatrně, ať dnešní den můžete hodnotit s úsměvem na tváři jako povedený. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se jako obvykle společně podíváme na zajímavá témata a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Dnes má být a zřejmě také i je nejteplejší den v týdnu a my proto logicky zamíříme alespoň živým zvukem k vodě. Máme pro vás tip na koupání stranou turistického ruchu v krásné, čisté, křišťálové vodě. Počkejte si na to. A podíváme se i k Lipenskému jezeru. Tentokrát nepůjde o zelenou vodu, ale chatařský odpad. Obec Černá v Pošumaví se snaží snížit objem vyhozeného odpadu a lépe kontrolovat jeho obsah. Z chatové oblasti Radslav se proto přesunuli popelnice do vedlejší vesnice. To se ale nelíbí místním chatařům. Více už za chvíli v reportáži. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou Bryan Adams, Václav Neckář a právě teď si černý brýle nasadí Michal Hrůza se skupinou Redikirken.

0: rozsáhlému Jihočeskému moři. Přeplněný kontejner na směsný odpad a vedle něho vyhozené křeslo nebo lednice. Zástupcům obce Černá v Pošumaví na Lipensku už došla trpělivost se zacházením s odpadem v chatové oblasti Raclav. Kvůli lepšímu dohledu tak přesunuli popelnice do 2 kilometry vzdálené vesnice Bližná. S tím ale místní chataři nesouhlasí.
1: Takže dřív ty popelnice bývaly tady takhle rozestavěný, býval takhle plast, ale byly to ty menší popelnice, nebyl to klasický kontejner velký.
2: Paní Dana, která je jednou z chatařek v osadě Raclav u obce Černá v Pošumaví, mi ukazuje místo, na kterém ještě před nedávnou dobou stály popelnice pro chatovou oblast. Teď je kvůli problémům s hromaděním odpadu obec přesunula do 2 kilometrů vzdálené vesnice Bližná. Chataři ale se změnou nesouhlasí.
1: 1000 korun za službu, kterou vlastně teoreticky ta obec vůbec neposkytuje. Jo, že mi to přijde strašně daleko, zvlášť pro ty starší lidi, kteří jsou tady pro ně ty chaty srdcovou záležitostí.
2: Odpadkové kontejnery bývaly umístěné přímo u vjezdu do chatové oblasti. S jejich přestěhováním nesouhlasí ani paní Marie.
3: Ono to stejně to místo bylo naprosto nevhodné, protože při vjezdu do obce bordel s popelnicema. Fakt je, že lidi si tam odkládali kdeco, ale bylo to malý prostor. No a tak jsme nadávali všichni pochopitelně, protože jsme nevěděli, kde to bude. No když jsme zjistili, že je to tamhle 3 kilometry v Bližný, no tak mi to připadá otřesný.
2: O svůj pohled se podělila i paní Eva.
4: Je to nepříjemný už jenom proto, když se grilluje, já nevím, třeba máte spousta misek od kuřete a takovýhle a nechat to tu a 2 kilometry chodit daleko, to mi prostě přijde takový řešení jako neřešení. No. Jako když jsme tady díl třeba těch 14 dní nebo tak, tak musíme obden tam prostě vzít auto a jet. Některý lidi jsou takový, že prostě ty podmínky nedodržou a pak to vlastně odnášíme my všichni ostatní.
2: Chatová osada Raclav na pobřeží Lipenské přehrady spadá pod obec Černá v Pošumaví. Její nezávislá starostka Irena Pekárková doplnila, že jedním z důvodů přesunutí kontejnerů byly stížnosti na hromadění nadměrného odpadu v okolí popelnic, což jako problém označili i někteří chataři. Dalším důvodem ke změně je prý také snaha snížit množství vyhozeného odpadu.
5: Protože my ze zákona máme povinnost každoročně snižovat odpady. A když je nebudeme mít pod dohledem, tak to prostě nejsme schopni snížit. Byly tam dávány věci, které tam prostě nepatří. Podsedaček, oken. Takže jsem hledala nějaké místo, kde by se ty kontejnery daly umístit. Bohužel jsme ho našli až 2 kilometry dál, kde prostě můžeme přidat víc kontejnerů, můžou tam být i separovaný kontejnery.
2: Někteří chataři z osady Raclav, která má bezmála 250 rekreačních nemovitostí a 85 loděnic, teď doufají v nalezení kompromisu, pokračuje paní Dana.
1: Řešení by možná bylo, že kdyby to FCC vlastně sem zajíždělo nějaký určitý den, třeba 1-2x týdnu, ty lidi by ty odpadky na ten smluvený čas přinesli, oni by to vlastně tedy naskladnili do toho auta a odvezli, aby si prostě ty lidi měli tu službu, za kterou prostě platí.
2: Nově zbudované místo pro odpadní kontejnery v obci Bližná je kontrolováno kamerovým systémem. Obec každoročně za odpady zaplatí bezmála 2,5 milionu korun. Z toho 1 200 000 korun vybere za poplatky. Z Černé Pošumaví Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Se svou typickou neúnavností a energií stále hledá cesty, jak pomáhat rodinám v náročné péči o děti s postižením. I to se můžete dočíst o spoluzakladatelce Českobudějovického centra Bazalka Martině Koudelkové. Bazalka už víc než 22 let pomáhá rodinám s péčí o těžce zdravotně postižené děti. Martinu Koudelkovou k jeho vybudování vedla vlastní zkušenost s péčí o handicapovaného syna. Nejen o tom jsme si s ní povídali v našem vysílání letos na jaře. Reprízu rozhovoru jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. Matěj Vodička se ptal třeba právě na začátky Bazalky.
1: Tak my jsme vlastně do toho spadli úplně jako amatérský rodiče, jako dvě ženský, který vlastně potřebovali pomoc pro své vlastní děti a zároveň jsme chtěli pomáhat těm ostatním. A v dnešní době jsme úplně profesionální organizace, která musí splňovat veškeré parametry, standardy, tak aby vlastně mohla být součástí sociálního systému jakýho českého kraje, tak potažmo vlastně celorepublikově. A začali jsme na koleni, prostě jsme si převzali zařízení, který mělo být zrušený a postupně jsme ho teda zrekonstruovali už tenkrát z fondů evropských a měli jsme tam tenkrát 10% spolúčast a již v té době vlastně jsme měli, začínali vlastně jsme oslovovat dárce a sponzory, kteří nám zůstali věrní až do dneška. Takže máme firmy, které nás už od toho, ještě předtím, než jsme vlastně do toho šli, tak už téměř skoro od toho roku 2000 nám pomáhali. Takže z toho si nesmírně vážím, že vlastně nám zůstali věrní, napříč tomu, že je tolik organizací, které potřebují vlastně tu podporu.
2: A to je ostatně taky jedna z vašich mnoha prací v Bazalce, protože jste fundraiserka, jak už jsem zmiňoval. Když jsem říkal to číslo, 22 let, je to použitelné pro mou další otázku, kterou vezmu úplně z druhé strany. Jak se za ta léta, tedy víc než dvě desetiletí, co centrum Bazalka funguje, proměnil přístup k osobám s kombinovaným nebo těžkým postižením podle vás?
1: Tak na začátku to vůbec nebylo jednoduché, protože dřív ta veřejnost vlastně moc o těchhle z těch lidech, kteří měli nějaké specifické potřeby, byli jiní, tak vlastně tak jako nebyla moc veřejně známá, ale postupem času můžu říct, že lidé jakoby dozrávají v tomhle tom směru, že si mnoho lidí už také uvědomuje, že to zdraví není v podstatě samozřejmost, je to ten dar.
2: Vy v současnosti poskytujete péči více než 5 desítkám klientů. Když někdo zvažuje, že se bude u vás ucházet o zaměstnání nebo vůbec v tom vašem oboru, bez čeho se péče o handicapované osoby podle vás neobejde? A teď samozřejmě nemyslím čistě tu materiální stránku.
1: No tak úplně na prvním místě je to to srdce. Že člověk chce dělat něco, kde vidí vlastně ten smysl toho té pomoci, to, že vlastně, jak jste zmiňoval, že to není na prvním místě ty peníze, tak to určitě v naší organizaci není. Ale dříve, ze začátku, v našich úplně začátcích, když jsme přijímali zaměstnance, tak vlastně jsme dbali na to, aby měli vysokoškolské vzdělání v tom konkrétním oboru, péče o postižené a staré lidi, to byl přímo jakoby studijní obor. No a dneska jsme rádi, když vlastně se přihlásí někdo na naši výzvu a přijde a chce vlastně pracovat tím srdcem. Mnoho třeba zaměstnanců přichází i z biznisových sfér, protože třeba práce zrovna v takovém tom biznis světě taky toho člověka vyčerpá a rozhodne se, že chce žít jinak, že chce hlavně třeba být někomu nápomocen a chce být prospěšný tady v tom, tak toho si velmi vážíme.
0: Celý rozhovor s Martinou Koudelkovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Najdete tam i všechny další rozhovory s našimi dopoledními hosty. Zítra vám nabídneme reprízu rozhovoru se spisovatelem Josefem Formánkem. Naleďte si nás jako vždy po 11. hodině.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: České odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál a my k němu přidáme další příjemnou hudbu i aktuální informace o tom, jak současné vedro komplikuje rozesílání balíčků s různým typem obsahu. Některé české e-shopy pozastavují v době extrémních teplot rozesílání balíčků. Týká se to hlavně výrobců a distributorů léků nebo potravin citlivých na výkyvy teplot. Několik týdnů si na zásilku musí počkat třeba zákazníci obchodů s čokoládovým zbožím.
1: Jelikož prodáváme mimo jiné i ořechy obalené do čokolády, tak jsou dny, kdy se rozhodneme neexpedovat vůbec žádný zásilky.
2: Vysvětluje Petr Voves, ředitel e-shopu Ochutnej ořech, který má hlavní expediční sklad v Čakovci na Českobudějovicku.
1: Je lepší spíš stopnout třeba na jeden, dva dny tu expedici úplně a napsat zákazníkovi, že bude muset na ten svůj balíček počkat pár dní.
2: Podle něho je největší problém právě u čokoládových výrobků nebo potravin, které je obsahují.
1: Čokoládový nugát, klidně pozastavujeme prodej. S čím se pereme, tak jsou ořechy dražované do čokolády. Ty naštěstí se neroztečou tak rychle jako klasický čokolády, ale samozřejmě pořád je to čokoláda a pořád jako se to musí nějakým způsobem udržovat.
2: I kvůli tomu své zákazníky rovnou upozorňují, aby zvážili uložení zásilek do výdejních boxů.
1: Na rovinu 3/4 balíčků už jdou do výdejních míst a do výdejních boxů, tak aby spíš vybírali výdejní místa, který znají. Nikdy nevíme box, jestli není na sluníčku, jak bude rozpálený.
2: Jak Petr Voves připomíná, s omezováním expedice zboží se v posledních letech firma potýká stále častěji.
1: Před 2-3 lety to opravdu bylo ojedinělé, byl to třeba 1-2 dny v sezóně. Letos už je to po čtvrtý, kdy jsme na 2 dny stopli expedici a řekli jsme radši počkáme. Děláme to hlavně čtvrtky, pátky, protože se bojíme, jak dopadnou ty balíčky přes víkend.
2: S vedrem bojují také v Táborském muzeu čokolády a marcipánu, které provozuje vlastní e-shop. Zaměstnanci proto do zásilek přidávají speciální chladící balíčky, říká ředitelka muzea Martina Cimpová.
3: Ty jsou ekologický a snažíme se dát jeden do spoda, jeden nahoru. Není to samozřejmě na 40 stupňů. Na ten jeden den to pomůže. No. Ono to chytí nějakou tu teplotu a tu už pak taky drží ten karton, ten obalový materiál.
2: Podle ředitelky je navíc pravděpodobné, že letní vlny veder budou mít časem na provoz e-shopu daleko větší dopad.
3: Ty vyhlídky asi takový jsou, že čím dál častěji bude takovýhle extrémní počasí, takže aby jsme se jako tomuhle vyvarovali, tak si uděláme možná takový e-shopový prázdniny.
2: Přepravní společnosti ve svých podmínkách varují před posíláním zboží citlivého na změny teplot. Jak upozorňuje mluvčí zásilkovny Ondřej Luštinec, teploty uvnitř boxu můžou na přímém slunci dosáhnout až 50 stupňů Celsia. Jejich klimatizace navíc nedává v takové situaci smysl.
4: Klimatizace by potřebovala velké množství energie. Navíc by nestačilo chladit samotné boxy, ale chlazení by musel být celý dopravní řetězec. To znamená auto, které zásilku vyzvedne, depo, které ji třídí, i auto, které ji veze do boxu.
2: Na způsob uložení zásilky by podle Luštince měli zákazníci myslet i při venkovních teplotách pod bodem mrazu. Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: totiž plán.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Když se řekne jižní Čechy a přírodní koupání, většinu lidí napadne Lipno nebo Pískovny. Jenže jedno z nejhezčích přírodních koupališť najdete trochu stranou turistického ruchu. U Ktiše na Prachaticku. Dnes se tam jel podívat náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne, já zdravím z pláže Ktišského rybníka, respektive tady popošel jsem pár metrů sem do takového lesíka, protože na té pláži je výheň, dneska je opravdu velké horko, ale tady je spousta míst, kde se schovat před tím sluncem, takže je to opravdu ideální místo, ten Ktišský rybník je takový opravdu ukrytý jeho český poklad, má zhruba rozlohu 5 hektarů, je krásně čistá voda, jsou tu travnaté břehy a je tu písčitá pláž, která má pozvolný vstup do vody, takže je to ideální pro rodiny s dětmi a překvapilo mě, že tu je třeba hodně paddleboardů na té hladině, takže je tu i docela velké vyžití, je tady krásný výhled na tu přírodu okolní, vidíme tady krásně horu Chlum, přístup je tady zdarma, je tady hned parkoviště, to už je tady teď skoro obsazené, takže se stojí na té příjezdové cestě a přes hráz vede navíc zelená turistická značka, takže sem můžete přijít třeba i pěšky přímo z Ktiše.
2: Jaké je tam zázemí pro návštěvníky?
3: Tak je třeba si uvědomit, že to není rekreační koupaliště, ale je to pořád rybník v šumavské přírodě, respektive jsme v šumavském podhůří, přesně mezi Blanským lesem a vojenským újezdem Boletice, takže jsme opravdu jakoby stranou toho hlavního turistického ruchu, takže je tu zároveň pořád takový krásný klid, ale nicméně jsou tu mobilní toalety, ale sprchy nebo převlékárna tu není, je tu ale příjemný kiosek s občerstvením, kde si můžete dát kromě pití taky teplé jídlo a navíc tady přes léto pořádají i různé koncerty a akce pro děti.
2: Petře, a kdybychom koupání chtěli spojit ještě s nějakým výletem po okolí, máš pro nás nějaký zajímavý tip?
3: Určitě, dokonce jsem se teď tady cestou i na několik typů zastavil, o kterých vám pak zase víc povím v dalších dnech, ale těch typů na výlety je tady spousta, počkal bych tady možná až trošku bude chladněji, protože tady je teď zhruba 38 stupňů a to je asi nejlepší strávit u vody, ale každopádně můžete se zastavit hned ve Ktiši, tam je dominantou kostel svatého Bartoloměje, který připomíná, že už ve středověku tady vedla významná obchodní cesta mezi vnitrozemím a Šumavou. No a cestou sem, vlastně, když přijíždíte od Brlohu, od Českých Budějovic, tak stojí jedna z nejromantičtějších památek jižních Čech. Je to zřícenina kláštera Kuklov. Je to obrovský nedostavěný gotický kostel a působí skoro jako kulisa z historického filmu a vlastně proč taky ne, protože František Vláčil tam dokonce natáčel Údolí včel, takže i to evokuje tu filmovou atmosféru. No a nedaleko na dohled je hora Kleť, tam bych opravdu počkal, až se to počasí trošku umoudří a můžete popojet do Chvalšin, které jsou kousek odtud a z těch Chvalšin výjít po červené turistické trase přímo na vrchol Kleti.
2: Tolik živě z Prachatická náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a pěkné odpoledne.
3: Hezký den.
1: Regionální stopař.

0: Chris Rea a jeho romantické vyhlížení léta v písni Looking for the Summer. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2023. Šlo o záhoracký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat se šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profi kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřovej a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
4: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
4: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
4: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
1: Plátky uděláme, budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
4: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
4: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
4: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
4: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
4: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
4: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky.
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
4: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
4: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
4: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To
4: právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím pořádně ten základ. Lehce políjet, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
4: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
4: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopít.
4: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
4: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
4: Bomba. Já jsem v 7. nebi. 70. 7. 77.
0: Do rajských výšin dostane tento recept určitě i vás. Jen se podívejte, jak vypadá záhoracký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete ho na webové stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Přes Čechy přejdou odpoledne a večer silné bouřky, varují meteorologové. Stavba kruhového objezdu v Sudoměřicích u Bechyně omezuje ode dneška průjezd centrem obce. Fotbalisté Sparty a Lyonu rozehrají v Praze třetí předkolo Ligy mistrů. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
4: Kyvadlový provoz platí ode dneška na křižovatce silnic 135 a 137 v Sudoměřicích u Bechyně na Táborsku. Důvodem je stavba kruhového objezdu. Auta zároveň neprojedou ve směru na Soběslav. Na místě přibydou nové chodníky. Pokračuje náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek z Hnutí naše Česko.
6: Důvodem plánované rekonstrukce je naprosto nevhodné uspořádání křižovatky a bohužel i časté dopravní nehody v této lokalitě. A společně s těmito stavbami je řešena logicky i nová tlaková kanalizace s přípojkami a část vodovodu.
4: Dopravní omezení v místě potrvají do 12. října. Klášterní zahrada ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku se ode dneška do čtvrtka promění v dějiště divadelního projektu Vosa Teátr mezi světy. Představení propojí nový cirkus, akrobaci, světelné efekty a příběh pod širým nebem. Program nabídne zábavu dětem i dospělým, doplňuje producent projektu Jakub Vedral.
7: Je to vlastně procházka naším vnějším vesmírem, to znamená, diváci můžou přijít a projít se mezi modely planet celé naší sluneční soustavy. Potom se hezky usadějí a my jim zahrajeme prastarý příběh o tom, jak možná byla stvořena Země. To znamená, podíváme se do takového vnitřního vesmíru našeho, do vesmíru plného fantazie.
4: Od 10. do 12. srpna mohou zájemci představení vidět také v zámeckém parku v Blatné na Strakonicku. Policie pátrá po seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svitek odešel včera kolem 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté triko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Informace o něm volejte na linku 158.
3: Sport.
4: Fotbalisté Sparty zahájí boj o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Prvním soupeřem jim bude Olympionik Lyon. Francouzský klub přiletěl k úvodnímu utkání třetího předkola bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šolce. V nominaci Lyonu naopak nechybí slovenský brankář Dominik Greif. Utkání začne v Praze ve 20 hodin.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty jsou mezi 35 a 38 stupni Celsia, na horách do 34. V noci budou teploty mezi 22 a 19 stupni. Zítra očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, postupně na většině území přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 35 až 36 stupňů, na horách maximálně k 32. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehody se vyšetřují v Lomnici nad Lužnicí, na Jindřichohradecku, na třídě 5. května, v Českých Budějovicích na Pekárenské a pozor také na dálnici D4 na Písecku. U Radobytců stojí ve směru na Prahu porouchané vozidlo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hodin a 5 minut. Pohodové úterní letní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne řadu zajímavých informací z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Víte, kde u nás najdete nejvyšší vodopád? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Teplota ve vyhřátém autě stoupá velmi rychle. Pozor hlavně na malé děti a zvířata. Pro ty to může být velmi nebezpečné. Každoročně předtím varují, a to důrazně, záchranáři a policisté. Bohužel i letos v létě takové případy znovu řešili. Víc už za chvíli v reportáži. Přidáme také obvyklé penzum písniček, které nestárnou a zrají jako dobré víno. Chybět nebudou No Mercy a jejich 90-kový diskotékový hit Hana Zagorová a právě teď přichází svou píseň Vymyslená zaspívat slovenská skupina Elán.

dva cůpky mám.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a my se teď budeme věnovat jednomu velmi aktuálnímu tématu. Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti nebo domácí maslíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít i o život. Teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot nejcitlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tomé to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z Pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a za chvilku se budeme sebevzdělávat. Víte, kde u nás najdete nejvyšší vodopád? Odpověď nabídne už za chvíli po písni Karla Gotta Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometru? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: muzikálový Daniel Landa na vlnách Jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za chvíli tu bude populární rozhlasová série Zámecké léto. Každý všední den můžete v našem dopoledním vysílání vyhrávat zámecké cestovatelské balíčky a také se dozvědět řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. To všechno vám nabízí Zámecké léto, jehož průvodcem je František Kinský. Pokud vám dopolední vysílání uteklo, máte šanci navštívit společně s naším vysíláním jednotlivé památky i odpoledne. Právě v tomto čase. A kam zamíříme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané, Jitkou Vychodilovou, procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v tuhlavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorodý, třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Přes severní část jižních Čech přechází pásmo bouřek. U Sedlice na Strakonicku je neprůjezdná silnice číslo 20. Padl tam strom, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Odpoledne v Jihočeském kraji pokračuje a my přidáme další hudbu a krátké zastavení u toho, co se děje kolem nás. Pojďme za sportem. Dnes budou jako na trní především příznivci Sparty Praha. Jejich fotbalisty čeká večer vstup do kvalifikace Ligy mistrů. K tomu, aby se objevili v hlavní fázi jako Slavia, tak musí přejít přes dva velmi zdatné soupeře. Tím prvním bude přední tým francouzské ligy Olympique Lyon.
1: Všichni máme obrovskou motivaci zahrát si Ligu mistrů. To je samozřejmě cíl nás všech v klubu. Chceme se dostat do nejprestižnější soutěže v Evropě. Pro postup uděláme všechno, co bude v našich silách.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Aby si Pražané po roční pauze znovu zahráli hlavní fázi Ligy mistrů, tak musí nejprve vyřadit Olympique Lyon a pak lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Víme, že to nebude jednoduché, to je jasné, ale ve fotbale je možné všechno a my věříme, že máme kvalitu na to uspět. Všimnul jsem si, že české kluby, když jsou v pozici outsidera, tak často zahrají velmi dobře.
2: Pro Lyon, který se v Praze představí bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce, třetím předkolem Ligy mistrů teprve začne sezóna. Sparta si po úvodní ligové prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno zvedla sebevědomí vítězstvím 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
2: Říká záložník Pražanů Andrew Irwin. Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympique Lyon začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Tomáš Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Počasí aktuálně přináší v jižních Čechách slunce, mraky, místy bouřky a teploty, které by mohly zůstat v tropickém podnebném pásmu, kam rozhodně patří lépe.
1: Počasí.
0: A jak to bude v následujících dnech, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den. Je. Já si dovolím ještě poznámku k těm dnešním rekordům, jestli do toho takhle můžu skočit.
0: Můžeme.
2: Co se týká těch maxim, dneska popadaly rekordy na všech stanicích v republice. Konečné hodnoty si povíme zítra ráno, je možné, že ještě nějakou desetinu povylezou. Ale mám taky rekord, ten už je definitivní, z Bystřice pod Hostýnem, kde padl absolutní rekord v minimální teplotě. Tam bylo nejnižší teplota 27,9. Takže dost nepředstavitelná noc.
0: Tak. No.
2: A více si povíme zítra ráno.
0: Tak teď ta otázka, jak bude v noci a zítra?
2: V noci strážky a bouřky dozní a čeká nás jasno nebo skoro jasno a teplota klesne na 22 až 19 stupňů. Během zítřka bude zpočátku slunečno, během dne přechodně až oblačno. Postupně na většině území se objeví přehánky a místy bouřky, a to i silné. Hlavně s nárazy větru kolem 80 km v hodině, s kroupami a s přívalovými srážkami. Teplota zítra vystoupí malinko níž než dneska na 33 až 36, na horách na 29 až 32. Vítr povane slabý ze západních směrů do 4 metrů za sekundu a bio je na vysoké zátěži a zůstane i zítra.
0: A jaký bude další den v týdnu? Už nám slíbíte nějaký déšť?
2: To už ve čtvrtek přes nás bude přecházet zvlněná studená fronta. V noci na čtvrtek od jeho západu přibude oblačnost a čekáme tedy oblačno až zataženo. Postupně na většině území přehánky a bouřky, opět zřejmě i silné nebo velmi silné, to budeme upřesňovat. Teplota ráno bude pořád vysoká kolem 20 stupňů a odpoledne už přece jenom trošku únosnější 26 až 30. Povane vítr slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A máte pro nás nějaké pozitivní zprávy, které se budou týkat pátečního počasí?
2: Nevím, co je to pozitivní.
0: Já právě taky
2: ne. Kontextu. Ale každopádně přes naše území začne přecházet tlaková výše směrem k východu. V pátek čekáme ještě doznívání té studené fronty, velkou oblačnost a na většině území občasný déšť, ale během dne ty srážky už ustanou a oblačnost ubyde. Teplota ráno bude kolem 17, odpoledne mezi 24 a 28 stupni. Vítr povane slabý ze severních směrů.
0: Takže víkend bude krásný a jak bude první den víkendu?
2: No, v sobotu bude slunečné počasí, ranní teploty mezi 16 a 12 stupně, takže to už se bude spát líp. Odpoledne 26 až 30, vítr jenom slabý proměnlivý a něco podobného nás čeká i v neděli.
0: Tolik Eva Houbová, které děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou, hezký večer.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V tuto chvíli končí lhůta pro podání kandidátek pro říjnové komunální a senátní volby. Ornitologové odchytili za 10 dnů u rybníka Řežabinec na Písecku 800 ptačích jedinců. Rusko leteckými bombami zasáhlo výškovou obytnou budovu ve východoukrajinském Kramatorsku. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Lhůta pro podávání kandidátních listin pro komunální volby právě vypršela. Současně skončil termín pro podání kandidatury pro senátní volby v obvodech Strakonice a Pelhřimov. Úřady budou mít na kontrolu kandidátních listin čas do 10. srpna. O konečné registraci nebo zamítnutí kandidátních listin rozhodnou 22. srpna. Nové zastupitele a senátory pak lidé zvolí 9. a 10. října. Víc než 200 lidí se dnes v Netolicích na Prachaticku rozloučili s vojákyní, která zemřela před 2 týdny při pádu vrtulníku na armádní základně v Náměšti nad Oslavou. Při nehodě se zranili další 4 vojáci. Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Okolnostmi nehody se zabývá i komise ministerstva obrany. Ornitologové dnes končí s odchytovou akcí Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo odchytit přes 800 ptáků. Akce je primárně zaměřená na rákosníky. Zaznamenány byly i další druhy, říká ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
2: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně.
0: Při ruském útoku na výškovou obytnou budovu v Kramatorsku na východě Ukrajiny utrpělo zranění nejméně 22 civilistů. Oznámil to náčelník Doněcké oblasti Vadim Filaškin s tím, že záchranné práce na místě pokračují. Další tři lidi zranili ruské rakety ve městě Bohoduchiv na severovýchodě země.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 22 a 19 stupni Celsia. Zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, postupně na většině území přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 105 u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku blízko odbočky na Hosty se srazil traktor s vlekem s osobním autem. Na vozovce jsou balíky slámy. Nehody se vyšetřují také v Nahořanech, na Strakonicku a na silnici 409 u Turovce na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
1: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro. Humoriáda.

0: Tanaka zaspíval písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře.
1: Opravdu.
0: Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk.
1: Ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, soba, elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, ty mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme vždycky viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Jezera B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731-800-900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska. Ano. Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
6: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil u stolu chrousta. Pan Přemýšl by to mohl znát, myslím.
7: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
6: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
7: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučeroj, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
7: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko. Mějte
4: ano,
10: se.
4: Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
7: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se.

0: Hezky. Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
1: No, tady Květa ve Strážnice.
0: No, dobrý den. Máme to tam.
2: Ano.
1: Máme 46.
0: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano. Děkujeme tak, pěkně. Jo. Naslyšenou.
2: Ano.
0: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
3: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
4: Všechno.
3: Náhodou. Škola je základ života.
4: Ale kdo ji má přežít?
3: Ale děti.
4: Jo.
3: To když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
4: Jak to?
3: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
4: A teď?
3: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
4: To já chodím do školy ráda.
3: Bodeď, šprtka.
4: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
3: Že mají všichni větší svačiny než já.
4: Ty jsi číslo.
3: Co? Jaké číslo?
4: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
3: No nazdár. Snad to paní učitelka nepozná.
4: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
3: Fakt? A jaká je?
4: Ale... Závistivá.
3: Závistivá?
4: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
3: Co?
4: Otec, Hurvínku.
3: Ty jsi zase něco provedl.
4: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
3: Co jsi vyvedl?
4: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
3: Mašková?
4: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
3: No, diď.
4: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
3: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
4: Jo.
3: Jo?
4: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
3: Co?
4: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: No to těžko.
4: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
3: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
4: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
3: Jak to?
4: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
3: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
4: No, co pak?
3: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys jsi vybral?
4: To je přece jasné. Čokoládový dort.
3: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
4: Směr cukrárna!

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně nechybí. Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitan. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajný. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: To jsem velice rád,
1: ano. Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Visi Hák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Hmm. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Amecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zameckeleto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka Ščerčan. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
2: ale to by si třeba spálil
3: za ty vlasy nikdo nemůže, že ne, nikdo nemá,
2: no, o tom mi povídejte, ano, no, a, no. Ačko,
3: no a, no, no,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, jedno Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky,
4: mějte se
2: naslyšenou,
4: hezky.
2: Dobrý den, vítejte u nás.
5: Zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přejím si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Céčko.
2: Céčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, Věra. Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Céčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soudňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do
2: Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Boušce, která se blíží růst Lisiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje,
15: pan...
16: Co to je do prdelky?
15: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápa tu kotala pytel.
17: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
15: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
16: To nebude potřeba.
15: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
16: Stačí nebejt úplně pitomej.
15: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
16: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi to trošku vrátil koktání.
15: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
16: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A o tom to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlití. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázaná na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. Některé e-shopy s léčivy nebo čokoládou pozastavují ve vedrech odesílání balíčků. Táborští hokejisté nastoupí v přípravném zápase na novou sezónu Maxa ligy za několik minut na ledě v Jihlavě. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Část českých e-shopů v době veder pozastavuje odesílání zásilek do výdejních boxů. Zboží teď nedostanou například někteří zákazníci obchodů s čokoládou nebo léčivy. Důvodem jsou až 50-stupňové teploty uvnitř boxů. Odeslané zboží by se v takových podmínkách mohlo znehodnotit.
3: S čím se pereme, tak jsou ořechy dražované do čokolády. Ty naštěstí se neroztečou tak rychle jako klasický čokolády, ale pořád je to čokoláda a pořád jako se to musí nějakým způsobem udržovat.
4: Vysvětluje ředitel obchodu Ochutnej ořech Petr Voves. Podle mluvčího přepravní společnosti Zásilkovna Ondřeje Luštince by si teď lidé měli do boxu objednávat zboží, které zvládne běžné teploty.
5: V horkých dnech je teplota uvnitř schránek podobná venkovní teplotě. U citlivého zboží vyšší teplota mění konzistenci, snižuje kvalitu nebo ho znehodnotí.
4: Čekací doba na takové zboží se v současném počasí může prodloužit i o několik dní. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Klášterní zahrada ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku se ode dneška do čtvrtka mění v dějiště divadelního projektu Vosa Teátr mezi světy. Představení propojuje nový cirkus, akrobaci, světelné efekty a příběh pod širým nebem. Program nabídne zábavu dětem i dospělým, doplňuje producent projektu Jakub Vedral.
6: Je to vlastně procházka naším vnějším vesmírem, to znamená, diváci můžou přijít a projít se mezi modely planet celé naší sluneční soustavy. Potom se hezky usadějí a my jim zahrajeme prastarý příběh o tom, jak možná byla stvořena Země. To znamená, podíváme se do takového vnitřního vesmíru našeho, do vesmíru plného fantazie.
2: Od 10. do 12. srpna mohou zájemci představení vidět také v zámeckém parku v Blatné na Strakonicku. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu prohrou 4-6 se Spojenými státy. Dnes od 21 hodin je čeká utkání proti Německu. Táborské hokejisty čekají přípravné zápasy na novou sezónu Maxa ligy. Dnes od 17.30 nastoupí v Jihlavě. Zítra přijedou do Českých Budějovic na utkání s Motorem.
0: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 22 a 19 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, postupně na většině území přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách maximálně k 32. Slabý vítr převážně západních směrů, v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody v Nahořanech na Strakonicku a na silnici 105 u kolodějí nad Lužnicí na Vltavotýnsku by už brzy měly být odstraněny. Pozor, ale na dálnici D3 u Chotovin na Táborsku ve směru na České Budějovice stojí poruchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po páté startuje úterní vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další pečlivě namíchané koření pro vaše uši. Samozřejmě v podobě písniček, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebudou zpěvačky Beverly Craven, Lenka Filipová. A právě teď přichází k Sindel X zaspívat svou seriálovou píseň Má chata, můj hrad. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je připravena kolegyně Pavlína Fendeková s dnešním zpravodajským souhrnem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké úterní odpoledne. Víc než 200 lidí se dnes v Netolicích na Prachaticku rozloučili s vojákyní, která zemřela před 2 týdny při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Při nehodě se zranili další 4 vojáci. Okolnostmi nehody se zabývá vojenská policie i komise ministerstva obrany. Termín pro podávání kandidátních listin pro letošní komunální volby skončil v 16 hodin. Dnešek byl také posledním dnem pro podání kandidatury pro senátní volby v obvodech Strakonice a Pelhřimov. Úřady budou mít na kontrolu kandidátních listin čas do 10. srpna. O konečné registraci nebo zamítnutí kandidátních listin rozhodnou 22. srpna. Nové zastupitele a senátory si zvolíme 9. a 10. října. Žně na jihu Čech pokračují letos rekordní rychlostí. Zemědělci sklidili 78% obilovin a 82% řepky. Minulý rok touto dobou měli sklizeno pouze 17% obilovin a 28% řepky. Sklizeň ozimého ječmene je už hotová. Ozimé pšenice sklidili zemědělci 85%. Průměrný výnos z hektaru je u obilovin lehce přes 5 tun. Je to o 1/5 méně než před rokem, a to kvůli suchu. Nižší výnosy obilovin mohou znamenat také nedostatek slámy. Vyplývá to z aktuálních informací ministerstva zemědělství. V Jelení zahradě v Českém Krumlově je pro pěší otevřená nová lávka přes říčku Polečnici. Lidé se díky ní lépe dostanou k klášterům. Stavba navazuje na úpravy okolních cest, které město dokončilo před více než 10 lety. Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Jihočeský kraj. Celkově stavba vyšla na téměř 6 milionů korun. Mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová doplňuje.
3: Nová lávka je dlouhá téměř 36 metrů a tvoří 3 spojitá pole s ocelovou nosnou konstrukcí a dřevěnou mostovkou. Konstrukci potom doplňuje ocelové zábradlí s výplní z nerezové sítě a dubovým madlem.
2: Ornitologové dnes končí s odchytovou akcí Acrocephalus u rybníka Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo odchytit více než 800 ptačích jedinců. Akce je primárně zaměřená na rákosníky, říká ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Přeplněný kontejner na směsný odpad a vedle něho vyhozené křeslo nebo lednice. Zástupcům obce Černá v Pošumoví na Lipensku už došla trpělivost se zacházením s odpadem v chatové oblasti Rac.

0: Rumunsko za službu, kterou vlastně teoreticky ta obec vůbec neposkytuje. Jo, že mi to přijde strašně daleko, zvlášť pro ty starší lidi, kteří jsou tady pro ně ty chaty srdcovou záležitostí.
1: Odpadkové kontejnery bývaly umístěné přímo u vjezdu do chatové oblasti. S jejich přestěhováním nesouhlasí ani paní Marie.
2: Ono to stejně to místo bylo naprosto nevhodné, protože při vjezdu do obce bordel s popelnicema, fakt je, že lidi si tam odkládali kde co, ale bylo to malý prostor. No a tak jsme nadávali všichni pochopitelně, protože jsme nevěděli, kde to bude. No když jsme zjistili, že je to tamhle 3 kilometry v bližný, no tak mi to připadá otřesný.
1: O svůj pohled se podělila i paní Eva.
3: Je to nepříjemný už jenom proto, když se grilluje. Já nevím, třeba máte spousta misek od kuřete a takovýhle a nechat to tu a 2 kilometry chodit daleko, to mi prostě přijde takový řešení jako neřešení. No. Jako když jsme tady díl třeba těch 14 dní nebo tak, tak musíme obden tam prostě vzít auto a jet. Některý lidi jsou takový, že prostě ty podmínky nedodržou a pak to vlastně odnášíme my všichni ostatní. Jo.
1: Chatová osada Radslav na pobřeží Lipenské přehrady spadá pod obec Černá v Pošumaví. Její nezávislá starostka Irena Pekárková doplnila, že jedním z důvodů přesunutí kontejnerů byly stížnosti na hromadění nadměrného odpadu v okolí popelnic, což jako problém označili i někteří chataři. Dalším důvodem ke změně je prý také snaha snížit množství vyhozeného odpadu.
4: Protože my ze zákona máme povinnost každoročně snižovat odpady. A když je nebudeme mít pod dohledem, tak to prostě nejsme schopni snížit. Byly tam dávány věci, které tam prostě nepatří. Podsedaček, oken. Takže jsem hledala nějaké místo, kde by se ty kontejnery daly umístit. Bohužel jsme ho našli až 2 kilometry dál, kde prostě můžeme přidat víc kontejnerů, můžou tam být i separovaný kontejnery.
1: Někteří chataři z osady Radslav, která má bezmála 250 rekreačních nemovitostí a 85 loděnic, teď doufají v nalezení kompromisu, pokračuje paní Dana.
0: Řešení by možná bylo, že kdyby to FCC vlastně sem zajíždělo nějaký určitý den, třeba 1-2x týdnu, ty lidi by ty odpadky na ten smluvený čas přinesli, oni by to vlastně tedy naskladnili do toho auta a odvezli, aby si prostě ty lidi měli tu službu, za kterou prostě platí.
1: Nově zbudované místo pro odpadní kontejnery v obci Bližná je kontrolováno kamerovým systémem. Obec každoročně za odpady zaplatí bezmála 2,5 milionu korun. Z toho 1 200 000 korun vybere za poplatky. Z Černé Pošumaví Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

Cesta může být dlouhá stovky i tisíce kilometrů, ale taky může vést do minulosti nebo přímo do vašeho nitra. O tom všem píše spisovatel a cestovatel Josef Formánek ve své zatím poslední knize Zamilovaný poutník. Jak mu pouť dlouhá přes 1300 kilometrů dala zabrat, kde se cítí být opravdu doma a jak dlouho zamilovaného poutníka psal, o tom všem jsme si s Josefem Formánkem v našem vysílání povídali letos v dubnu. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve středu 5. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme příspěvkem souvisejícím s aktuálními vedry a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Některé české e-shopy pozastavují v době extrémních teplot rozesílání balíčků. Týká se to hlavně výrobců a distributorů léků nebo potravin citlivých na výkyvy teplot. Několik dnů si teď na zásilku musí počkat třeba zákazníci obchodů s čokoládovým zbožím.
1: Jelikož prodáváme mimo jiné i ořechy obalené do čokolády, tak jsou dny, kdy se rozhodneme neexpedovat vůbec žádný zásilky.
2: Vysvětluje Petr Voves, ředitel e-shopu Ochutnej ořech, který má hlavní expediční sklad v Čakovci na Českobudějovicku.
1: Je lepší spíš stopnout třeba na jeden, dva dny tu expedici úplně a napsat zákazníkovi, že bude muset na ten svůj balíček počkat pár dní.
2: Podle něho je největší problém právě u čokoládových výrobků nebo potravin, které ji obsahují.
1: Čokoládový nugát klidně pozastavujeme prodej. S čím se pereme, tak jsou ořechy dražované do čokolády. Ty naštěstí se neroztečou tak rychle jako klasický čokolády, ale samozřejmě pořád je to čokoláda a pořád jako se to musí nějakým způsobem udržovat.
2: I kvůli tomu své zákazníky rovnou upozorňují, aby zvážili uložení zásilek do výdejních boxů.
1: Na rovinu 3/4 balíčků už jdou do výdejních míst a do výdejních boxů, tak aby spíš vybírali výdejní místa, který znají. Nikdy nevíme box, jestli není na sluníčku, jak bude rozpálený.
2: Jak dál Petr Voves připomíná, s omezováním expedice zboží se v posledních letech firma potýká stále častěji.
1: Před 2-3 lety to opravdu bylo ojedinělé, byl to třeba 1-2 dny v sezóně. Letos už je to po čtvrtý, kdy jsme na 2 dny stopli expedici a řekli jsme radši počkáme. Děláme to hlavně čtvrtky, pátky, protože se bojíme, jak dopadnou ty balíčky přes víkend.
2: S vedrem bojují také v Táborském muzeu čokolády a marcipánu, které provozuje vlastní e-shop. Zaměstnanci proto do zásilek přidávají speciální chladící balíčky, říká ředitelka muzea Martina Cimpová.
3: Ty jsou ekologický a snažíme se dát jeden do spoda, jeden nahoru. Není to samozřejmě na 40 stupňů. Na ten jeden den to pomůže. No. Ono to chytí nějakou tu teplotu a tu už pak taky drží ten karton, ten obalový materiál.
2: Podle ředitelky je navíc pravděpodobné, že letní vlny veder budou mít časem na provoz e-shopu daleko větší dopad.
3: Ty vyhlídky asi takový jsou, že čím dál častěji bude takovýhle extrémní počasí, takže aby jsme se jako tomuhle vyvarovali, tak si uděláme možná takový e-shopový prázdniny.
2: Přepravní společnosti ve svých podmínkách varují před posíláním zboží citlivého na změny teplot. Jak upozorňuje mluvčí zásilkovny Ondřej Luštinec, teploty uvnitř boxu můžou na přímém slunci dosáhnout až 50 stupňů Celsia. Jejich klimatizace navíc nedává v takové situaci smysl.
4: Klimatizace by potřebovala velké množství energie. Navíc by nestačilo chladit samotné boxy, ale chlazený by musel být celý dopravní řetězec. To znamená auto, které zásilku vyzvedne, depo, které ji třídí, i auto, které ji veze do boxu.
2: Na způsob uložení zásilky by podle Luštince měli zákazníci myslet i při venkovních teplotách pod bodem mrazu. Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a 33 minut. Ve Strakonicích před půl hodinou začala vernisáž výstavy, která spojuje sklo, malbu a čtyři osobité umělecké pohledy. Jmenuje se Meze času a představuje tvorbu sklářského výtvarníka a sochaře Karla Bečváře a tří generací malířského rodu Samcových. Jak vzniklo tohle neobvyklé spojení a co návštěvníkům nabídne, o tom se dnes v našem vysílání bavili kolega Luboš Voráček s ředitelkou Muzea středního Pootaví ve Strakonicích Ivanou Říhovou.
1: Kromě výstavních sálů, kde dnes zahajujeme výtvarnou výstavu Meze času, najde návštěvník v našem muzeu samozřejmě stále expozice, které představují jakési atributy našeho města. Historii i současnost dvou klíčových průmyslových odvětví, důležitých pro jeho rozvoj, čili textilní a strojírenské výroby, výroby motocyklů, značky ČZ, dodáctví a dodácké festivaly, historii regionálního loutkářství a v bývalé komendě maltéského řádu je to potom ojedinělá expozice věnovaná historii a současnosti maltéského řádu ve spojení s naším městem.
2: Vy už jste o tom, paní Říhová, mluvila, že Karel Bečvář je rodákem ze Strakonic a také významným sklářským výtvarníkem. Čím je ta jeho tvorba tak zajímavá?
1: V souvislosti s vaší otázkou si musíme připomenout, že významnou část své profesní dráhy spojil Karel Bečvář s proslulou sklárnou Mozr v Karlových Varech, kde navrhoval umělecké sklo. A sklo u něj skutečně není jen váza nebo mísa. On z něj dokáže vytvářet lidské postavy, tváře, plastiky, které díky své průhlednosti a světlu působí téměř živě. Právě díky jeho řemeslnému mistrovství a práci se světlem mají jeho díla světový ohlas a jsou umělecky vysoce hodnocena. Není například bez zajímavosti, že pro sklárnu Mozr vytvořil křišťálový blok s motivem Poslední večeře páně, který jako umělecký dar předal náš prezident Václav Havel papeži Janu Pavlu II. Při jeho první oficiální návštěvě Československa v roce 1990.
2: Paní Říhová, ještě prosím řekněte, jak se u vás na výstavě potkává právě sklo, jak jste o něm mluvila, sklo Karla Bečváře s malbami Jana Samce staršího, mladšího a také toho juniora, všech tedy rodu Samců.
1: Ano, kdybych byla umělcem, řekla bych, že dnes otevíraná výstava přivádí návštěvníky do jakési oázy klidu, harmonie, čistých linií a symfonie barev. Neumělecky řečeno představujeme práce tří generací jedné rodiny výtvarníků, z nich každý má svůj styl, ale stejný námět, přírodu. Jeden používá k vyjádření svých pocitů zemité barvy, druhý pestrou paletu zářivých barev a třetí kombinuje odstíny modré s bílou. Přitom se obrazy nádherně doplňují a celé je to kompozičně krásné a čisté. No a k tomu si v prostoru sálu zkuste představit skleněné umělecké sochy a plastiky. Jedním slovem, prostě nádhera.
3: Den v kraji. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: počasí. A jak to bude v následujících dnech, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou. Jak bude v noci a zítra?
1: V noci srážky a bouřky dozní a čeká nás jasno nebo skoro jasno a teplota klesne na 22 až 19 stupňů. Během zítřka bude zpočátku slunečno, během dne přechodně až oblačno. Postupně na většině území se objeví přehánky a místy bouřky, a to i silné. Hlavně s nárazy větru kolem 80 km v hodině, s kroupami a s přívalovými srážkami. Teplota zítra vystoupí malinko níž než dneska na 33 až 36, na horách na 29 až 32. Vítr povane slabý ze západních směrů do 4 metrů za sekundu a bio je na vysoké zátěži a zůstane i zítra.
0: A jaký bude další den v týdnu? Už nám slíbíte nějaký déšť?
1: To už ve čtvrtek přes nás bude přecházet zvlněná studená fronta. V noci na čtvrtek od jeho západu přibude oblačnost a čekáme tedy oblačno až zataženo. Postupně na většině území přehánky a bouřky, opět zřejmě i silné nebo velmi silné, to budeme upřesňovat. Teplota ráno bude pořád vysoká kolem 20 stupňů a odpoledne už přece jenom trošku únosnější 26 až 30. Povane vítr slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A máte pro nás nějaké pozitivní zprávy, které se budou týkat pátečního počasí?
1: Nevím, co je to pozitivní.
0: Já právě taky ne.
1: Kontextu. Ale každopádně přes naše území začne přecházet tlaková výše směrem k východu. V pátek čekáme ještě doznívání té studené fronty, velkou oblačnost a na většině území občasný déšť, ale během dne ty srážky už ustanou a oblačnost ubyde. Teplota ráno bude kolem 17, odpoledne mezi 24 a 28 stupni. Vítr povane slabý ze severních směrů.
0: Takže víkend bude krásný a jak bude první den víkendu?
1: No, v sobotu bude slunečné počasí, ranní teploty mezi 16 a 12 stupni, takže to už se bude spát líp. Odpoledne 26 až 30, vítr je nám slabý proměnlivý a něco podobného nás čeká i v neděli.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Uvádí terén v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Se svou typickou neúnovností a energií stále hledá cesty, jak pomáhat rodinám v náročné péči o děti s postižením. I to se můžete dočíst o spoluzakladatelce Českobudějovického centra Bazalka Martině Koudelkové. Bazalka je organizací, která už víc než 22 let pomáhá rodinám s péčí o těžce zdravotně postižené děti. Martinu Koudelkovou k jeho vybudování vedla vlastní zkušenost s péčí o handicapovaného syna. Nejen o tom jsme si s ní povídali letos v našem vysílání a to letos na jaře. Reprízu rozhovoru jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. Matěj Vodička se ptal třeba právě na začátky Bazalky.
1: Tak my jsme vlastně do toho spadli úplně jako amatérský rodiče, jako dvě ženský, který vlastně potřebovali pomoc pro své vlastní děti a zároveň jsme chtěli pomáhat těm ostatním. V dnešní době jsme úplně profesionální organizace, která musí splňovat veškeré parametry, standardy, tak aby vlastně mohla být součástí sociálního systému jakého českého kraje, tak potažmo vlastně celorepublikově. A začali jsme na koleni, prostě jsme si převzali zařízení, které mělo být zrušené a postupně jsme ho teda zrekonstruovali už tenkrát z fondů evropských a měli jsme tam tenkrát 10% spolúčast. A již v té době vlastně jsme měli, začínali vlastně jsme oslovovat dárce a sponzory, kteří nám zůstali věrní až do dneška. Takže máme firmy, které nás už od toho, ještě předtím, než jsme vlastně do toho šli, tak už téměř skoro od toho roku 2000 nám pomáhali. Takže z toho si nesmírně vážím, že vlastně nám zůstali věrní, napříč tomu, že je tolik organizací, které potřebují vlastně tu podporu.
2: A to je ostatně taky jedna z vašich mnoha prací v Bazalce, protože jste fundraiserka, jak už jsem zmiňoval. Když jsem říkal to číslo, 22 let, je to použitelné pro mou další otázku, kterou vezmu úplně z druhé strany. Jak se za ta léta, tedy víc než dvě desetiletí, co centrum Bazalka funguje, proměnil přístup k osobám s kombinovaným nebo těžkým postižením podle vás?
1: Tak na začátku to vůbec nebylo jednoduché, protože dřív ta veřejnost vlastně moc o těchhle z těch lidech, kteří měli nějaké specifické potřeby, byli jiní, tak vlastně tak jako nebyla moc veřejně známá, ale postupem času můžu říct, že lidé jakoby dozrávají v tomhle tom směru, že si mnoho lidí už také uvědomuje, že to zdraví není v podstatě samozřejmost, je to ten dar.
2: Vy v současnosti poskytujete péči více než 5 desítkám klientů. Když někdo zvažuje, že se bude u vás ucházet o zaměstnání nebo vůbec v tom vašem oboru, bez čeho se péče o handicapované osoby podle vás neobejde? A teď samozřejmě nemyslím čistě tu materiální stránku.
1: No tak úplně na prvním místě je to to srdce. Že člověk chce dělat něco, kde vidí vlastně ten smysl toho té pomoci, to, že vlastně, jak jste zmiňoval, že to není na prvním místě ty peníze, tak to určitě v naší organizaci není. Ale dříve, ze začátku, v našich úplně začátcích, když jsme přijímali zaměstnance, tak vlastně jsme dbali na to, aby měli vysokoškolské vzdělání v tom konkrétním oboru, péče o postižené a staré lidi, to byl přímo jakoby studijní obor. No a dneska jsme rádi, když vlastně se přihlásí někdo na naší výzvu a přijde a chce vlastně pracovat tím srdcem. Mnoho třeba zaměstnanců přichází i z biznisových sfér, protože třeba práce zrovna v takovém tom biznis světě taky toho člověka vyčerpá a rozhodne se, že chce žít jinak, že chce hlavně třeba být někomu nápomocen a chce být prospěšný tady v tom, tak toho si velmi vážíme.
0: Celý rozhovor s Martinou Koudelkovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Najdete tam i všechny další rozhovory s našimi dopoledními hosty. Zítra vám nabídneme reprízu rozhovoru se spisovatelem Josefem Formánkem. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. V domově pro seniory v Netolicích se na horké letní dny vyzbrojili po svém. Starým lidem tam nakoupili větráky, mlžítka a pustili se do výroby domácí zmrzliny. Reportáž Kristýny Baršíny si můžete naladit zítra po zprávách v 8 hodin. Jak vydělat na nemovitostech? Třeba přes takzvané nemovitostní fondy, do kterých můžete investovat už od několika stovek korun. Jak se nemovitostním fondům v Česku daří a jaké jsou jejich největší výhody a nevýhody? O tom si u nás budeme povídat zítra po zprávách v 9 hodin. Na nádvoří zámku v Třeboni zítra v Podbešer vystoupí šermíři Bratři z Růže. Na jaké téma představení představili a kolik jich tam vlastně bude, uslyšíte zítra v našem vysílání kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, aneb satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministři zahraničí pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize v Ceutě na africkém pobřeží. Nová výstava v Muzeu středního Pootaví představuje dílo rodu Samcových a skláře Karla Bečváře. Fotbalisté Sparty a Lyonu rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělském městě Ceuta. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do Ceuty ležící na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne připlavalo nelegálně přes 70 tisíc lidí. Ministři dnes Španělsko pochválili za dobré zvládnutí situace.
4: Evropská unie i Španělsko podle Brunera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Ulicemi Českých Budějovic v současných horkých dnech projíždějí pravidelně kropicí vozy společnosti FCC. Denně spotřebují 80 až 100 tisíc litrů vody. Po dohodě s hasiči město do vybraných lokalit umisťuje také velkoobjemovou cisternu, která prostor kropí a přemisťuje se do oblastí s velkým pohybem lidí. Ochlazovat prostor pomáhají i další dva menší vozy, které zalévají květinovou výsadbu, stromy v ulicích a parcích. Zálivka na květiny představuje asi 230 tisíc litrů vody za měsíc, uvedl ředitel FCC České Budějovice Roman Braný. Nová výstava Meze času ve Strakonickém muzeu středního Pootaví představuje ode dneška dílo tří generací malířského rodu Samcových a sklářského výtvarníka Karla Bečváře. Čtveřici umělců propojují Strakonice jako místo jejich narození. Podrobnosti dodává ředitelka muzea Ivana Říhová.
5: Přivádí návštěvníky do oázy klidu, harmonie, čistých linií a symfonie barev. Každý má svůj styl, ale stejný námět, přírodu. Jeden používá zemité barvy, druhý pestrou paletu zářivých barev, třetí kombinuje odstíny modré s bílou.
3: Výstava potrvá do konce srpna. Sport. Fotbalisté Sparty zahájí boj o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude od 20 hodin Olympique Lyon. Francouzský klub nastoupí k úvodnímu utkání třetího předkola bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce. V sestavě Lyonu naopak nechybí slovenský brankář Dominik Greif.
6: Proti českým týmom som nehral, raz som hral nejaký československý superpohár alebo také niečo, ak je to možné. Aj to sme prehrali na penalty, myslím, to som bol ešte Slovane, takže sú to roky. Mám nejaké skúsenosti z tých prípravných zápasov, tiež neboli veľmi úspešné nikdy, takže ako český futbal mi úplne ako protivník veľmi nechutí. Samozrejme je to trošku príjemnejšie, pretože môže prísť rodina, majú to bližšie. Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 22 a 19 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, postupně na většině území přehánky, místy také bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 32. Slabý vítr převážně západních směrů v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila na ulici Tomáše Garrigua Masaryka v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Cesta jinam. Tak se jmenuje novela herce a bývalého ředitele Jihočeského divadla Jiřího Šestáka, z níž si do pátku 14. srpna čteme v našem letním čtení. Je to příběh ze Šumavy 80. let, kterou tehdy vedla zadrátovaná hranice. A právě v téhle oblasti, na pravém břehu Lipenského jezera, kousek od zříceniny hradu Vítkův Hrádek, tráví několik letních dní rodina epidemiologa Karla, který tam zdědil chalupu po svém strýci. Cesta jinam je příběh o ideovém nesouladu v rodině, příběh o hledání sama sebe, příběh o chalupaření i o krásách a kouzlu Šumavy, byť v té době zadrátované.

Hospoda s nepravidelnou otvírací dobou byla přilepena k většímu stavení. Patřilo hajnému Hofhanzlovi a neslo nad vchodem název Hostinec u Vítkova kamene. Ona to bývala fara, ale aby se to nepřipomínalo a nezbouralo jako desítky far a kostelů na Šumavě, tak tam hajný Hofhanzl, který to koupil za babku po Němcích, napsal tento nápis. A protože již nikdo nevěděl, jak tato starodávná ves, nedobytá Švédy za 30leté války, mající před válkou 200 obyvatel, 3 hostince, významný gotický kostel a krásný dřevěný lovecký zámeček vlastně vypadala, záměna po desetiletí procházela. To všechno a i více se dozvěděli na společném setkání noví chalupníci. A vy jste doktor Přesco? Zeptal se Karla Hostinský, když ochotně přinesl další várku piv s malým rumem pro každého. No, já jsem vlastně epidemiolog. To je jako přes mrtvoli, dejte pokoj, odplivl si Hostinský na podlahu. To je zase patolog. Buďte bez obav, pane Hostinský, smál se lesní dělník Marek. To je o virech, pokračoval Karel. Máme je všude a jsou dost nebezpečný, ale teď vlastně vedu laboratoř na hygieně. Počkejte, zarazil se hajný, to jako máte na starosti mýdla, lizol, mytí rukou a tak? Karel se upřímně zasmál a přitakal, že tak nějak to je. A k čemu je to dobrý, bejt doktor přes mýdla, vyzvídal Hostinský. Karel potřásil hlavou a vyslovil svou oblíbenou větu, kterou uměl z paměti už i malý Robin. Víte, to je prastará otázka, kterou řešil už Démokritos. Ten řekl, lidé žádají od bohů zdraví, ale že sami mají nad ním moc, nevědí. Hostinský se ochotně zapojil do hovoru a prohlásil, že se ten chytrej chlápek jmenuje podobně jako ten Bulhar z Loučovic, co pěstuje zeleninu. Řetkvičky a saláty má excelentní. Sám je od něj beru, ale jinak mu nikdo nerozumí. Hajný šťouchl Marka do boku s poznámkou, že by měl jako bývalý docent zavést ve svatým Tomáši nedělní doučování z dějepisu obecní školy, že hospodský a pár lampasáků jsou na to zralí. Marek ale poznamenal, že v místech, kde se donedávna vyhazovaly kostely a školy do povětří, je to marný. A navíc mě už jednou ze školství vyhodili, a kdybych se zase provinil a notabene na příslušnících lidové armády, tak by mi mohli vzít i koně. A to byste musel do zápřehu pak vy, pane hajný. Marie se nenápadně zvedla a šla ven ke svým potomkům. A tak se Karel dozvěděl, že lesní dělník Marek má své tajemství. Má pošramocený kádrový profil. A tady v lese dělá, aby se dal ideově dohromady a jako intelektuál našel cestu zpět k pracujícímu lidu. Tento osud, jak Marek podotkl, mu seslalo samo nebe, neboť sebezpytování v šumavských lesích při fyzické práci mu vneslo opravdový klid do duše a jasnou hlavu. Hajný to stvrdil pečetícím přitakáním Gott sei Dank, a Karlovi přišlo, že takhle dobře mu už dlouho nebylo. Jeho dědictví, byť omšelé a zanedbané, poznenáhlu začalo získávat jeho sympatie. Po delší chvíli marného čekání v zapadajícím slunci odbrzdila manželka Marie škodovku a pod naprosto otráveným pohledem své dcery a svískajícím synkem na zadním sedadle, který matku viděl řídit jen výjimečně, došourala autem k rodinnému dědictví. Odemkla opět dveře, opatrně procházela dlouhý čas nevětranými místnostmi, rozložila matrace, které přivezl Karel z kraje prázdnin, některá okna s rozmyslem zavřela, aby nebyl průvan, některá okna nechala ještě otevřená, aby skutečně spali v nezatuchlých místnostech.
a přitom dospěla k názoru, že když se to vezme za správný konec, tak už nebude ve zborovně jediná, kdo nemá chalupu či chatu. Prázdniny jsou dost dlouhé na to, aby se z toho dalo něco udělat. Když po půl hodině zjistila, že mluví sama k sobě, protože obě ratolesti na zadním sedadle usnuli, sedla si na lavičku vedle vchodových dveří, opřela se o prohřátou stěnu chalupy a zvrátila hlavu k nočnímu vesmíru. Marie užasla nad neuvěřitelně průzračným prostorem, kde se nespočet hvězd utápěl v hlubinách a jiné naopak se toulaly nekonečnem, jako by blizoučko. Voněly tajemstvím snů miliard lidských očí a milionů nocí. Vlastně nerozuměla sama sobě. Nerozuměla, proč jí nevadí, že není s dětmi v Bechyni. Že děti spí nesmyslně v autě a ne v posteli? Proč jí nevadí manžel v hospodě? Proč si po letech dala v hospodě rum? Neznepokojoval ti ten podivný, hajný, mající ke všemu ironický či zlehčující komentář? Ani lesní dělník Marek, který spíše mlčí, pozoruje a nechá si od hajného říkat docente. Zřejmě je to její bývalý kolega mající nějaké tajemství, které ona nechce vůbec znát. Bylo jí dobře. Opřena konečně o svou chalupu, dokonce na Šumavě v hraničním pásmu, v prostoru neuvěřitelného klidu, který po dalším roce učitelování tolik potřebovala.

Někde v dálce práskl výstřel a pak ještě jeden. Ozvěna násobila v nočním tichu neočekávaný zvuk. Pomyslela si, že někdo loví divoká prasata. Přesto měla z výstřelů v těchto místech docela nepříjemný pocit. Popošla pár kroků a sedla si raději do auta k dětem. Otevřeným bočním oknem opět upřela své snění do hvězdného nebe. Pomalu dohasínající noční koncert cvrčků narušilo veselé hlaholení ve dveřích příležitostného hostince a ostrý zvuk okovaného kola drtícího štěrk neuklizeného zimního posypu se vklínil do idylické atmosféry mladé noci. Ze tmy se vynořily dvě postavy vezoucí třetí nedbale přehozenou přestrakař. Milostivá, přivážíme pana doktora, zvolal starý hajný. Před svědky slíbil, že chalupu neprodá. Ha, jste šťastná žena, Maruško. Hajný s Markem se snažili položit blaženě se usmívajícího doktora na kapotu. Když Karel jakž takž držel, zaťukali na přední sklo. Maruško, paní Maruško, tady ho máš, ukazoval hajný na doktorovu bimbající se hlavu, která zářila jako vydlabaná tykev. Marie s úsilím otevřela oči a nechápavě hleděla do tří mužských obličejů, z nichž jeden ji byl poněkud povědomý. My se ti, Maruško, nezdáme, my jsme skuteční. Máš mě ráda, Maruško? Blábolili vesele jeden přes druhého. Máš ho, jeho, tohodle mejdlovýho doktora, tvýho, tedy svýho, spumprdlíkovanýho. Máš ho raději než sůl, Maruško? Marie marně přemýšlela, kdy naposledy viděla svého manžela v tomto stavu. A zároveň pro ní bylo překvapující, že se stále nedostavoval pocit pobouření a odporu. Přesto hajný usoudil, že je třeba manželku uklidnit. Mnoho nesnese. Dvakrát se nám po cestě pozvracel, ale aby milostivá nebyla škodná, vymydleli jsme ho tamhle v potoce, že je teď jak pražský jezulátko. Marek poznamenal, že ho v tom případě měli odvést k linským chalupám, kde se válejí v bahně divoký prasata, protože pražský jezulátko je černý jako bota. Hehe, to by nevadilo, smál se hajný. Zase by se na pana doktora jezdili dívat až z Jižní Ameriky a nosili by mu jako dary originál habana a dlouhý veržínka. Obrátil Karla na kapotě automobilu na záda a obřadně mu učísl pěšinku letitým hřebenem a pak i sobě. Na poznámku Marie probrané ze snění, že by bylo lepší, aby děti neviděli svého otce v tomto stavu, odvláčeli oba muži prospěvujícího Karla do jedné místnosti a děti pak do druhé. A také peřiny. Mírně zatuchlý vzduch ustoupil v provětrané chalupě vůni jehličnatých lesů i horské louky. Děti i s Marií leželi na jedné posteli a petrolejka osvěcovala místnost. Marie se dívala na další nevybalená zavazadla v mihotavém světle lampy a pocítila z toho všeho úzkost, jako by byla s rodinou na útěku. Robinovo zavrtění způsobilo, že se obě děti ještě více zachumlaly do peřiny. Na Marii zbyl jen malý cíp, který si nejistě tiskla k prsům.

protože už zapomněl, že se její sestra jmenuje Vlasta a že díky jejímu manželovi dostali povolení na celé prázdniny do pohraničního pásma. A že stále budí děti, ji a k obecné ostudě jistě i celou vesnici. Karel s vypětím vůle zamumlal, že její táta se měl při hledání jména pro dceru dostat v literatuře dál než ke starým pověstem českým a navíc, že on od toho vojenského kaprála nikdy nic nechtěl a že mu bez ohledu na jeho marxistický světový názor zase vyběhal lázně navíc. Tohle, že je jeho chalupa, kde nechcípl pes, ale umřel hodný strýc Lejsek. Běta je pitomá koza, a usnul.

Když se ráno Karel s pobolívající hlavou probral sám v prochladlé místnosti, protáhl nohy z tepla deky a pozoroval slunce probleskující skrze jemně se pohybující listy stromů. S přimhouřenýma očima poslouchal zvuky letního dne, zašmátral po krabičce cigaret, aby několikrát strčil půlčíka cigarety do úst a opět ho vyndal. Zvažoval, zdali je to opravdu ta pravá chvíle na požitek. Tak to rozvážně činil každý den, protože jeho přítel kardiolog Klimsa mu s propuštěním z nemocničního lůžka v předešlé zimě řekl: jenom dva půlčíky denně a jednoho frťana dobrého koňaku. Usoudil, že chvíle dnešního rána je opravdu ta pravá, aby si užil své povolené dávky. Zapálil si, posvátně vtáhl prvního šluka a začal se dusit. Dveře pokoje se hlomozně rozletěly a v podavém dopoledním slunci stála vytáhlá postava hajného Hofanzla. Pozdrav, pán Bůh, doktore. Krávy se ládujou na obecní louce, fóglíci řvou, div si, zobáky nestrhají a vy se tady vyvalujete jako švejk po klistýru? Pro boha, chcete se zabít? Přiskočil k doktorovi, který měl tváře naducané kouřem, sebral mu cigaretu, zašlápl ji na podlaze a stáhl z něj deku. Přišel jsem domluvit tu opravu, zašeptal s bezelstným úsměvem k Marii, která s hrnkem kávy v ruce právě vešla do místnosti. Já tuhle chalupu asi opravovat nebudu, pane Hofhansl. Už teď mě z toho bolí hlava. Karel se snažil dostat z postele, leč překážkou mu byla nejen prolžená drátěnka, ale i minulá noc neočekávaně náročná. Pojďte ven, pane Hajný, udělám vám taky hrnek kávy. Usmála se stuhle Marie a položila hrnek s kávou na stolek u Karlovy postele. Hajný přikývl. Já to zatím obhlídnu. Mrkl na Marii, potichu zavřel dveře a odešel. Je ti blbě, Karle? Nejsem si jistý, zda už neležím na patologii. Udělala jsem ti silnější kafe, ale snídaně bude venku. Venku? Ano, venku. Je tady krásně, Karle. Nádherně. Uvidíš, že ten vzduch tě probere. Marie za sebou zavřela dveře a Karel si umínil, že jí jednou musí dopřát po divoké noci čerstvý teplý vzduch, aby prohloubila své životní zkušenosti. Nad hlavou zaskřípala prkna, jak kdo si chodil po půdě. Ten Hajný je ale vlezlej, pomyslel si. Ale ten Flám byl fajn. Kolik je to vlastně let, co se takhle naposled zbořil? Ptal se sám sebe. 8? 10? Kroky ustaly a bylo ticho. Karel položil lžičku, postupně spolikal prášky, zavřel oči a obřadně usrkl vřelý nápoj. Zdejší voda byla opravdu dobrá, a tak usrkl podruhé, a protože káva značky Standard mu chutnala nad všechny tuzexové značky, co jich jeho úspěšnější kolegové lékaři dostávali, napil se potřetí.

Víte, milostivá paní, vrátil se Hajný z obhlídky stavení ven. Tuhle chalupu nepotřebujete moc opravovat, jen zcivilizovat. Problém je koupelna, kolna a černá kuchyně. Když se to vyklidí a vymaluje, nepoznáte ji. Já jsem rád, že sem přišli sympatický lidi a další stavení tu neonemí. Za pár starých krámů, co se tady povalujou, vám pomůžu, nabízel se Hajný. Protože postřehl Mariin tázavý pohled, dovysvětlil. No, potřebuju si něčím dovybavit chatku. Vy máte i chatu? Neskrývala svůj obdiv i údiv Marie. O, tak chatu ne, to je silné slovo. Chatku, vlastně je to bývalá kaple, zrozpačitěl Hajný. Karle, slyšíš to? Pan Hajný má i kapli, teda chatu, volala Marie do nitra chalupy. Kaple jako chata, to je teď v módě. Víte, jeden známý herec to má u Třeboně. Jak se jmenuje, Karle? Pro Marii se otevřelo její oblíbené téma, tedy kdo co má a pikantnosti ze světa umělců. Prajzovi, Marie, prajzovi, mají márnici. A teď mi prosím dejte pokoj i s kaplí a márnicí a nechte mě, bolí mě hlava. Ozvalo se z otevřeného okna chalupy. Hajný se podívala laskavě na Marii a mírně pokrčil rameny. Co se dá dělat? Počkáme, až se pan doktor vystůvně. Až se rozmyslíte, najdete mě v chalupě. Vedle hospody. Pošlete za mnou třeba tady malýho Kuliferdu. A pohladil již v chůzi Robina po hlavě, který se k nové výzvě s radostí přihlásil. Marii to nedalo a vrátila se k manželovi. Dívala se na něj s trochou zklamání. Nerozuměla, že nemá alespoň krapet podnikavého ducha. Přesto byl její hlas spíše vlídný, než vyčítavý. Tos neměl, Karle. Chtěl nám pomoct. Já se ho o nic neprosil. Ale já ano. A potichu za sebou zavřela dveře. Karel se s nepříjemným pocitem, že se věci odehrávají jinak, než by si přál, po chvíli přemítání převlékl, vytáhl z kufru své oblíbené vytahané triko, před chalupou si vzal ze stolu chleba namazaný paštikou a vydal se ven do odpoledního slunce. Stoupavou cestou opouštěl poslední domky svatého Tomáše. Minul spustlý, ale stále ještě krásný gotický kostel a s dávno zapomenutou rozkoší vdechoval vůni smrkového lesa a hebkost větru přelévajícího se přes moře šumavských hřbetů. Zastavil se až na jedné z nejvyšších strání překonávající tisícimetrovou výšku. Slunce zalilo vonavý vřes ještě před chvílí smáčený hustou mlhou, která sklouzávala v chuchvalcích do údolí. Obřadně se zastavil a pomalu se otáčel k jižnímu slunci. Doufal, že tam budou. Těšil se, že je uvidí tak jako párkrát koncem 50. let, kdy se svým otcem přijeli z Orlických hor, aby navštívili strýce, a on mu je z tohoto místa ukázal. Alpy tam však nyní nebyly. Obzor byl zatím prázdný a utápěl se v mlžném oparu. Usedl do stínu na osychající vřes, opřel se o mohutný kmen smrku a oči upřel k horizontu směrem ke vzdáleným štítům velehor, které měl zasunuté mezi dávnými vzpomínkami. Tehdy mu přinesli dosud nepoznaný, posvátný a povznášející pocit důstojné velikosti přírody, ale také snění o neznámém svobodném světě. Mnohokrát se mu tento obraz vrátil spolu se vzpomínkou na otce, který odmítal manželčiny výzvy k emigraci dokonce ještě před ruskou okupací,
co cizí tanky rozdrtily naděje několika generací. Hmota vzpomínek ale oživovala další a ještě smutnější. Sebeobvinování otce v následujícím bezčasí husákovské normalizace, že upřel své rodině šanci na důstojný život, a jeho předčasná a zbytečná smrt, když srdce ta všechna vypráhlá léta neuneslo. Vlastně proto se sem Karlovi nechtělo. A proto se až urputně svému dědictví pro Marii tak nepochopitelně brání. Připomínalo mu to jeho zlomeného otce, vyčítající matku, a jeho nenaplněné touhy někdy vylézt na ty vzdálené vrcholky důstojnosti přírody. Dneska bude pěkný rozhled. Alpy vychází nad mlhou. Karel se nehnutě díval na obrysy objevujících se hor, pak na Marka, který ho míjel se svým koněm bez povozu. Nikdy jsem netušil, že jsou tak blízko, ukázal Karel bradou na probouzející se alpské štíty. To je velký omyl, pane doktore. Jsou velmi, velmi daleko. Nejde mi na rozum, že tady nedaleko teče Dunaj. Nějakých 40 kilometrů. V Dunaji jsem se naučil plavat, bylo mi 6. U příbuzných v Bratislavě. Jelo se tam pomalu celý den. Měl jsem vždycky pocit, že Dunaj je strašně daleko. Snad až někde u moře. A on je přitom tamhle za tím kopcem. Ani nevíte, jak mě to všechno sere. Karel se podíval do Markovy tváře, jako by hledal pochopení. Ale viděl jen nic neříkající výraz. Ani porozumění, ani odmítnutí. Karel si pomyslel, že Marek je šedý jako tato doba. Nikdo si nic nemyslí, necítí, nevnímá. Řekl si v duchu a změnil téma i tón řeči. Támhle na té chalupě roste na střeše celá louka. Jo, to je Hajnýho fanzla. Sází tam trávník. Prý až sem budou jezdit Američani, tak budou koukat na ty hory z jeho trávníku a sypat dolary. Ale jinak je na tom mentálně dobře, uchechtl se Marek a popošel blíže ke Karlovi. Vy myslíte, že je sem někdy pustí? Karel se podíval zvědavě na Marka. Co já vím? Důležitý je, že člověk má sen. Dokud sníte, žijete. Máte důvod plno věcí snášet. Ranní vstávání, nespokojenou ženu, blbce v práci nebo na hoře. A nebo sám sebe. Pořád máte naději. Třeba, že uvidíte támhle ty hory, sednete si tam před kavárničku, dáte si kafe a přečtete si noviny bez pocitu, že z vás dělají blbce. Karel se tiše díval, jak se ze vzdálených mlh vynořují stále jasnější obrysy skalnatých alpských štítů. Jednou to praskne. Třeba. No, to nevím, pane doktore. Že to každou chvíli praskne, říkal můj táta už od 48. a nedožil se toho. Ale možná to jednou vzdají. Jenomže, kdo má na to pořád čekat? Vidíte.

0: Slyšeli jste druhý díl četby na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. V režii Jakuba Doubravy ji v roce 2022 v plzeňském rozhlasovém studiu načetl sám autor. Pokračování příběhu nás čeká opět zítra touto dobou.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý den, vážení posluchači. Hlásí se vám jako vždycky touhle dobou Pavel Zajíc, a to ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic. Samozřejmě u příležitosti vysílání dalšího dílu folkového antikvariátu. Jsme v polovině prázdnin, léto je jako vyšitý, akorát ho vyšili trochu víc, než by jednomu bylo příjemný, ale co už. Velebíme vynálezce klimatizace do osobních aut, bez tohoto moudrého zařízení bychom to cestování po vlastech českých asi nedali. Třeba minulý týden jsme jeli do Znojma, venkovní teploměr v autě ukazoval hezkých 40 stupňů Celsia a na pneumatikách se nám dělali puchejře. Ale nakonec jsme to zvládli, protože nám taky nic jiného nezbývalo, ale že by to byl nějaký prýma zážitek, to tedy ne. Ale patrně si na to budeme muset zvyknout, protože na poroučení větru, dešti jsme přeci jenom malí páni a víme, jak dopadli ti, kteří mysleli, že na to jsou dost velcí páni. Ano, totiž ta příroda je největší pán a když si člověk uvědomí, co všechno dokáže, tak je k nám vlastně docela schovívavá. A tak ji necháme konat a budeme si aspoň poslouchat hezký písničky, do toho nám počasí asi házet vidle nebude, leda bychom je chtěli hrát někde venku u ohníčku.
1: Kdo ví, co bude pak, až otevře první oči, kdo ví, co bude pak,

V roce 1988 vyšla deska kladenské kapely Máci, jejímž hlavním hybatelem byl Jarda Samson Lenk. Nevím, jestli to víte, ale teď už to vědět budete. Samson se mládí učil truhlářem v Lišově, byl jeden čas členem českobudějovické kapely Roháči, kde se dokonce sešel s Tondou Hlaváčem. Písničky Máků tehdy mnozí kritici označovali jako pop folk, ale víte, jak to s tím řazením do různých šuplíčků je. Ty písničky se hrají dodnes, třeba že Máci už jako kapela neexistují. A kde pak jsou ti kritici? Aha,

Témata písní Máku byla poplatná Samsonovo věku a zážitkům, ale občas se dotkla i témat, která tehdy před revolucí jen tak unikla bdělému oku cenzorů, nebo už asi taky měli jiný starosti. Ale ta píseň až mrazivě nabývá na aktuálnosti v poslední době.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemá

0: Svoboda. Od kapely písničkáře Samsona se přesuneme k písničkářovi samotnému a tím bude Jirka Dědeček. Možná si ho budete pamatovat z dvojice Burián Dědeček, nebo jejich koncerty bývaly v dobách normalizace takovými svěžími ostrůvky, jak se dnes s oblibou říká, pozitivní deviace. Zkrátka tam bylo dobře a sranda.
1: Některý tvorové se mají, já myslím například ovce, chodějí si po světě v kožichu.

to mi o něm jen někdo povídal. Nedal si kotlet na žampionech, specialitu šéfa kuchyně.

spod ještě nechodil. Ne, ne, ne, ne, já jsem ho neznal, to mi o něm jen někdo povídal. Ten příběh se stal před lety,

Jirko Dědečka také můžete znát co by dlouholetého předsedu nebo prezidenta PEN klubu, což je prestižní mezinárodní spisovatelská organizace. Ostatně posloucháte-li Jirkovy písničky, je na nich zřetelně znát, že je mu blížší textová část písní, ta je přímo mistrovská. Ovšem hrát s ním vzhledem k jeho přístupu k rytmické složce písní asi nebude nic jednoduchýho.

převtělí, převtělí, co pak vy byste to nechtěli, nechtěli, nechtěli. Změnit tělo, změnit totožnost, za tu a tam nějakou pobožnost. Změnit tělo, změnit totožnost.

V roce 2003 vyšla Jirkovi Dědečkovi soulová deska s názvem Kdyby smrtka měla mladý a já vám teď dám možnost poslechnout si titulní píseň.

mělo by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou jindy hlady, mládí si ví ve všem rady, nemá skrupul.

Kdyby smrtka měla mladý, zapomeňme na zásady, s kým by to bylo, s kým by to bylo. S kterým asi šťastným tátou, já bych nemohl se zubatou, ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý.

touto trochu morbidně znějící písní se s dnešním dílem folkového antikvariátu rozloučíme. Mějte se krásně, já se omlouvám, že jsem vás mystifikoval s naším koncertem na Lipně. Koncert byl zrušen, ale to jsem se dověděl až ve středu. Tak se opatrujte, zpívejte si a blbcům nepopřávejte sluchu, oni se uplácají sami. No a naslyšenou se těší Pavel Zajíc.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázaná na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. Hasiči dnes odpoledne zasahovali u požáru lesa u obce Cep na Jindřichohradecku. Kraj Vysočina chystá spuštění elektronického tržiště pro regionální potraviny. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Hasiči dnes odpoledne zasahovali u obce Cep na Jindřichohradecku kvůli požáru lesa na ploše zhruba 100x50 metrů. Vyhlášený byl druhý stupeň poplachu. Jednotky u rybníka Nový zřídili čerpací stanoviště, odkud vozili vodu kyvadlově. Plamenné hoření se podařilo dostat pod kontrolu po půl druhé. Likvidace byla ohlášena před 15. hodinou. K žádné škodě nedošlo, informuje na síti X mluvčí hasičů Bendula Matějů. Hospodářská zvířata na jihu Čech se při tropických teplotách ochlazují v remízkách i kamenných stájích. Někteří jihočeští farmáři vypouštějí krávy, ovce nebo koně na pastviny v noci a v největších vedrech je nechávají uvnitř chladnějších budov. Kvůli suchu neroste na loukách tráva a zemědělci musí dobytek přikrmovat zásobami sena na zimu. Vysychají zdroje vody a rostou náklady na její dopravu i na elektřinu na ochlazování zvířat, zjistila ČTK. Nové elektronické tržiště připravuje kraj Vysočina. Bezplatná webová i mobilní aplikace propojí místní zemědělce a potravináře s veřejnými stravovacími zařízeními. Cílem je podpořit odběr regionálních surovin. Do systému se navíc dostanou jen ověření dodavatelé, kteří splní stanovené podmínky. Pokračuje hejtman kraje Martin Kukla z hnutí ANO.
2: My jsme takzvaný jenom zprostředkovatel, že oslovili jsme producenty, zemědělce, zda mají zájem a je to nabízeno našim příspěvkovým organizacím. Samozřejmě je to záměr i ministerstva, aby se spotřebovávaly ty produkty, výrobky, lokální potraviny v místě, aby jsme zkrátili ty dodavatelské řetězce.
0: Platformu tržiště kraje Vysočina chce hejtmanství spustit nejpozději 1. září.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 22 a 19 stupni, zítra čekejte zpočátku slunečno, během dne přechodně až oblačno, postupně na většině území přehánky nebo i bouřky, teploty 33 až 36 stupňů, na horách maximálně 32. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Po střetu motorky s autobusem je uzavřená silnice 160 u Zátoně na Českokrumlovsku. Nehoda se vyšetřuje také v Českých Budějovicích v ulici Milady Horákové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, vidíte, paní magistro. A škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu. A nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholes. Mezholezy, kde se to vzalo a čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy, máme dokonce doloženy tři osady s tímto názvem na našem území a původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé a je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí Národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: právě 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikovali tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo blejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 po pojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21,5 kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Vraj, prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to, jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím, jako keby, já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobré, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, ano. Kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú, čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tý predlohy Erbena. A celé to natáčanie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si? Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá
0: čo
1: krása.
0: Čo je to erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Marekom už stretol předtím, ale teda, aj, aj.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Já ani nie.
0: Ne?
1: Nie, já nie, lebo já vlastně mám to jamu a já jsem dlouho působil aj v Mestskom divadle Brno, potom jsem byl v Mahenově činohre. Ani nie, no samozřejmě asi tak za celou tu moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bylo naozaj od lidí, kteří mají problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale... To
0: už... Tak všechno, co s tým môžete udelať.
1: No to, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám? Ja mám po produkcii povedať, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak. Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými herciami, ale mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, alebo potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nejde o to, či je Čech, Slovák, Maďar. Ľudský.
0: Aby to všechno zapadlo a bylo to úspěšný projekt.
1: Ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, keď to mám povedat naprvu. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj, že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabije zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L+S. To som produkoval, potom druhá boli Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
0: Mm-hmm. Ve vaší produkcii hrajete?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je do veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
0: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jackuliak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem, co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně trávíte.
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My sa rozprávame, naozaj veľa sa rozprávame, o veľa veciach riešime. A to je náš voľný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Vy proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru, nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovoriť, má velmi pěkné postavení v tomto obore, takže já si zjišťujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj světovou politiku, aj slovenskou, aj českou, a neskutočne se bavíme na varení, na kuchtení, protože ona fantasticky varí italianskou kuchyňu, ona byla dlouho v Taliansku, čiže preberám od něj nějaké věci. A on jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem, že?
1: Ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo, my sa nevieme dojesť, prosím.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 roků byla v Toskánsku přímo v Arece. Čiže ona to vie přesně, jakým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je nejdůležitější, využít alebo nákupit správně. Čiže toto carbonara, alio, olio, no, je toho veľa, to by sme tu boli asi polňa, čo je to fantastické.
0: Proste. No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten z herec Stanley Tucci natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostřednictvím jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když si potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Budem mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. Bo to je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejte sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Jan Jackuliak. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
1: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
0: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Budete Stanislav?
4: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
3: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
5: Jo, dobrý den.
3: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
5: Je, děkuju. Děkuju.
3: A kdo to štěká?
5: Igyho tady máme na prázdniny. Tohle. Tam to je náš.
3: Které je hodnější?
5: Tam to, oni jsou oba hodný, ale tam to je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
3: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
4: No, 57 plus.
3: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
4: Po 9. září.
3: Tak na vaše zdraví a to manželství.
4: Tak, tak. Berem to. To zdraví nejdůležitější. Už to taky není tolik.
3: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
5: No, byste mohl, ne.
3: A pořád v pohodě?
5: Zatím jo.
3: Tak to je dobře.
5: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
1: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
0: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
3: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
5: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
4: Jako čtyři jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Vodrán.
5: A on je to takový jako park velký.
4: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
5: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
3: Jak jste se na ten den vyšňořila?
5: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
4: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
3: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
5: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, nebo 3, by se řeklo. No tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
3: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
4: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
3: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
4: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka do večera, do 8.
5: No. Hrála tam jako kapela, no.
4: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
3: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
5: No, my jsme se shodli ve všem, i nalevo, jak se řekne.
4: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám tak do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem okyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
3: To nevadí, ale ve dvou.
4: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
3: Kdy jste si dali první pusu?
4: Bylo to tady ve Opatovicích opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec z vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
3: No, povídejte, jak se to odehrálo.
4: Co?
3: Jak se to odehrálo?
4: Jako se to odehrálo u každého jiného.
3: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řek, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
5: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
3: To další jste si nechali až po svatbě?
5: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
4: A bylo to hlavně bez následků.
5: Jo.
4: Šikovnost.
0: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
1: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
4: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
3: Kde jste sloužil?
4: Ha. V pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
3: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal s Teskem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
4: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
3: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
5: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, větě, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No, tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
3: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
5: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou. Takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
3: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
4: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
5: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
3: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
5: Jo, No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich rodině vlastně vůbec jako voják. Na 2. Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, víš, on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tam to na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No. Sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín. První termín byl 16. září, pak po zájemný době jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Jel průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit, no a chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel, na to se namlíkly dětský věcičky, miminkovský, no a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Co ještě by bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě no. Se přivezli nám umělou krávu.
3: Jako,
6: Patra.

0: No a já ji měla podojit, jako jo, před nima. No a pak mi dali napít zelenou kořalku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co teď bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
1: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
2: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, slečno nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano. No a bylo to odbitý.
1: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
0: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
2: Přesně tak.
1: Líbala hezky?
2: Jo, uměla to. Uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
1: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
0: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
1: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
0: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál. No, jako ve oslavě.
1: Kam jste se ztratili?
2: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
0: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak.
2: No, 9. jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
0: Že jsem nemusela nic vysvětlovat, si nemuseli nic domýšlet.
2: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý báby. Kdyby si měli o čem povídat.
1: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
0: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
1: Kde bydlel manžel?
0: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím, pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ovozem a okolo rybníčku. Já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům. A ona pá, a odkaď jste? No já pám, no od hrbku. Tak si ze mě nedělejte blázny.
2: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
1: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě, změní se něco?
2: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
5: No. Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že s viditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
6: Čeká 45.
3: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my jsem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
5: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo, úplně.
4: To je strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: To se bojí každý, ne každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když jsme ji jako neplánovali nejdřív, a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manžele i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu jsem je ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, aby byla potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněný koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že my musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo neostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkám, ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řek, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledá po bráku hůl, to furt nechybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: O 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle do.
4: Jo.
6: Dobře.
3: Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americký nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový ty tmavší, no.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já to jako jednoduše. To se v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v kauflandu ve tom neslevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco v NDR.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, to bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět znávce. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králici, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
3: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
5: No tak to je zahrádka, kytky. No jinak koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
3: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
5: I pejsek v téhle době dělá radost.
3: Spí s váma i v posteli?
4: Samozřejmě. Jasně, že jo.
5: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
3: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
4: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no, to není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
3: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
5: Jo, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
4: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život. Musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
3: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
5: Ano. Je.
3: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
5: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
3: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
4: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
3: Jak moc jste rád, že ji máte?
4: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
3: Milujete vaši ženu?
4: Jistě, proto s ní jsem taky.
3: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
5: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
3: Milujete ho?
5: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhý opustil. No, bylo by to těžké.
3: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
5: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Hrbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal? Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, ježíš se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy, jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1 stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

se spolu jako dřív. Budem spolu zase spolu jako dřív.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají řijící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas, s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy pětičlennou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let Ukropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studi ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebení dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali a tvé oči mlčely.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenom poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval Krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, Krakonoš.
3: Jeho excelenci Krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář.

0: navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
1: Hej! Kampak, strejče!
2: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane Krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
1: Když na Trautenberg, tak marž z mýho háje.
2: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
1: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
2: Au, morcetele menci písek.
1: Cože poudáš?
2: Líbě jí odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru dolů pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
1: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
2: Když je tý práce tuze mnoho.
1: I nemať, korálkáři. Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání. Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
2: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
1: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
2: Ono, víme, líbě jí odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pán Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
1: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
2: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
1: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
2: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element prach koleno zasměl uplo.
1: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? Podej bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou. Banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě. Ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: aspoň poslušně melduji v vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej.
2: No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
2: Co?
0: Pelnej les za každým stromem pytlák.
2: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení po háji, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
2: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy a střílejí jako diví.
2: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
2: Rebelie?
0: Ano.
2: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
2: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
2: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měl před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: Službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat, jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá. Stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal, každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho, vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou. Jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčeličko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
A věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Roztoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10:00 překročil jsem práh domu otcovského. Únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5:00 večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela nevážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympic a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostali do křížku se zákonem, že je vězení napravilo, práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů. Lásko, mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí.

0: Rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, před těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
1: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mi úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
0: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tom nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
1: Určitě.
0: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá, tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouští trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou, nebo vám něco poškodí, nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto, nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
1: No je.
0: U nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
1: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, podotázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
0: Jasně.
1: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
0: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřeli vy, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní Noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a nepravem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte, klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustředuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kde je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn,
2: dneska,
0: gratuluju.
2: Kdy to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je dnešní povídání, o čem je dnešní téma Noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostala dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát, u České pošty člověk nikdy neví. Tedy...
2: No, nikde neví, a to se mi stalo taky, no ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďkom venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našla jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek jsem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď? Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší. No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně, jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
4: V roce 94 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku a bylo to zajímavé. Byla to zajímavá zkušenost, bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně, ráno se vstává, kontroly, klepání na mříže, prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku v nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Dva po roku vazba, potom výkon trestu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
4: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
4: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
4: Napravil jsem se určitě.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
4: Protože lidi se jistě takový, jak byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
4: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení. Byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam klasičtí kriminálníci. Byla tam souta lidí zajímavých, ale jsme všichni tát za jeden provaz.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
4: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu, nebo část trestu, nebo celý trest. A ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
4: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Bylo takové ošemetné, kdy se vlastně rozkryli byli lidé, politiky a k tomu nějaký šestý. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
4: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
4: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu, kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestiích a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je převedla eskorta jen z pouty, tak se tvářeli jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učeň třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji pár nok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo? Udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Důlí, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček. Tak.

0: Ivona Přenoselová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás také zdravím, pane redaktore, i posluchače noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši raději ne.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťastný jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam různé pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam zemi tomu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku toho vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězenská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože ono to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále.
0: To znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jisté, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: A to zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam nepředstavitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct v té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vězní z těch požadavků, možná není, nejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. jinak se musíme tam být s lidima, s kterýma jste v cílním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhodobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamy látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
0: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl na roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodí se do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
0: Děkuju vám, děkuju moc za to.
1: Děkuju. Děkuji, tak se ještě nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si, ještě povídat do jedné hodiny budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald, a podle příjmenáře Málkovi. Taky vám, ať se daří, klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

až mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. Ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň. Nezapomeň a žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a ano, věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám jenom, abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano, ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže ano, my vlastně...
1: Máte to doma a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuju. To máme potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá. Mm-hmm. Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a víte, mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále. Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Uvědomila, že to prostě musí vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
2: No,
1: věděla byste?
2: Mýtus, tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění. a který už teda není mezi námi, ale nicméně, ano. Když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisů.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr, nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. Opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohled i z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydrží mi než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtržili od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju
0: smekám
1: tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále, nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Já kriminálu děkuji za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí. No.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí. Proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a ptali se mě na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim. A já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit.
0: Mhm.
1: Vždycky nějaká facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u věznů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco?
1: Víte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno prvanivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekali?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, k

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, když, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve přiblížila 50. Těsně před 50, tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením maximálně rok. To takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžu představit, co vám se teda honilo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximální.

0: je rok, jestli si dobře vzpomínám.
1: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
0: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
1: Ano.
0: Takový jako má být chlap. A až později jsem zjistil, že to tak není. A hlavně jsem už z toho vězení byl tak, jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak, ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
1: Chápu.
0: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat, takže vůbec jsem probendil.
1: Vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
0: A jestli, protože to tam člověk zná.
1: Protože má jistotu.
0: Se tak naučil žít.
1: Takže vlastně
0: a má jistotu něco, co zná.
1: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout?
0: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
1: Děkuji vám za
0: pravý význam.
1: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
0: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
1: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuji vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
0: Na shledanou.
1: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde, protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně, vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc.
0: Ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení.
0: Ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si vypasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: To když no. Si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo na oblast, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ráskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ráskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek. A to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: To je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů. A ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu. A on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečti, ale nevím čítat. Nevím písať. Já jsem jim čet, cikorkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těžně vě čítať. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

cesty, jedna je trnitá, po ní se jde ke štěstí, po ní se klopítá. Ty sklopítnatý druhý, na cestě násilí,

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padali do strže. Za mláda jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř, brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to vlastně celé uzavíráte.
2: No já mám takový svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven já s ním, jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi, Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je to je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, teď je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, tak takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nezpůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se dětem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, tak to je potom člověk ke zbláznění se teda, úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit a přesně. Než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám.
2: No, já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy, byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí, v pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti, a v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač se ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, sloučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábií, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenot ten nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví. To by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale brali je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízký. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cítí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasu absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

Hvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všechny možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněnej holej šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský.

0: Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský Valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočený ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovaly před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pajprtovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře, jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výjmou. Dobrá výjmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí. A zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše. Bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný,

0: a nerozhodný. Dopis Tobie odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera, protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
1: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.
2: Už panikáři jedou, už panikáři jdou. Hlavu mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
3: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: nej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z tu medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyda Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyda Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem onehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou Zvonici?
4: Celou Zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky a říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem, což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.